že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což je tedy šok.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy šok.

0: mohl bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

neznají, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil od tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Míša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Míšu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debitem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebišské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Šrámy si teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Four Hand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Benjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně ladí s Bertem Leichtem, jeho synem, kterého uslyšíme ve skladbě Big River, kterou si otextoval. A pak to bude ještě Bílý sníh.

frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

milej hochu, jak to v světě chodívá. Holka tvá tě nechá, máma ti neotvírá. Proč se ti chce řvát, když jsi se dřív jenom smál? Na hrob polož kytku, vždy

0: život je přece krásnej, tak zahoď všechny trable, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a vesele.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně. Dala si záležet, já
1: no,
0: to na tobě vidím.
1: Bacha, já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rády a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě
0: no,
1: vytrším.
0: Nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se taky ptala, potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď Yellow Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ty, hele, ty seš ta čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo. Ne. Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si to myslela.
1: Jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná krasavice, vybírá první ukázku.
1: Hodně posluchaců si tím naštval. A já vybírám opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje je to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: Ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od éry Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camillo, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, z jejich ary jako by se vytratila ona rozhodnost elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět bych provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, je plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér šatně Chosému domluvil a že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. To zatím dostrají vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Tuna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si směla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. A takhle jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ale... A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale. Vždy.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, já vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Máme Ačko. Zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko, anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru,
5: děkuju,
7: velmi optimisticky naladěnou a ať jí to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám chci. A proč je opera, není, no, opera není můj, já, moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nasáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já vás také zdravím do studia.
5: Dobrý den.
8: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové Všemo. Tradiční hezké halo. Jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba Františka Netoli.
2: Zdravíme.
9: Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty.
2: Aha. No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo. Mějte se hezky. Naschledanou.
9: Děkuji.
2: Mějte se. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host v hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom v ní má namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v něm mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane, sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. Ho,
11: host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér znuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu.
12: Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem.
11: Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 anebo zavolejte na 731 800 900. I když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké, Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla cizí. Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: Jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá náš dnešní host.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text
1: se mi zpěvačku. No. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravě 79, anebo o střetu zájmů v politice. By nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: I mužem tak je moje.
2: To je zlatý, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pán, co to tady říkám za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A prosím pěkně, prosila bych Bčko.
1: Ano, děkujeme za vážnost. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím.
1: Že... Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás?
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no, Dalibor Janda, ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: Kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dá mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dá mladší a ještě.
2: A, jste,
1: a milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme, ať kdo víme. Potěšil Petru, no?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuji moc.
4: A jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: Já se vám nedívám.
1: A po letech na to nemůže Josef zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Se taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže.
2: A
5: pana pracního, že se o ní tak hezky
1: Je to
5: stará.
1: Pracné, ale...
2: Helete se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Teda. Já si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazí vší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím běhne taková obstarožní dáma zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák. Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

0: přijde Pepíšek ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě. Co ti udělal? Nevěděl, kde je Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká, prosím tě, na co ty seš? A kráva říká, já dávám mléko. Zebřička si říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká, já ty kudrnatá, na co ty seš? A ovečka říká, dávám vlnu, víš? Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká, ty co? Ty jsi tady na co? A hřebeček zařechtá, jihá! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
2: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, no, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Sluha skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kdo se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplný lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce, myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jablko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přišel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznul čerta něco takhle jako něco udělal. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali s sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ano, ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí, prosím, stačí, já půl smát se pokusím.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezona, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: A to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a vasta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec.
3: Ano.
2: Tak a teď si ho vyhlaš. Posluchači ti ho odhlasovali,
3: přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý.
4: Přicházím na sportovní pácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou, vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavená u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mne běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek. Už
3: vyhládlý.
2: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš že? Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Komunální volby na Vysočině končí s nadprůměrnou účastí. Jihlavský festival dokumentů slaví 30 let. Lidé v okolí Odoleny vody by neměli pít vodu z vodovodu, uniklo do ní olovo. Dnes čekáme oblačno, občas i polojasno, teploty do 17 stupňů. Dobré páteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Na říjnové komunální volby se chystají také obce, kde byla minule podprůměrná účast. Na Vysočině před 4 roky průměrná účast přesáhla 50% voličů, v některých vesnicích se ale dostávala i nad

0: 80%. Nejmenší byla naopak ve Světnově na Žďársku, ani ne 25%.
1: Nikam nechodím už. Už jsem stará, ať chodí mladý.
2: A ti mladí taky nechodí?
1: Taky ne. Tak to nevím, čím to je.
3: Starší dáma, paní Alena, zastupuje 3/4 zdejších minulých nevoličů.
4: Minulé jsem nebyla.
3: Jinak ale paní Jarka chyběla jen výjimečně.
4: Byla jedna kandidátka a 9 lidí. Takže ono nakonec zjistíme, že vlastně ani není potřeba k těm volbám chodit, protože to. Proto tady je i ta malá účast teda, no.
3: Jen čtvrtinovou účast měl naposledy i Šlapanov na Havlíčkobrodsku. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: 30. výročí letos slaví Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě. Letos začne 23. října a potrvá do začátku listopadu. Kromě nových českých i zahraničních snímků uvede také vlastní filmovou esej. Je sestavená z archivních festivalových záběrů a rozhovorů, pořízených za 3 desetiletí existence přehlídky.
5: Jubileum připomene také sekce Filmy, které změnily svět. Nabídne 13 českých i zahraničních snímků, které dokázaly ovlivnit veřejnou debatu, přispět ke změně legislativy nebo zásadně proměnit pohled společnosti na některá témata. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Do nádrží s pitnou vodou v odolené vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace nehrozí. Problém se týká 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 000 obyvatel. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude dnes ve školách, sdělil nezávislý starosta odoleny vody Ondřej Prášil, který kandiduje ve volbách.
6: Otevře se všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat.
0: Čína by podle prezidenta Xi Jinpinga měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely. Řekl to na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po spojednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Podle agentury Nová Čína spolu lídři dvou největších ekonomik světa mluvili o vývoji umělé inteligence nebo přístupu k Tajvanu, který Peking neuznává. Obě země se zároveň dohodly na 2měsíční prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet v listopadu. Sport. Hokejisté Hradce Králové v extralize porazili Liberec 5-2, vítěznou branku dal Aleš Jirgl. Východočeši jsou v tabulce pátí, Bílí Tygři devátí. Česká výprava získala v úvodním dnu mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a dále kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji postoupilo v individuálních soutěžích všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. Počasí. V Moravských Budějovicích je teď 7 stupňů, ve Velkém Meziříčí a nebo Humpolci 9. Dnes očekávejte oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se vyskytne přeháníka. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči v Habrech na Havlíčkobrodsku musí počítat s uzavírkami v ulici Sázavská a na Žižkově náměstí. Důvodem jsou stavební práce. Objízdná trasa vede od Světlé přes Leštinu u Světlé a je vyznačená i nadále. Šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Pátá hodina, pátá minuta, je tady pátek 25. září roku 2026. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina vás zdraví Robin Šalamon. Dnes to jsou přesně 2 týdny, co jsem s vámi nebyl. Musím se přiznat, že ta angína mě pořádně skolila, ale už jsem snad fit a zdrav. zkusím to takhle zaťukat. Doufám, že i vám zdraví slouží, protože to řádí různá nachlazení, tak se opatrujte. Je před námi prodloužený víkend, kdyby náhodou, nepřeji vám to, ale tak byste ho proleželi, ono by se vám ulevilo, ale samozřejmě přeji spíš, abyste si jej užili někde venku na procházkách. Počasí má být skvostné. Co se týká dnešního dne, toho 25. září, svátek má Zlata, narozeniny 82. americký herec Michael Douglas, slaví i italský zpěvák Cukero, tomu je 1,70. A taky je to 10 let ode dne, kdy Čína uvedla do provozu největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru. Co dalšího se přihodilo, to nám řekne Petr Jungmann už za 6 minut.
7: Dobré ráno s Robinem Šalamounem.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Kuejčou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
2: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
1: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
3: Máme špicový hajfy na sicrách.
1: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: To byl Paul Young a s ním i Cukero, který dnes slaví 71. narozeniny.
1: Počasí.
0: Přejeme dobré páteční ráno, máme 25. září, na Vysočině dnes čekáme oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se objeví přehánka, teploty se dostanou na 14 až 17 stupňů Celsia. Takové počasí nás na Vysočině čeká právě dnes. V tuto chvíli se ranní teploty pohybují mezi 7 až 9 stupni.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Národní výstava českého strakatého skotu od minulého týdne zná svou mladou šampionku. Tou je Umbria z DVP Pišel. A právě místopředseda a zootechnik z tohoto družstva, Filip Dvořák, bude pátečním hostem našeho vysílání.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

Pátá hodina, 22. minuta, je pátek 25. září, jak mi to říkala paní doktorka Frejová. Teď po angíně Robine, zpomalte na saunu, týden, dva zapomeňte. No škoda, protože hned bych tam dnes byl, ale nemůžu. Ale vy, pokud vám zdraví slouží, tak samozřejmě můžete už v 11 hodin dopoledne v Jihlavě navštívit nový saunový svět ve vodním ráji v Jihlavě. Najdete v něm 5 saun, parní kabinu, ochlazovací bazény, venkovní výhřivku a samozřejmě i panoramatickou saunu pro 60 lidí s výhledem na řeku Jihlavu. Jak už jsem říkal, slavnostní otevření se uskuteční dnes v 11 hodin dopoledne. V pravé poledne v Domě kultury v Jihlavě začne dvoudenní knihlava, festival malých nakladatelů. Třetí ročník nabídne knižní veletrh, autorská čtení, debaty i program pro školy. Vstup je zdarma.

Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: To byla zpěvačka Sandra v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Před námi jsou krátké zprávy s Karlem Pěškou. Po nich Ilona Čáková zaspívá Tornéro. Skupina Rangers přidá písničku s názvem Zvedněte kotvy. Hezké ráno.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro osoby do 29 let. Jihlavský vodní ráj se dnes rozšíří o nový saunový svět. Návštěvníkům budou od 11 hodin přístupné finská, solná a aroma sauna, dále odpočívárny, terasy, bar a výřivka. Dominantou nových prostor je velká ceremoniální panoramatická sauna, která může pojmout až 60 lidí. Policisté chystají plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Hledají matku, která před skoro 2 týdny odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Štýrové budou kriminalisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují také kamerové záznamy z místa a širšího okolí. Prezident Kazachstánu Kasym-Žomart Tokájev vyhlásil na dnešek celostátní den smutku kvůli úmrtí 12 vojáků. Včera je při cvičení v Kaspickém moři smetla vlna. 3 vojáky se podařilo zachránit, po několika dalších jednotky námořnictva a záchranáři dál pátrají. Příčinou neštěstí bylo špatné počasí, především silný vítr. Do 136. ročníku Velké Pardubické, která se poběží v neděli 11. října, majitelé přihlásili 11 koní. Méně jich ve slavném dostihu bylo naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jenom jeden kůň. Mezi přihlášenými jsou 2 vítězové Velké Pardubické, Gatfry z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023. V Černovicích je teď 7 stupňů, v Havlíčkově Brodě anebo Hubenově 9. Dnes očekávejte oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se vyskytne přeháníka. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na Pelhřimovsku musíte počítat s uzavírkou na průtahu obcí Křeč. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Objížďka je vyznačená přes Černovice Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: 5:33. Někdy stačí jedna věta nebo špatně zvolený tón a z obyčejného rozhovoru je hádka. Proč se tak často míjíme, i když si chceme porozumět? Co dělat, když začnou pracovat emoce? O tom si na Českém rozhlasu Vysočina budeme už za chvíli povídat se Zdeňkou Masopustovou ze vzdělávacího centra Basic. Já jsem Robin Šalamon, přeju vám všem nádherné páteční ráno.

0: To byla skupina Rangers a Zvedněte kotvy v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina v 5.39. Proč se podle vás tak snadno stává, že obyčejný rozhovor sklouzne do konfliktu? O tom si včera v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina povídala Hela Dvořáková se Zdeňkou Masopustovou ze vzdělávacího centra Basic.
1: Ono vlastně ta komunikace jako taková je. Vemte si, že my jsme jako máme člověk, máme nějakou mysl a teď ta mysl dělá neustále nějaký záznamy. A já když dělám hodně přednášky ve školkách, ve školách nebo i u nás vlastně v tom centru ohledně komunikace, tak si vemte, že my s čímkoliv se v životě setkáme, cokoliv nám někdo řekne, tak my si o tom uděláme do té svojí mysli záznam. A máme tam to strašně moc záznamu. A teď to záleží ten člověk, v čem vyrůstá, co ho obklopuje, jaké má zkušenosti, tak to tam máme. A teď pak už jenom stačí, že třeba někdo se na mě podívá nějakým způsobem a já už to mám v minulosti spojený. Aha, když se na mě někdo takhle dívá, tak bude křičet. Já už mám třeba strach a zahájím protiútok nebo uteču. Že to nemá nic úplně společného třeba ani s tím člověkem, ale má to společného něco se mnou. Že člověk nedokáže porovnávat třeba doopravdy teď je tady ta situace, takže přítomnost a má ji promíchanou z minulosti. Že se člověk nedokáže některý odpojit od té minulosti a bere si to jenom prostě akce, reakce. Tam je to hodně třeba vidět, že mezi rodičem a dítětem, protože ten rodič kolikrát řekne tomu dítěti, ty jsi to udělal špatně, tohle to máš blbý, jdi se převlíknout, jak to jdeš. A máme to tam spojený s takovou bolestí a že ten rodič nás tady peskuje a jde takhle po nás. A teď ten rodič se jenom podívá a ani nic neříká. A to dítě už tam má jenom reakci a už vyřekne to, co zase na mě máš. A ten rodič ani nic nemusí říct.
2: Takže ono je to vlastně o nás. My musíme o nás začít u sebe.
0: Tak to řekla v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina paní Zdeňka Masopustová ze vzdělávacího centra Basic. Šampionka mezi kravami z Vysočiny. Chovatelé zazářili na národní výstavě českého strakatého skotu. Jejich kráva Umbria získala titul mladší šampionky. Co rozhoduje o tom, která kráva se stane vítězkou? Kolik práce se za takovým úspěchem skrývá a jak se daří českému zemědělství v roce 2026? O tom si dnes bude Hela Dvořáková po 11. hodině povídat s Filipem Dvořákem, s místopředsedou a zootechnikem z DVP Pišel. Nenechte si to ujít. Přeji vám dobrý den v 5.41.

0: Tady je Český rozhlas Vysočina, máme 6:15.
1: Počasí.
0: Dnes v pátek 25. září čekáme na Vysočině oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se objeví přehánka, teploty se dostanou na 14 až 17 stupňů Celsia. Jak jsem říkal, přehánka jenom ojediněle, přesto se na vodu, na problematiku koloběhu vody v přírodě zaměříme za chvíli s Makovičkami.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Českém rozhlasu Vysočina jsme v 5.49 vzpomínali na Petra Muka, to byla písnička o Lamour. Za chvíli Lenka Filipová zaspívá skladbou Za všechno může čas. Když jsme u toho času, je 5.49 a makovičky už jsou vzhůru.

0: Skoro furt, tak tu vodu z toho moře vysychá. Akorát jak tí vody je tam moc, tak to ani není poznat. A ono se to pak dá do mraku. A pak, až jsou úplně nacucaný a už tam není místo, tak už jsou tak plný, že to prostě už vysypou.
1: V noci se to prostě nějak udělá a je ten mrak černý a prostě začne pršet. A nebo padají i nějaký kroupy třeba.
0: Do toho mraku taky jde zima, ta voda zmrzne, ty kroupy, jak jsou těžký, tak prostě spadnou.
2: A kde se berou blesky?
3: Z elektřiny z vesmíru.
1: Se tam udělá taková elektřina a prostě ten blesk jako rozsvítí a vypne. Makovičky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Pelhřimově otevřou praxe 4 noví zubaři. V Jihlavském Hlinině má vzniknout podchod u zastávek. Rozhlasoví symfonici zahájili slavnostním koncertem v Rudolfínu 100. sezónu. Dnes čekáme oblačno, občas i polojasno, teploty do 17 stupňů. Dobré páteční ráno vám u zpráv přeje Karol Pěška. Celkem 4 noví zubaři ještě letos na podzim otevřou své praxe v Pelhřimově. Město se s nedostatkem stomatologů potýkalo od loňského roku po uzavření několika ordinací. S některými nově příchozími dentisty už jedná i Všeobecná zdravotní pojišťovna, potvrdila její mluvčí Viktorie Plívová.
4: VZP v současné době jedná se dvěma stomatologickými ordinacemi o uzavření nové smlouvy pro okres Pelhřimov. Pokud se na nás obrátí další zubaři, kteří se chystají na Pelhřimovsku otevřít ordinaci a měli by zájem zajišťovat péči takzvaně na pojišťovnu pro naše klienty, rádi s nimi tyto možnosti projednáme. Zatím se na nás ale nikdo další neobrátil.
2: V Jihlavě pokračují dopravní úpravy, které mají přispět k vyšší bezpečnosti chodců. Patří k nim vylepšení zastávek, osvětlování.

0: přechodu pro chodce a budování bezpečnostních ostrůvků. Podle policejní mluvčí Michaely Lébrové se chystá také stavba podchodu v místní části Helenín. Řekla to v pořadu Českého rozhlasu Vysočina, o čem se mluví.
1: Aktuálně se řeší zastávky městské hromadné dopravy v městské části Jihlava Helenín, kde by mělo dojít k vybudování podchodu pod pozemní komunikací a úpravě zastávek.
0: Podchod se podle Michaely Lébrové zvažuje v horní části Helenína, blíže k Jihlavě. Celý rozhovor, o čem se mluví, si poslechněte na internetové stránce vysočina.rozhlas.cz. Na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grygarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech a vypadají jako záznamy jeho skutečných přednášek. Ve skutečnosti je vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grygarův obličej i hlas. Informuje o tom server iRozhlas. Syn vědce Lukáš Grygar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policistů ovšem samotné vytvoření takových videí není trestné. Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfinu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněly Smetana, Beethoven, Dvořák a Fibich.
2: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
3: Úžasný, úžasný.
4: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
3: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
2: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové si v extralize zapsali první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. Fotbalisté Portugalska vstoupili do nového ročníku Ligy národů vítězně. Úřadující šampioni porazili Wales 1-0. V dalších zápasech elitních skupin Nizozemsko remizovalo s Německem 1-1, Norsko zdolalo Dánsko 3-2 a Řecko vyhrálo v Srbsku 2-1. Česká reprezentace odehraje svůj úvodní duel zítra večer doma proti Chorvatsku. Počasí. V Černovicích je teď 7 stupňů, v Havlíčkově Brodě a nebo Hubenově 9. Dnes očekávejte oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se vyskytne přeháníka. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Velké Bíteši musíte počítat s uzavírkou ulice Kapitána Jaroše na hlavním tahu číslo 37. S důvodem jsou opravy, objízdná trasa z Bíteše vede přes Košíkov směrem na náměšť. Šťastnou cestu.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tady je Český rozhlas Vysočina. Komunální volby se za 2 týdny vrátí i do Světova na Ždársku. Před 4 lety tam přišla k urnám jenom čtvrtina lidí. Redaktor Českého rozhlasu Vysočina Daniel Zach se za chvíli bude zajímat, jestli letos může účast ve VS

0: A to byla paní Marta Kubišová v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. I dnes ráno si osvížíme pravidla silničního provozu. Stále pro vás každé ráno na Českém rozhlasu Vysočina vysíláme řidičskou abecedu. Zkrátka vždy nabídneme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme s Václavem Drážkem z redakce Zelené vlny o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si v řidičské abecedě povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře.

0: To byla pohodová písnička od Erika Claptona v 6:17. Za chvíli Na ostří nože, což je písnička Evy Farné a také Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. To bude písnička Jakoby nic.
1: Počasí.
0: Je pátek, je 25. září, dnes na Vysočině čekáme oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se objeví přehánka a teploty se dostanou na 14 až 17 stupňů Celsia. Přejeme krásný den.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Národní výstava českého strakatého skotu od minulého týdne zná svou mladou šampionku. Tou je Umbria z DVP Pišel. A právě místopředseda a zootechnik z tohoto družstva, Filip Dvořák, bude pátečním hostem našeho vysílání.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Byla Eva Farná v 6.22 na Českém rozhlasu Vysočina. Ceduly hlavní obec nevoličů by si mohl vystavit Světnov na Žďársku. Při minulých komunálních volbách v roce 2022 tam přišla ani ne čtvrtina lidí, nejméně na celé Vysočině. V obci byla jenom jedna kandidátka z 9 jmény a přesně tolik je i zastupitelů. Za 2 týdny si může Světnov svá volební čísla vylepšit.
1: Dobrý den, můžu se vás zeptat? Já jsem z Českého rozhlasu a blíží se komunální volby a tady vlastně ve Světnově před těmi 4 lety byla vůbec nejmenší účast. A jestli vy chodíte k volbám?
2: No, já nejsem zdejší, takže...
1: Aha, mějte se pěkně. Ještě na mě volá. Chodíte, jo? Tak to nejste zdejší. Starší dáma, paní Alena, zastupuje 3/4 zdejších minulých nevoličů.
3: Nikam nechodím už. Už jsem stará, ať chodí mladý.
1: A ti mladí taky nechodí?
3: Taky ne. Tak to nevím, čím to je.
4: Minulé jsem nebyla.
1: Jinak ale paní Jarka chyběla jen výjimečně.
4: Byla 1 kandidátka a 9 lidí. Takže ono nakonec zjistíme, že vlastně ani není potřeba k těm volbám chodit, protože to. Proto tady je i ta malá účast teda, no.
1: Já jsem se totiž díval, že v roce 2014 no. Tak to bylo víc kandidátek a bylo asi 3/4 najednou. To bylo vysoké.
4: No, takže letos snad to bude lepší, protože mají ještě jsou 2 kandidátky, takže snad teda jako bude větší jako možnost výběru. Já jsem myslela právě to jako plasty a tak.
1: Nakonec jsem voličku z minulých komunálních voleb potkal, jmenuje se Soňa.
5: Asi ty komunální jsou jako důležitější pro mě, než třeba jako senátní nebo...
6: Co to je?
5: Je to prostě v místě, no.
6: Kdo to je?
1: Já jsem z Českého rozhlasu, ahoj. Čím to? Máte nějaké vysvětlení, proč tady nechodilo tolik lidí, protože to je necelá čtvrtina?
5: Já jsem teda překvapená. Nevím, jestli lidi jsou třeba jako unavenější z těch voleb, jako pořád se volí, možná ty volby jsou častějc.
1: Jen čtvrtinovou účast měl naposledy i Šlapanov na Havlíčkobrodsku. Tam bude i letos jediná kandidátka. Daniel Zach, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Žďársku. Český rozhlas.

0: To byl Rod Stewart, teď už je to Karel Pěška, začínají zprávy.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: O prodlouženém víkendu se vyjasní a oteplí. V sobotu a neděli bude převážně slunečno, v noci a ráno se ale můžou objevit přízemní mrazíky. Během dne bude 18 až 23 stupňů. V pondělí na den české státnosti se ráno můžou tvořit mlhy, odpoledne by mohlo být až 25 stupňů. Dvoudenní literární festival Knihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou od 13 hodin debaty a setkání s řadou autorů. Pozvaní jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Carla Najmanová. Součástí festivalu je také knižní trh. Podání drogy bez vědomí oběti by mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Za podání návykové látky by hrozilo až roční vězení, pokud by skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking. Hormuzským průlivem včera proplulo 60 nákladních plavidel. S odvoláním na amerického činitele o tom informuje agentura Reuters. Jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly 22 milionů barelů. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je ovšem námořní doprava v klíčové úžině stále výrazně omezená. Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl v Baku nejdříve první před Nizozemcem Verstappenem z Red Bullu a v dalších jízdách předčil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Antonelliho. Kvalifikace se pojede dnes ve 14 hodin. V počátkách je právě 6 stupňů, v Jihlavě nebo Dukovanech 9. Dnes bude na Vysočině převládat spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Teploty přes den vyšplhají na 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Habrech na Havlíčkobrodsku musíte počítat s uzavírkami v ulici Sázavská a Žižkovo náměstí. Důvodem jsou stavební práce. Po vyznačené objížďce se bude jezdit až do 9. října. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6 hodina 33. minuta. Je pátek 25. září. Probouzí vás Leona Machálková z Galaxii přání.

0: To byla vzpomínka na Věru Špinarovou, 9 minut po 6:30. Přejeme vám dobré páteční ráno, máme před prodlouženým víkendem, to je hezký pocit, to říkám pro případ, že se vám třeba nechce z postele, tak pojďte z postele, čím dřív vstaneme, tím dřív ten pátek bude za námi a pak si užijeme 3 dny volna. Každopádně, vzhledem k tomu, že je pátek, tak samozřejmě myslíme na vaše zdraví, poradna o zdraví a zdravém životním stylu s paní doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a s Patrikem Rozehnalem. Tady bude po 13. hodině. Oba vás zdravím, přeji hezké ráno a ptám se na dnešní téma.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí? Čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 16 hodina 45. minuta.
1: Počasí.
0: Je tady čas na předpověď počasí. Je s námi meteorolog Mojmír Martan. Přeji vám krásné páteční ráno.
2: Dobré ráno.
0: A ptám se, jaký ten pátek před prodlouženým víkendem z pohledu počasí bude?
2: Tak bude převládat spíše větší oblačnost, ale občas může být i polojasno, hlavně teď ráno a dopoledne. Odpolední teploty 14 až 17 stupňů, foukat bude slabý severozápadní až západní vítr.
0: Jaké počasí nám nabídnete o prodlouženém víkendu?
2: Tak už to počasí bude takové stabilnější, v noci začne oblačnost ubývat, takže postupně převládne polojasno až jasno a to vydrží nám celou sobotu. V ranních hodinách se místy objeví mlhy. Ráno bude chladné s teplotami 6 až 3 stupně, při bezvětří se lokálně mohou objevit i slabé přízemní mrazíky, odpolední teploty 17 až 20 stupňů. Slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, přes den postupně vítr jižních směrů. Co se týče neděle, tak ta bude podobná, i když oblačnosti bude maličko více, ale bude často taková průsvitná nebo poloprůsvitná. Ráno opět počítejte na některých místech s mlhami. Ranní teploty 8 až 5 při uklidnění větru až 3 stupně a možnost přízemních mrazíků. Odpolní teploty okolo 20 stupňů a foukat bude mírný jihovýchodní vítr.
0: No a víkend nám bude pokračovat i v pondělí.
2: Tak v pondělí čekáme takové počasí babího léta, tedy jasno, polojasno, v ranních hodinách opět v údolích možnost mlh, 9 až 5 v údolích až 3 stupně v ranních hodinách, no a 19 až 23 stupně odpoledne.
0: To říká meteorolog Mojmír Martan. Děkujeme za předpověď a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Vašo, řekni fór.
1: No tak tohle jsem opravdu viděl v jedné cukrárně. Tam přišel takový pán a objednal si dort, jo. No a potom ho vrátil a chtěl místo toho dortu fernet, jo. No tak ho vypil, chtěl odejít, že jo, a ta obsluha ho jako zastaví a říká, pane, vy jste ten fernet nezaplatil. A on říká, no ale vždyť já jsem ho vyměnil za dort. No jo, ale ten jste taky nezaplatil. No vždyť jsem ho taky nesnět.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Česká uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Blíží se komunální volby. Nejvyšší účast byla naposledy na Telšsku. Vodní ráj v Jihlavě otevírá nový saunový svět. Do nádrže v Odolené vodě se dostalo olovo. Lidé by vodu neměli pít ani z ní vařit. Dnešek nás čeká oblačný, chvílemi polojasný, teploty až 17 stupňů. Hezké páteční ráno jsou zprávy a Karel Pěška. Už za 2 týdny se voliči v okrskových místnostech po celé Vysočině vrátí k urnám. Vyberou nové zastupitele svých měst a obcí. Komunální volby začnou v pátek 9. října odpoledne a potrvají do soboty 10. října.
4: Před 4 lety byla voličská účast na Vysočině nejvyšší mezi všemi tuzemskými kraji. Vybírat zastupitele přišlo přes 50% zapsaných dospělých obyvatel. Na Telčsku dokonce 58%. Tam byl i vůbec nejvyšší zájem kandidátů. Na 1000 obyvatel jich 68 usilovalo o mandát ve vedení obce. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Nový saunový svět dnes rozšíří nabídku vodního ráje v Jihlavě. Od 11 hodin budou návštěvníkům přístupné finská, solná nebo aroma sauna. K dispozici budou také odpočívárny, terasy, bar a vířivka. Dominantou nových prostor je velká ceremoniální panoramatická sauna pro až 60 lidí, popisuje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
5: Co se týká saunových ceremoniálů, tak ty budeme mít pro návštěvníky v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. A po zařádní nabídne areál i taky několik možností ochlazení, takže návštěvníci budou moci využít vnitřní i venkovní ochlazovací bazén.
3: Ve 12 obcích severně od Prahy by lidé neměli pít vodu z

0: Vodovodu ani po převaření varují předtím středočeské vodárny, které naměřily zvýšené koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda. Podle hygieniku ale obyvatelům nehrozí zdravotní potíže, když omylem menší množství vypijí. Středočeské vodárny postupně zajišťují cisterny s pitnou vodou, zatím ke školám, školkám a nemocnicím. V Odolené vodě dnes školy a školky nebudou vařit. Čína by měla se Spojenými státy hledat způsoby, aby spolu globální velmoci vycházely, řekl to čínský prezident Xi Jinping na úvod slavnostní večeře v Bílém domě po jednání s Donaldem Trumpem. Setkání se zúčastnili zástupci amerických technologických společností. Čínský prezident po schůzce uvedl, že do své země pozve na studijní programy 100 000 mladých Američanů a zoologické zahradě v Atlantě půjčí dvojici pand. Sport. České tenistky dnes budou hrát semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí po 11. hodině k utkání proti Španělkám. Kapitánka Barbora Strýcová mluvila o tom, jak by mohla vypadat zápasová sestava.
1: Samozřejmě, když se nic nestane, tak Linda nastoupí jako první hráčka našeho týmu a ostatní holky samozřejmě chtějí nastoupit s tím nejsilnějším týmem. I to tak vypadá, ale uvidíme, jestli všechno bude v pohodě, tak si myslím, že to tak dopadne. Papírově samozřejmě jsou favoritkami, ale myslím si, že holky to prostě berou tak, že jdou na ten zápas a nechají tam prostě všechno a uvidí se, jak to dopadne.
0: V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička ve čtyřhře Kateřina Siňáková. Počasí. V počátkách je právě 6 stupňů, Jihlava anebo Dukovany hlásí 9. Dnes bude na Vysočině převládat spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Teploty přes den vyšplhají na 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnici vedoucí z Pelřimova na Červenou Řečici buďte opatrní, kousek od odbočky na Čakovice. Leží tam na vozovce sražená srna, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Sedmá hodina, pátá minuta, doufám, že vás takhle při pátku po ránu nebolí zub. Pokud ano, pro jistotu si zajděte za zubařem, přeci jenom bude prodloužený víkend. Na pohotovost se možná dostanete, ale víte, jak to je, prodloužený víkend, lepší si jej užít bez bolesti. Pelřimovu se snad konečně podařilo zažehnat stomatologickou krizi. V minulém roce tam několik zubařů odešlo do důchodu, jedna lékařka tragicky zemřela. Nově příchozí dentista pak s praxí po krátké době skončil. Teď se radnici podařilo sehnat hned 4 nové zubaře najednou, jak uslyšíte od Milana Soldána po 7:45.
2: Dobré ráno s Robin.

0: byla vzpomínka na vynikajícího zpěváka, na milovníka skupiny Beatles, na Mackieho Žberku, písnička 22 dní, 2 minuty před 7:45 v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Máme 25. září, co se v letech minulých přihodilo, to nám řekne Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
4: Máme špicový hajfy na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: To byla herečka, příležitostně i zpěvačka Nicole Kidman a Robbie Williams v 7.18.
1: Počasí.
0: Je pátek 25. září na Vysočině, dnes očekáváme oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se objeví přehánka, teploty se dostanou na 14 až 17 stupňů Celsia. Tolik počasí, za chvíli Sebastián, záchranný bod, Valdemar Matuška, Tereza a taky se v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina podíváme do Pelhřimova a to za zubaři.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Národní výstava českého strakatého skotu od minulého týdne zná svou mladou šampionku. Tou je Umbria z DVP Pišel. A právě místopředseda a zootechnik z tohoto družstva, Filip Dvořák, bude pátečním hostem našeho vysílání.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. Vysočina.rozhlas.cz.

0: Vybral peníze za vstupní prohlídky a plánované zákroky a zmizel. Zubař, který měl pomoci Pelhřimovu poté, co několik stomatologických ordinací ukončilo provoz, ordinoval velmi krátce. Radnice radí poškozeným pacientům obrátit se na Českou stomatologickou komoru, případně na policii. Teď se ale městu podařilo konečně sehnat výraznou posilu, jak zjistil redaktor Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán.
1: To už tady neordinuje, ne.
2: Pak zmizel, no.
3: S třemi dámami se dávám do řeči v čekárně zubní ordinace v Pelhřimově, kde působil velmi krátce zubní lékař, kterého město velmi nutně potřebovalo. Došlo tady k takové kuriozní situaci, kdy nejdříve avizoval, že nastoupí na začátku tohoto roku, pak to odložil o měsíc, nakonec si to rozmyslel, že nenastoupí vůbec. Nakonec sice nastoupil, ale zhruba po měsíci zase přestal ordinovat.
2: Já jsem u něj nebyla u toho doktora, já jsem tady prvně dneska.
3: Přijímají pacient?
2: To už je tady měsíc asi, nebo jak ne?
3: Prý a není jednoduché v Pelhřimově sehnat zubaře.
4: Na celé Vysočině je problém si najít jako zubaře.
3: Někteří pacienti přitom už zaplatili nemalé částky za vstupní prohlídky nebo plánované výkony. Své doporučení už jim dokonce na sociálních sítích dala i pelhřimovská radnice.
5: Pokud se tato situace někoho týká, doporučujeme uschovat veškeré doklady o úhradách, smlouvy a komunikaci s původním poskytovatelem. Podle konkrétní situace je možné obrátit se na zdravotní pojišťovnu, Českou stomatologickou komoru, využít právní cestu a v případě konkrétního podezření na protiprávní jednání také policii České republiky.
3: Ve stejném příspěvku přineslo město i potěšující zprávu. Od podzimu začnou ordinovat další 4 zubaři.
5: 3 stomatologové posílí 2 samostatná pracoviště na třídě legií. V jedné z ordinací, kterou město pronajalo stávající zubní lékařce, začne působit další stomatoložka. Na tomto pracovišti tak budou ordinovat 2 zubní lékaři.
3: Ve středu už schvalovali zastupitelé pro nové dentisty 3/4 milionové příspěvky. Jedná s nimi už také Všeobecná zdravotní pojišťovna, jak mi řekla její mluvčí Viktorie Plívová.
6: VZP v současné době jedná se 2 stomatologickými ordinacemi o uzavření nové smlouvy pro okres Pelhřimov.
3: Pokud se tady na Pelhřimovsku na pojišťovnu obrátí i další lékaři, je prý připravena s nimi okamžitě jednat. Milan Soldán, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám dobré páteční ráno. Jsou tu zprávy a Karel Pěška.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Na podzim přibývá nehod, při kterých řidiči srazí zvěř. Venku častěji prší, jsou mlhy a dříve se stmívá. Zvířata jsou navíc v říji a hledají potravu na zimu. Řidiči by měli dávat pozor hlavně v lesích, mezi poli a loukami. Na riziko srážky a podle BESIPu upozorňují trojúhelníkové dopravní značky s piktogramem jelena. Historickým autobusem se dnes můžou projet cestující v Havlíčkově Brodě. Vůz Škoda 706 RTO bude na Havlíčkově náměstí přistavený od 17 hodin. První jízda začne v 6 večer, poslední přibližně do 8:30. Okružní svezení je pro zájemce zdarma. Autobus bude vyjíždět vždy podle obsazenosti. Na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech a vypadají jako záznamy jeho opravdových přednášek. Ve skutečnosti je vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grigarův obličej i hlas. Informuje o tom server iRozhlas. Syn vědce Lukáš Grigar se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policistů ovšem samotné vytvoření takových videí není trestné. Kazachstán dnes drží státní smutek. Prezident Kasym-Žomart Tokájev ho vyhlásil kvůli úmrtí 12 vojáků, které při cvičení v Kaspickém moři smetla vlna. 3 vojáky záchranáři z vody vyprostili živé, námořnictvo dál pátrá po 2 pohřešovaných. Neštěstí podle kazašských úřadů způsobilo nečekané zesílení větru. Do 136. ročníku Velké Pardubické, která se poběží v neděli 11. října, majitelé přihlásili 11 koní. Méně jich ve slavném dostihu bylo naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jenom jeden kůň. Mezi přihlášenými jsou 2 vítězové Velké Pardubické, Gadfri z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023. V Novém Rychnově je právě 6 stupňů, v Telči 7, Libice nad Doubravou hlásí 9. Dnes bude na Vysočině převládat spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Teploty přes den vyšplhají na 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na hlavním tahu číslo 34 na Havlíčko-Brodsku buďte opatrní na průtahu obcí Věž. Probíhá tam oprava povrchu vozovky. Připravte se na omezení šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:33. Hrajeme vám skupinu Olympic.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byla Věra Martinová v 7.40 v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Teď potěšíme milovníky a milovnice rostlin. Martin Písařík vám v rubrice Co v učebnicích nebylo prozradí, která rostlina má nejdelší listy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: To byla pohodovka na páteční ráno, dospíval Chris Rea, minutu po 7:45, za chvíli holky pro mámu, také holky a kluci, naše makovičky, v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina budeme od makoviček chtít vysvětlit problematiku koloběhu vody v přírodě, tak snad se s tím za chvíli poradí.
1: Počasí.
0: Máme pátek 25. září, na Vysočině dnes bude oblačno, občas polojasno, pouze výjimečně se objeví přehánka. Teploty na Vysočině budou mezi 14 až 17 stupni Celsia.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad, kde se skrývá jeho údajný poklad a co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti.
1: Stopy, fakta, tajemství.
2: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

To byla skupina Holky, právě dnes 25. září vyšlo nové album, je to Live Session, album 10x, které přináší 10 skladeb v živém podání a připomíná písničky, které provázely minimálně jednu celou generaci. Jsou tam písničky jako Už mi nevolej, Vzpomínky zůstanou, Mám ráda a mnoho dalších.

0: trofu, tak tu vodu z toho moře vysychá. Akorát jak tí vody je tam moc, tak to ani není poznat. A ono se to pak dá do mraku. A pak, až jsou úplně nacucaný a už tam není místo, tak už jsou tak plný, že to prostě už vysypou.
1: V noci se to prostě nějak udělá a je ten mrak černý a prostě začne pršet. A nebo padají i nějaký kroupy třeba.
0: Do toho mraku taky jde zima, ta voda zmrzne, ty kroupy, jak jsou těžký, tak prostě spadnou.
2: A kde se berou blesky?
3: Z elektřiny z vesmíru.
1: Se tam udělá taková elektřina a prostě ten blesk jako rozsvítí a vypne. Makovičky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Je 8 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Začíná roční období, kdy přibývá srážek se zvěří. Komunální volby na Vysočině končí s nadprůměrnou účastí. S tou sezónu zahájili rozhlasoví symfonici slavnostním koncertem v Rudolfínu. Dnešek nás čeká oblačný, chvílemi polojasný, teploty až 17 stupňů. Hezké páteční ráno, jsou tu zprávy a Karel Pěška. Podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetu aut se zvířaty. Ta jsou právě v této době v říji, navíc se začínají připravovat na zimu a hledají potravu. Častěji tak migrují a přecházejí silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesních úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je také nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvíře.
4: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
3: Na říjnové komunální volby se chystají také obce, kde byla minule podprůměrná účast. Na Vysočině před 4 roky průměrná účast přesáhla 50% voličů, v některých vesnicích se ale dostávala i nad 80%. Nejmenší byla naopak ve Světnově na Žďársku, ani ne 25%.
5: Nikam nechodím už. Už jsem stará, ať chodí mladý.
6: A ti mladí taky nechodí?
5: Taky ne. Tak to nevím, čím to je.
6: Starší dáma, paní Alena, zastupuje 3/4 zdejších minulých nevoličů.
7: Minulé jsem nebyla.
6: Jinak ale paní Jarka chyběla jen výjimečně.
7: Byla jedna kandidátka a 9 lidí. Takže ono nakonec zjistíme, že vlastně ani nepotřeba k těm volbám chodit, protože to. Proto tady je i ta malá účast teda, no.
6: Jen čtvrtinovou účast měl naposledy i Šlapanov na Havlíčkobrodsku. Daniel Zach, Český rozhlas.
3: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfínu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněly Smetana, Beethoven, Dvořák a Fibich.

0: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
1: Úžasný, jsem úžasný.
2: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
1: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
0: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Český rozhlas. Sport.
3: Hokejisté Hradce Králové v extralize porazili Liberec 5-2. Vítěznou branku dal Aleš Jergl. Východočeši jsou v tabulce pátí, Bílí Tygři devátí. Česká výprava získala v úvodním dnu mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a dále kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji postoupilo v individuálních soutěžích všech 13 českých vodních slalomářů do semifinále. Počasí. V Novém Rychnově je právě 6 stupňů, v Telči 7, Libice nad Doubravou hlásí 9. Dnes bude na Vysočině převládat spíše větší oblačnost, občas může být i polojasno. Teploty přes den vyšplhají na 14 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: A Pelhřimovsku musíte počítat s uzavírkou průtahu v obci Křeč. Důvodem je oprava povrchu vozovky, objížďka je značená přes Černovice a na D1 se zdržíte, pokud máte namířeno do Brna. Od 166. kilometru téměř až k Brnu budete popojíždět v koloně. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 5:05. Zeptám se, jak moc jste zruční? Já jenom, že v Jindřichově Hradci mají děti netradiční hřiště. Mohou tam vrtat, šroubovat nebo třeba řezat pilou. Jak jim to jde, to uslyšíte v naší reportáži po 8:45. Přejeme vám všem krásné páteční ráno.

Mlýnfest, to je komorní festival plný hudby, divadla, dílniček a lokálních tvůrců. Další ročník Mlýnfestu se uskuteční už zítra v sobotu 26. září na letišti u Chotěboře. Festival podpoří lesní mateřskou školu a základní školu na Horním Mlýně u Chotěboře, které nutně potřebují vybudovat nové třídy pro starší žáky. Tak jestli si i vy chcete zažít pohodičku a podpořit právě tyto školy, tak máte jedinečnou možnost už zítra. Na Mlýnfestu vystoupí třeba Zelenáči, Pavlína Jíšová, Rangers, taky Michal Tučný, Revival nebo Devítka a mnoho dalších kapel, takže pokud se chcete zaspívat, dobře se najíst a užít si příjemné sobotní odpoledne, tak máte možnost už zítra na Mlýnfestu na letišti u Chotěboře.

0: To byla Jitka Zelenková v Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli Činasky a tabáček.
1: Počasí.
0: V Třebíči v tuto chvíli máte 9 stupňů Celsia, stejně jako v Dukovanech. 8 stupňů po ránu hlásí Nedvězdí, Havlíčkův Brod, také Košetice nebo Přebyslav. 7 stupňů máte v Telči, v Jihlavě a taky v Novém Rychnově. Na Vysočině dnes v pátek 25. září čekáme oblačno. Občas polojasno, pouze výjimečně se objeví přehánka a teploty se dostanou na 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Dali jsme vám skupinu Činasky a písničku s názvem Tabáček. Tady je Český rozhlas Vysočina, přejeme hezký pátek, 8 minut před půl devátou. Místo pro lézaček, hromada dřeva a nářadí. Na novém dobrodružném hřišti v Jindřichově Hradci si děti sami vymýšlejí, co postaví a jak bude jejich hra vypadat. Kruce mají herní asistenty, kteří jim pomohou třeba s vrtačkou nebo s pilou. Samotný nápad ale nechávají na dětech. Hřiště vzniklo na bývalém tenisovém kurtu v Denisově ulici a hned si ho vyzkoušeli desítky dětí.
1: To je schody.
2: No tak si je musíte udělat. To my neprodáváme tady nic takového.
1: No a jak máme udělat takový ty držák?
2: Chce to vymyslet.
1: A nebo víš co, zkusíme to udělat, že tu pole tu postavíme nějaký dvě na sebe. A jo, máš pravdu.
3: Za herním asistentem Martinem Zborníkem právě přiběhli dva chlapci, kteří se tady pouští do projektu. Chtějí stavět schody.
2: Dobře jste to vymysleli, kluci.
1: No, tak.
2: Tak to zkuste.
3: Co vlastně všechno tady děti můžou vyrobit, zažít, vyzkoušet?
2: Úplně co chtějí. Je to na jejich fantazii a kreativitě. My jim neříkáme, co mají vyrábět. To je opravdu čistě na nich a mnoho z nich přichází s velikými ambiciozními projekty, že postaví třípodlažní dům, ale vlastně si sami pak přijdou na to, že bude asi lepší postavit ten jednopodlažní a sami se na tom naučí vlastně si to vymyslet a pak i zrealizovat.
3: Oni vlastně kluci věděli, co chtějí stavět, nevěděli, ale jak na to tam přišli s žádostí o pomoc.
2: Já jim spíš pomůžu jenom s tou technickou věcí, jakože neumí s vrtačkou nebo neví, jak to uříznout, ale nechci jim vymýšlet to, co oni by si tady měli udělat, což byl teď krásná ukázka toho, že vlastně si na to sami přišli během vteřiny.
3: V zadní části dobrodružného hřiště spolu tvoří
4: Vojta Závodný,
5: Jáchym Muster.
4: Bude to taková základna jako hrad.
5: Takové, že kladivo, taky hřebíky, palety a různý dřevo.
3: To bude ale velká základna.
5: To bude.
4: Teďka zpevňuji druhou zeď a potom to asi postavíme a budeme hledat střechu. Ahau.
3: Poprvý se stuknul?
4: Poprvý. Au. Dál tak už po druhý.
3: Tě znervozňuju. To není práce na jeden den.
5: To není.
3: Tak se sem vrátíte?
5: Ano, určitě. Mně se líbí vlastně, jak tady můžeme stavit, jak si můžeme tady vyřádit fantazii.
3: Na dobrodružném hřišti dětem pomáhá také druhá herní asistentka Iveta Pavlátová. My teď spolu stojíme před rozcestníkem, na kterém je napsáno blátivá kuchyňka, dílna.
6: My jsme hřiště rozdělili na několik zón, aby to bylo i pro nás přehledné, takže jsme vytvořili zónu, která je přímo úplně bez nástrojů, bez nářadí. Pro ty menší děti, batolata a podobně, kde můžou být na písku nebo v blátivé kuchyňce. No a pak je tu zóna, kde se tvoří s nářadím.
3: Dobrodružné hřiště není úplně klasické hřiště, tak jak známe. Děti si tady můžou hrát tvořivě, svobodně.
6: Dnešní děti jsou velmi řízené. Už od útlého věku, nejenom v rodinách ambiciozních nebo výkonových, ale i to, že jsou potom dány do mateřské školky, posléze do školy a vlastně každé tohle zařízení už to dítě řídí. A dětem chybí svobodná hra. Ta svobodná hra rozvíjí obrovský potenciál v tom dítěti v tom, že ono se dotýká v ten moment sama sebe, je v přítomnosti a tvoří ze sebe.
3: Dobrodružné hřiště je pro děti otevřené každý týden od čtvrtka do soboty, od 2 do 6 hodin odpoledne. Na 25. září navíc organizátoři připravili komentovanou prohlídku. Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.
8: Bílou pleť jako sníh za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.
7: Písničky, které nestárnou.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Vyšlo to přesně. Hasičská fontána jako by rozespívala oblaka. Skončila a já cítím první kapky deště na tváři. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Chuťovské muzeum není jen tichým výstavištěm. Stálou expozici o historii města doprovází všudy přítomný výklad. V Chuťoboře, Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
3: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: O prodlouženém víkendu se vyjasní a oteplí. V sobotu a neděli bude převážně slunečno. V noci a ráno se ale můžou objevit přízemní mrazíky. Během dne bude 18 až 23 stupňů. V pondělí na den české státnosti se ráno můžou tvořit mlhy. Odpoledne by mohlo být až 25 stupňů. V Jihlavě dnes začíná dvoudenní literární festival Knihlava. Koná se v Domě kultury, kde budou od 13 hodin na programu debaty a setkání s řadou autorů. Pozvaní jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Najmanová. Součástí festivalu je také knižní trh. Podání drogy bez vědomí oběti by mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořila sněmovna. Za podání návykové látky by hrozilo až roční vězení, pokud by skončilo smrtí, tak až 10 let za mřížemi. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking. Čínský prezident Xi Jinping dnes zakončí třídenní oficiální návštěvu Spojených států. Se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem už jednal v Bílém domě o obchodních vztazích, bezpečnosti a umělé inteligenci. Schůzku označil Trump za skvělou. Následovala státní večeře, které se zúčastnili zástupci největších amerických technologických společností. Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl v Baku nejdříve první před Nizozemcem Verstappenem z Red Bullu a v dalších jízdách předčil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Antonelliho. Kvalifikace se pojede dnes ve 14 hodin. V Přibyslavi nebo Humpolci je teď 8 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 10. Obloha nad Vysočinou dnes bude oblačná, chvílemi polojasná. Na teploměru naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Třebíči musíte počítat s uzavírkou na Karlově náměstí. Koná se tam akce Den města. Na D1 se zdržíte, pokud jedete do Brna. Od Velké Bíteše, tedy od 161. až po 196. kilometr ve směru na Brno, budete popojíždět v nesouvislé koloně. Šťastně dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme vám dobré páteční ráno, máme 8 hodinu 33 minutu. Na příští rok, na rok 2027, zpěvačka Anna K. chystá svůj jeden velký koncert v pražském O2 Univerzum. Bude to koncert s Českým národním symfonickým orchestrem. Tedy takhle, měl to být jeden koncert, ale byl o něj takový zájem, že se hned vyprodal. Tak kromě 23. dubna bude Anna K. koncertovat v O2 Univerzum i 24. dubna.

0: 8.41, tady je Český rozhlas Vysočina. Druhé nejpopulárnější volby jsou ty komunální. Vyplývá to z dat statistiků. Na Vysočině jsou obzvlášť oblíbené. Před 4 lety tady jako v jediném kraji účast přesáhla přes polovinu. Blížila se k 53%. Za 2 týdny se k volebním urnám pro výběr zastupitelů vrátíme. Ještě předtím nám Daniel Zach prozradí, jak aktivní jsou lidé na Vysočině, když přijde právě na komunální politiku. Přeju ti hezké ráno.
1: Dobré ráno. Sázka na Vysočinu jako kraj s nadprůměrným zájmem je hodně sázkou na jistotu, ať už jde o sněmovní, krajské, ale i evropské volby. Speciálně v těch komunálních je ale rozdíl od zbytku regionů hodně výrazný a jistý. Minule se k číslům Vysočiny blížil jen Zlínský kraj s necelými 50%, celostátní průměr byl na 46%. Čerpám přitom ze souhrnu Českého statistického úřadu.
0: Dane, proč je na Vysočině tak velký zájem o komunální volby?
1: To vysvětlení je dané kombinací jednak sídelní struktury a jednak prosté statistiky. Často o tom mluvíme, že na Vysočině je nadprůměrný počet těch malých vesnic a právě v těch nejmenších je zpravidla taky nejvyšší účast. Příkladem může být Celčsko, tedy tamní obvod obce s rozšířenou působností. K urnám si přišlo naposledy vybírat zastupitele hned 58% lidí.
0: Jakou šanci mají kandidáti na Vysočině, že usednou do zastupitelstva?
1: No zase v těch malých vesnicích hlavně, tam tedy hodně velkou, celorepublikově je už asi ve třetině obcí ostatně rozhodnuto, protože tam už není, tam není konkurence mezi kandidáty a čím větší je sídlo, tím větší, ale potom je konkurence. Statistici uvádí, že zatímco v obcích do 1000 obyvatel byla úspěšnost téměř 50%, tak v obcích od 1 do 10 000 obyvatel tam už jen čtvrtinová a ve větších městech v průměru asi desetinová. Když se vrátím zase k roku 2022, tak přes 40% uchazečů napříč naším venkovským krajem se skutečně dostalo do zastupitelstva.
0: A jak se na Vysočině daří ženám?
1: No tak zrovna v tomhle ohledu je Vysočina na chvostu. Ženy tu představují jen necelou čtvrtinu zastupitelských sborů a v okolí Velhřimova tam je to dokonce jen 20%. Tolik tedy výběr statistických zajímavostí z těch minulých komunálních voleb. Jaké recepty na problémy nabízí kandidáti v největších městech Vysočiny, to si ode dneška můžete poslechnout každý všední den. Od 17:30 večera začínáme právě dnes abecedně Havlíčkovým Brodem.
0: Jak jste slyšeli, Daniel Zach se připravuje na letošní volby. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodina 47. minuta. Tady je Český rozhlas Vysočina. Nabízíme předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Je tady meteorolog Petr Minster. Dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak máme tady 25. září, pátek. Jaký ten dnešní den bude?
2: Dnes bude ještě docela velká oblačnost, než se k nám nastěhuje trošičku natrvalo tlaková výše, takže sice teď po ránu máme slunečno většinou, kromě Žďárska se oblačnost v podstatě nevyskytuje a teploty ty jsou mezi zhruba 7-10 stupni. Nicméně v průběhu dopoledne a první části odpoledne ta oblačnost se zvětší na celém území, takže sluníčka trošičku méně, teploty vyskočí na 14 až 17 stupňů, stále ještě trošku v chladnějším vzduchu. No a vítr slabý severozápadní až západní.
0: V jakém duchu se na Vysočině ponese prodloužený víkend?
2: Tak, tam už to bude víceméně slunečno, v průběhu soboty určitě většinou jasno nebo skoro jasno, teploty už i 20 stupňů, 27 až 21. Co se týče rán, tak ta budou většinou chladná, takže teplé spodní prádlo, 7 až 3 stupně podobně v neděli, i když se malinko bude oteplovat, i ta ranní hodnota se bude zvyšovat do 9 stupňů, tak stále to bude chladné ráno, kdy se můžou vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, ta se vždycky rozpustí a přes den bude slunečno. Výjimkou je neděle, tam bude trochu více, ale průsvitné oblačnosti. Jinak to počasí bude takhle stejné na několik dní dopředu, nejenom do pondělí. No a co se týče maximálních tak teplot, tak v neděli do 22 a v pondělí dokonce do 23 stupňů.
0: Předpovídá meteorolog Petr Minster. Děkujeme a naslyšenou.
2: Pěkný den, naslyšenou.
0: 8.48, loučí se Robin Šalamon, přeju vám hezký pátek i celý prodloužený víkend a budu tu opět v úterý v 5.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kde vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V hlavě máme s tímhle tím trošku problém s nějakým jako zajímavým knihkupectvím. Vím, protože prostě...
4: Jako se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
3: No jasně, jako všechno.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Fajdo, řekni fór.
1: No tak tohle jsem opravdu viděl v jedné cukrárně. Tam přišel takový pán a objednal si dort, jo. No a potom ho vrátil a chtěl místo toho dortu fernet, jo. No tak ho vypil, chtěl odejít, že jo, a ta obsluha ho jako zastaví a říká, pane, vy jste ten fernet nezaplatil. A on říká, no ale vždyť já jsem ho vyměnil za dort. No jo, ale ten jste taky nezaplatil. No vždyť jsem ho taky nesnět.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: er det ved hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Jihlavský vodní raj se rozšiřuje o saunový svět. Havlíčkovým Brodem bude projíždět historický autobus. Prezident Pavel ukončil návštěvu Spojených států a odletěl do Prahy. Dnes bude pod mrakem, občas vysvitne sluníčko. Teploty až 17 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Nový saunový svět dnes rozšíří nabídku vodního ráje v Jihlavě. Od 11 hodin budou návštěvníkům přístupné finská, solná nebo aroma sauna. K dispozici budou také odpočívárny, terasy, bar a vířivka. Dominantou nových prostor je velká ceremoniální panoramatická sauna pro až 60 lidí, popisuje mluvčí služeb města Jihlavy Martin Málek.
2: Co se týká saunových ceremoniálů, tak ty budeme mít pro návštěvníky v 17, 18, 19 a ve 20 hodin. A po zařádní nabídne areál i taky několik možností ochlazení. Takže návštěvníci budou moci využít vnitřní i venkovní ochlazovací bazén.
0: Historickým autobusem se dnes můžou projet cestující v Havlíčkově Brodě. Vůz Škoda 706 RTO bude na Havlíčkově náměstí přistavený od 17 hodin. První jízda začne v 6 večer, poslední přibližně do 8:30. Okružní svezení je pro zájemce zdarma. Autobus bude vyjíždět vždy podle obsazenosti. Ve 12 obcích severně od Prahy by lidé neměli pít vodu z vodovodu ani po převaření. Varují před tím se středočeské vodárny, které naměřily zvýšené koncentrace olova ve vodojemu Odolena voda. Podle hygieniku ale obyvatelům nehrozí zdravotní potíže, když omylem menší množství vypijí. Středočeské vodárny postupně zajišťují cisterny s pitnou vodou. Zatím ke školám, školkám a nemocnicím. V Odolené vodě dnes školy a školky nebudou vařit. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od krajanů dostal čestný klíč od města.
3: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které se říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
4: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
3: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky dnes svedou boj o postup do finále poháru Billie Jean Kingové.

0: Od 11 hodin se v čínském Shenzhenu utkají se Španělkami. Pokud kapitánky obou týmů neudělají změny na pozici první hráčky, česká jednička Linda Nosková narazí v singlovém duelu na bronzovou medailistku z olympijského deblu Kristýnu Bukšovou.
1: Tak je taková nepředvídatelná, abych to řekla, umí čopy, umí na síť, umí voleje, takže hraje hodně deblu, takže to se taky ukáže někdy v tom singlu, ale uvidíme, no, třeba se nemusí ani stát, že budeme hrát proti sobě. Počasí.
0: V Přebyslavi nebo Humpolci je teď 8 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 10, obloha nad Vysočinou dnes bude oblačná, chvílemi polojasná, na teploměru naměříme 14 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Se zdržením musíte stále počítat, pokud jedete po D1 do Brna. Za Velkou Bíteší od 165. kilometru až po 196. se tvoří nesouvislá kolona vozidel. Šťastně dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné páteční dopoledne, máme 25. září a většina dneska vyrážela z práce s vidinou toho, že je před námi prodloužený víkend, protože v pondělí máme státní svátek a to by si zasloužilo něco dobrého, rychlého a lehkého. Proto pro nás dneska Dáša Kubíková má trochu exotiky, dáme si totiž mexický salát, předtím Marii Rotrovou nebo Václava Neckáře.
2: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: dobroty Dáši Kubíkové.
1: Schválně si to představte, jak voní a chutná rajčatový salát s cibulí. A představte si, že chutná velice podobně jako v Mexiku. Liší se jen v několika drobnostech. A tak si ho pojďme připravit s Dášou Kubíkovou. Připravíme si pico de gallo. Tady je.
2: Ve španělštině znamená název pico de gallo kohoutí zobák. Proč se tak říká mexickému rajčatovému salátu? Na to existuje více teorií. Jedna říká, že lidé si původně nabírali kousky tak, že je sevřeli mezi palec a ukazováček. Jiná, že pálivé papričky, které se do salátu mohou přidat, mají tvar kohoutího zobáku. My si ale raději poslechneme recept, který mi popsal a taky mě ho naučil můj syn Tadeáš.
3: Pico de gallo je klasická mexická salsa ze zeleniny. Je potřeba jenom velmi málo ingrediencí. Rajčata, bílá cibulka, koriandr, limetka, troška soli. Zároveň, kdo máte rádi pálivé, tak určitě tam jde přidat také chili papričku, ale u nás v rodině toho nejsou příliš příznivci. Takže my to děláme nepálivý. Zeleninu si samozřejmě omyjeme, pak si ji nakrájíme na malé kostičky, vhodíme do mísy, přidáme k tomu nasekaný koriander najemno, zalijeme to tou limetkovou šťávou a přidáme sůl a to je vlastně všechno. Pak se to jenom nechá uležet nějakou chvíli v ledničce, aby se promíchaly ty chutě všechny mezi sebou. Tu salsu pak jde použít jenom třeba klasický dip k načoskám při nějakém večerním posezení, nebo to jde použít třeba do tacos, jako doplněk k masu i do burrita.
2: Takže tu máme samé mexické chutě, ke kukuřičným křupavým trojúhelníčkům, tedy nachos, k pšeničné placce naplněné zeleninou a masem na všechny možné způsoby, tedy taco, anebo zatočené burrito. K tomu všemu bude chutnat salát pico de gallo, protože ale třeba mě také docela připomíná náš klasický rajčatový salát s cibulí. Určitě nebude vadit, když si ho vyzkoušíte k jakémukoliv jídlu, třeba při nejbližší příležitosti na víkendový stůl. Tak dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: Další reportáže, kterou pro vás pátečním dobrém dopolední máme, se vydáme do Pelhřimova. Právě Pelhřimovou se snad konečně podařilo zažehnat stomatologickou krizi. V minulém roce tam několik zubařů odešlo do důchodu. Jedna lékařka tragicky zemřela. Nově příchozí dentista pak s praxí po krátké době skončil. Teď se radnici podařilo sehnat hned 4 nové zubaře najednou. Detaily nabídneme v reportáži Milana Soldána. Předtím nabízím Helenku Vondráčkovou nebo skupinu Depeche Mode. Hezké dopoledne. Dnes s námi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Doufám, že i vy máte svou partu přátel, o které zpívala Helena Vondráčková 8 minut před 9:30 v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina. Vybral peníze za vstupní prohlídky a plánované zákroky a zmizel. Zubař, který měl pomoci Pelhřimovu poté, co několik stomatologických ordinací ukončilo provoz, ordinoval velmi krátce. Radnice radí teď poškozeným pacientům obrátit se na Českou stomatologickou komoru, případně na policii. Teď celé městu podařilo konečně sehnat výraznou posilu.
1: On už tady neordinuje, ne.
2: Pak zmizel, no.
3: S třemi dámami se dávám do řeči v čekárně zubní ordinace v Pelhřimově, kde působil velmi krátce zubní lékař, kterého město velmi nutně potřebovalo. Došlo tady k takové kuriozní situaci, kdy nejdříve avizoval, že nastoupí na začátku tohoto roku, pak to odložil o měsíc, nakonec si to rozmyslel, že nenastoupí vůbec. Nakonec sice nastoupil, ale zhruba po měsíci zase přestal ordinovat.
2: Já jsem u něj nebyla u toho doktora, já jsem tady prvně dneska.
3: Přijímají pacient?
2: To už je tady měsíc asi, nebo jak ne?
3: Prý a není jednoduché v Pelhřimově sehnat zubaře.
4: Na celé Vysočině je problém si najít jako zubaře.
3: Někteří pacienti přitom už zaplatili nemalé částky za vstupní prohlídky nebo plánované výkony. Své doporučení už jim dokonce na sociálních sítích dala i pelhřimovská radnice.
5: Pokud se tato situace někoho týká, doporučujeme uschovat veškeré doklady o úhradách, smlouvy a komunikaci s původním poskytovatelem. Podle konkrétní situace je možné obrátit se na zdravotní pojišťovnu, Českou stomatologickou komoru, využít právní cestu a v případě konkrétního podezření na protiprávní jednání také policii České republiky.
3: Ve stejném příspěvku přineslo město i potěšující zprávu. Od podzimu začnou ordinovat další 4 zubaři.
5: 3 stomatologové posílí 2 samostatná pracoviště na třídě legií. V jedné z ordinací, kterou město pronajalo stávající zubní lékařce, začne působit další stomatoložka. Na tomto pracovišti tak budou ordinovat 2 zubní lékaři.
3: Ve středu už schvalovali zastupitelé pro nové dentisty 3/4 milionové příspěvky. Jedná s nimi už také Všeobecná zdravotní pojišťovna, jak mi řekla její mluvčí Viktorie Plívová.
6: VZP v současné době jedná se 2 stomatologickými ordinacemi o uzavření nové smlouvy pro okres Pelhřimov.
3: Pokud se tady na Pelhřimovsku na pojišťovnu obrátí i další lékaři, je prý připravena s nimi okamžitě jednat. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jak probíhaly takzvané protidrahotní demonstrace v roce 1911? O tom bude další díl pořadu Bejvávalo s Mírou Markem, ale i za pár minut. Do té doby Mandraže nebo Abba. Hezké dopoledne.

0: Míra Mandraže, motýly v 9 hodin 31 minut a my jdeme stávkovat.
1: Bejvávalo.
2: Protidrahotní demonstrace v roce 1911. Dnes ve čtvrtině 21. století hořekujeme nad klimatickou změnou a nebezpečím sucha. Sucho bejvávalo ale i za našich dědů a pradědů. Vyslechněte si, co zapsal kronikář před 115 lety. Velké sucho tohoto roku panovalo po celé Evropě i v Americe, kde dosáhla teplota vzduchu až 50 stupňů Celsia a kde při takovém vedru zahynulo na 1000 lidí slunečním úpalem. Země byla vyprahlá, takže obilí na našich polích vyrostlo krátké, ba někde žádné, a tím nastala hned poplašná zpráva na burzách, ať už odůvodněná či nikoliv. Následkem toho sucha, které zastihlo, ovšem v míře zmenšené, i naši obec, začaly stoupat i ceny zemědělských produktů. Mouka zdražila z 26 haléřů na 34, mléko ze 16 haléřů na 20 za 1 litr. Z toho povstaly velké dělnické nepokoje, jež vyvrcholily zvláště u nás ve vsi, v pravou demolici příbytků a majetků, ba i lidské životy byly ohroženy. Dne 25. září 1911 o posvícení v 7 hodin večer byla obec naše svědkem hrubých a násilných výjevů, jakých se může přivodit jen od lidu poštvaného a krajně zaujatého. Od nějakého času vedly jisté politické strany agitaci a štvaní proti lidu zemědělskému za přemrštěné požadavky výrobků zemědělských. Výsledkem byl průvod, který za zpěvu písní dělnických i revolučních přišel z města i k nám na vesnici. Povolána byla jedna setnina vojska z města a na 80 četníků nastal stav obležení a hromadné zatýkání demonstrantů, ale i nevinných lidí, kteří z pouhé zvědavosti se šli podívat, neb nevěděli ani, co se děje. No a zítra o tom, kterak se za starých časů připomínaly dny významné pro národ český.
0: Já připomínám, že pokračuje festival Varhaní Vysočina. Za hudbou tentokrát vyrazíme na opravdu neobyčejné místo, a to kostel svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic, který je ukrytý téměř na konci světa. Rozezní ho 27. září od 17 hodin hudba Johanna Sebastiana Bacha v podání Jaroslava Tůmy. Ten se sem vrací po více než 20 letech, protože právě tady totiž kdysi nahrál slavné Bachovy a Goldbergovy variace. Koncert bude zároveň oslavou jeho 70. narozenin a návratem na místo, které má pro něj velice zvláštní význam. Tak si tuhle krásnou atmosféru užijte i vy na vlastní uši v neděli 27. září od 17 hodin v kostele svatého Petra a Pavla v Petrovicích u Puklic.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zdraví.
1: Co jsou to antacida?
2: Jsou to přípravky, které se používají hlavně při pálení žáhy. V těle se nachází koncentrovaná kyselina chlorovodíková a pomáhá trávení. Jako kyselina je ale agresivní a leptá vše okolo. Stěna žaludku je chráněna hlenem. Ale někdy je ta ochranná vrstva oslabena, nebo se kyselina dostane nahoru do jícnu, kde ta ochranná vrstva není, a pak ta kyselina působí škody. V tu chvíli nám pomohou antacida, léky, které neutralizují kyselinu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina a místo, aby šlo o výjimečné extrémy, budou se povodně a sucho v podstatě vzájemně střídat. Předpovídá to hydrolog, se kterým se za chvíli ohlédneme za letošním velmi suchým létem. Dobrá zpráva ovšem je prý to, jak se Češi naučili hospodařit s vodou. Více uslyšíte v reportáži Tetěna Chládková, Život je jízda.

0: Hvězda Jana Chládková v 9 hodin 50 minut a mám dobrou zprávu, protože my Češi jsme se v poslední době dle odborníků zlepšili v hospodaření s vodou. Bude se to hodit, protože s postupujícím člověkem způsobem změnou klimatu bude sucho častým a dosti, řekněme, drahým problémem. Letos Evropská unie odhaduje škody způsobené suchem průběžně na 4 biliony, tedy pro představu 4 tisíce miliard korun. Jak to bude s vodou v dalších letech, se po konci astronomického léta vydal za hydrologem zjišťovat náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba.
1: Komořanská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu v Praze má zvlášť pro hydrology to kouzlo, že leží asi 5 minut od jednoho možná z nejzajímavějších míst v republice, zvlášť pro vedoucího úseku povrchových vod, jako je Martin Pecha, a to je soutok Berounky a Vltavy. Teď jsme sem dorazili.
2: Je to tak, tak jak se bavíme o tom letošním suchu, tak tohle je jedno vlastně z mála míst, který, když se podíváme na řeku, tak tady je voda vlastně konstantní celé léto, jo? Tím, že je to vlastně pod Vltavskou kaskádou. Nejsem tady často jako někteří z kolegů, kteří se sem chodí třeba pravidelně každý den koupat ráno nebo po práci, ale jako když je možnost, tak určitě se sem podívám.
1: Připluli k nám teď po Vltavě kachny.
2: Voda je vlastně to nejdůležitější, co máme, no, a já myslím, že to ty poslední roky nám to ukazují. To letošní sucho, dá se říct, že bylo hodně plošné. Těch oblastí, kde to bylo špatné, bylo jako většina území našeho a jenom pár míst mělo štěstí, že prostě trefili nějaký intenzivnější srážky. Jo. No a co to ukazuje? No ukazuje to, že takovýhle roky nebudou každý rok, ale bude jich prostě přibývat. Jo. Vlastně po těch povodních 2024 v září, kdy se všechno doplnilo, všechno se zlepšilo, do podzemních vod se voda dostala všude, tak od té doby zažíváme naopak to horší období. To znamená nadprůměrné teploty převážně a podprůměrné srážky.
1: A je to, o čem mluvíme v souvislosti s klimatickou změnou, že zkrátka my tady ten úhrn srážek vlastně máme plus minus stále stejný, ale že to bude chodit v těch extrémech. To znamená, že povodně budou pro nás zároveň doplnění vody a potom prostě hned začíná, na to navazuje období opačného extrému, tedy sucha.
2: Jako směřuje to k tomu a vidíme to nejenom na těch extrémních událostech, jako je povodně a sucho, ale vidíme to v průběhu každého toho měsíce. Plus minus třeba naprší to průměrné množství srážek. Ale dříve to spadlo třeba v 6 dnech, v 8 dnech a teď se stává, spadlo to za 3 dny a další dny nepršelo. Jo?
3: Naučit se vodu zadržovat a neplýtvat s ní bude tedy čím dál zásadnější. A podle Martina Pechy se v tom Češi zlepšili a denní spotřeba vody na osobu se snižuje.
2: A za poslední 10-20 let tohle kleslo jako velmi výrazně. Jo? Teďkon aktuálně ta spotřeba někde pod 100 litrů, možná už někde 80-90 litrů na osobu na den. Jo? A byla prostě výrazně vyšší, jo, dříve.
3: Říká hydrolog Martin Pecha. Nejkritičtější sucho bylo v Česku v půlce srpna. Od té doby se situace zlepšila. Výrazné sucho přetrvává hlavně v jižních Čechách. Lokálně také na Vysočině, Jižní Moravě nebo v Plzeňském kraji. Z pražských Komořan, Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Letošní ročník Noci vědy se na Vysočině zaměřuje na komunikaci. Jihlava potřetí přivítá knižní festival. Dnes bude pod mrakem, občas vysvitne sluníčko, teploty až 17 stupňů. Vysíláme zprávy, u poslechu vás vítá Karol Pěška. Opozice má všech svých 92 podpisů pro to, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana kabinet selhal také v oblasti bezpečnosti.
2: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
0: Podle opozice také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nevyřešil svůj střet zájmu. Vyjádření vlády Český rozhlas zjišťuje, poslanci by mohli hlasovat o nedůvěře v příštím týdnu. S přicházejícím podzimem může přibývat střetu aut se zvířaty. Ta jsou právě v této době v říji, navíc se pomalu začínají připravovat na zimu a hledají potravu. Zvířata častěji migrují a přecházejí silnice. Policistům je nutné nehodu oznámit v každém případě. Ti pak mohou na místo vyslat hlídku. U méně závažných případů je možné srážku vyřídit po telefonu, vysvětluje zástupce ředitele dopravní policie Jan Straka.
3: V případě, že nedojde ke zranění nebo usmrcení osob, nedojde ke škodě vyšší než 200 000 korun, ta zvěř ani to vozidlo nepředstavují nebezpečí pro ostatní řidiče, tak je možné tímto to ukončit. Operační důstojník zaeviduje tohle oznámení. Operační důstojník vyrozumívá příslušně myslivecké sdružení, aby zvěř odstranila.
0: Celkem 7 institucí na Vysočině se dnes zapojí do tradiční Noci vědy. Letos se návštěvníci dozvědí více o různých typech komunikace. Program začne podle místa konání mezi 16. a 18. hodinou.
4: V Jihlavě budou otevřené tamní gymnázium, střední průmyslová škola, vysoká škola polytechnická a muzeum Vysočiny. Muzejní pobočka bude přístupná také v Telči, kde se lidé můžou vypravit i do univerzitního centra Masarykovy univerzity. Program v Třebíči zase nabídne tamní hvězdárna. Vít Holoubek, Český rozhlas.
0: Dvoudenní literární festival Knihlava dnes začíná v Domě kultury v Jihlavě. Na programu budou od 13 hodin debaty a setkání s řadou autorů. Pozvaní jsou například Petr Borkovec, Anna Bolavá nebo španělská spisovatelka Karla Najmanová. Součástí festivalu je také knižní trh.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové si v extralize zapsali první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. Fotbalisté Portugalska vstoupili do nového ročníku Ligy národů vítězně. Úřadující šampioni porazili Wales 1-0. V dalších zápasech elitních skupin Nizozemsko remizovalo s Německem 1-1, Norsko zdolalo Dánsko 3-2 a Řecko vyhrálo v Srbsku 2-1. Česká reprezentace odehraje svůj úvodní duel zítra večer doma proti Chorvatsku.

0: počasí.
1: Další je teď 9 stupňů v Havlíčkově Brodě anebo náměšti nad Oslavou 11. Obloha nad Vysočinou dnes bude oblačná, chvílemi polojasná. Na teploměru naměříme 14 až 17 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči v Třebíči musí počítat s uzavírkou na Karlově náměstí, konkrétně v úseku mezi křižovatkami ulic Haskova a Přerovského. Důvodem uzavírky je konání akce Den města. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: I 4 minuty po 10. hodině je s vámi Český rozhlas Vysočina a schválně tipněte si, jak velkou dýni se podařilo vypěstovat Zdeňku Bulíčkovi z Jakubova. Poslední odhad před přesným soutěžním vážením uslyšíte už za chvíli v dnešním příběhu z Vysočiny. No byla to obrydě.
0: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Mám ráda smích a Jana Kratochvílová. Nemůžu si pomoct, ale v těch výškách mi občas připomíná zpěvačku Marušku Rotrovou. Každopádně, ať v tom máme jasno, mám ráda tvůj smích, naspívala Jana Kratochvílová a před námi je příběh z Vysočiny.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Začal nám podzim a právě díky tomu můžeme s nadsázkou i říct také doba dýňová. V kuchyni nejčastěji používáme oranžové Hokkaido, špagetové nebo máslové dýně v menších velikostech. Na ozdobné vyřezávání už volíme větší kousky a do soutěže o největší a nejtěžší dýni jsou tu už pořádní chlapáci. Jeden takový rekordní kousek dozrává v Jakubově u Moravských Budějovic.
2: Stojím na dýňovém poli Zdeňka Bulíčka a před námi obrovská dýně.
3: To je druh Atlantic Giant, byl vyšlechtěný v Americe někdy v 70. letech, to jsem našel a je to vlastně největší druh dýně na světě.
2: Jak jste na to přišel?
3: Jelikož máme ve vsi už 21. ročník soutěžu o největší dýni, tak jsem se taky před 3 rokama zapojil. To se mi vlastně nepovedlo, to jsem byl 4.
2: Někdo měl ještě větší než vy?
3: No, to jsem měl jenom 44 kilo, no ale letos jsem se do toho opřel trošku víc.
2: Přes metrák to má určitě.
3: Něco přes 2 je odhad, ale kolik to se uvidí, až vlastně na váze, až se ustříhne, zatím ještě roste.
2: Ono zapršelo.
3: Ono jedno, jestli prší nebo neprší, o to je stejně potřeba se starat každý den, jo, zalévat, to třeba zhltne, já nevím, 200-300 litrů vody denně, taková dýně.
2: Jak jste sehnal semínko té americké odrůdy nebo sazeničku?
3: Semínko jsem sehnal na internetu, vlastně jeden pán mi ho poslal ze Seattlu, ten vlastně měl dýni něco kolem tuny, tak to semínko pochází vlastně z té tunové dýně. Tohle je miminko, chce to mnohem víc péče, no, to piplám každý den. Pokopat, zkontrolovat list, jestli není nějaké škůdce, jestli není vlastně dýně poškozená od nějakých myší. Testonek se musí hlídat, jestli je ona jak roste, jestli se netrhá, takže se to podkládá různě, tady se můžete podívat.
2: Kameny, cihly. Kameny,
3: co mám po ruce, tím to podložím, že jo.
2: Musíte to nějak hnojit?
3: Od jara už vlastně byla podzimní příprava, jarní příprava a teď do každé zálivky vlastně se musí hnojit, míchat každý den jinak.
2: Ten pěstitel z Ameriky vám poradil, jak na to, co to má rádo?
3: Jsem s ním v kontaktu a nějaký rady mi poskytnul.
2: Prozradíte něco málo?
3: Nemůže se říct zase všechno.
2: Dobře, je to jedle, taková dýně obrovská.
3: Když jsme vyřezávali vlastně na Halloween, jak jsem je ochutnávala, jako není špatná, je dobrá, ale vařená dobrá nebyla, když jsem to zkoušel vařit.
2: Nejen, že je stonek podložený kameny, aby se neulomil, ale ta dýně leží v takové peřince z písku.
3: Protože jak ona roste, tak pěkně po tom písku klouže do strany, neroztrhne se.
2: A říkal jste, že potřebuje ta dýně i teplo, skleník tady nevidím.
3: Když před tím slunkem je to potřeba chránit, já to přikrývám, když je ostrý slunko, protože tak už je ona pak, nebo ta slupka vlastně ona stuhne a zase se to nemůže roztahovat a ta dýně může prasknout.
2: Tady kousek od dýně vám vede kabel ze země. No, to patří k tomu.
3: Na jaro, když byla potřeba vyhřát zem, tak to je vlastně topný kabel do těch kořenů. No.
2: Moc se mi líbilo, jak jste místo slupka řekl kůže. Chodíte si svou dýni hladit, holka, ještě kilo.
3: Můžete si ji pohladit taky, no.
2: Takže do té velké soutěže, která vás čeká, ještě může nějaké to kilo nabrat.
3: Určitě. Při tom největším přírůstku, co jsme měřili, vlastně tak dělala 7 kilo denně.
2: A teď mi povězte, jak to váží.
3: Je na to metoda, měří se to provázkem vlastně ve 3 směrech a pak je na to tabulka, ale jelikož tady ta je, není pravidelný kulatý tvar, tak se to odhaduje těžko. No.
2: Půjde do soutěže, ale tam už půjde opravdu o gramy.
3: Tam se zváží poctivě váhou normálně.
2: Jsou na vás připraveni?
3: No to nevím, já jsem si radši koupil váhu svou závěsnou digitální na 2 tuny.
2: Z Jakubova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Vy se na tuhle dýni obrně můžete podívat i na Facebooku Českého rozhlasu Vysočina a nebo taky na webu Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě. Zdeněk Bulíček se svou americkou dýní chystá nejenom na jakubovskou soutěž o nejtěžší dýni, ale i na dýňobraní na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí, které se konají příští víkend. No a už 29. září bude hostem Dobrého dopoledne právě Jiří Pálka, jeden z organizátorů dýňobraní na Fajtově kopci, tak si povídání s ním nenechte ujít. Na, na, na.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

0: Tohle byla PH v 10 hodin 21 minut. V ceduli hlavní obec nevoličů by si mohl vystavit Světňov na Žďársku. Při minulých komunálních volbách v roce 2022 tam přišla ani ne čtvrtina lidí. Nejméně na celé Vysočině. V obci byla jen jedna kandidátka z 9 jmény. A přesně tolik je i zastupitelů. Za 2 týdny si může Světňov svoje volební čísla vylepšit.
1: Dobrý den, můžu se vás zeptat? Já jsem z Českého rozhlasu a blíží se komunální volby a tady vlastně ve Světnově před těmi 4 lety byla vůbec nejmenší účast. A jestli vy chodíte k volbám?
2: No, já nejsem zdejší, takže...
1: Aha, mějte se pěkně. Ještě na mě volá. Chodíte, jo? Tak to nejste zdejší. Starší dáma, paní Alena, zastupuje 3/4 zdejších minulých nevoličů.
3: Nikam nechodím už. Už jsem stará, ať chodí mladý.
1: A ti mladí taky nechodí?
3: Taky ne. Tak to nevím, čím to je.
4: Minulé jsem nebyla.
1: Jinak ale paní Jarka chyběla jen výjimečně.
4: Byla 1 kandidátka a 9 lidí. Takže ono nakonec zjistíme, že vlastně ani není potřeba k těm volbám chodit, protože to. Proto tady je i ta malá účast teda, no.
1: Já jsem se totiž díval, že v roce 2014 no. Tak to bylo víc kandidátek a bylo asi 3/4 najednou. To bylo vysoké.
4: No, takže letos snad to bude lepší, protože mají ještě jsou 2 kandidátky, takže snad teda jako bude větší jako možnost výběru. Já jsem myslela právě to jako plasty a tak.
1: Nakonec jsem voličku z minulých komunálních voleb potkal, jmenuje se Soňa.
5: Asi ty komunální jsou jako důležitější pro mě, než třeba jako senátní nebo... Je to prostě v místě, no.
6: Kdo to je?
1: Já jsem z Českého rozhlasu, ahoj. Čím to? Máte nějaké vysvětlení, proč tady nechodilo tolik lidí, protože pak necelá čtvrtina?
5: Já jsem teda překvapená. Nevím, jestli lidi jsou třeba jako unavenější z těch voleb, jako pořád se volí, možná ty volby jsou častějc.
1: Jen 1/4 účast měl naposledy i Šlapanov na Havlíčkobrodsku. Tam bude i letos jediná kandidátka. Daniel Zach. Český rozhlas.
0: Hnědý cukr nemusí být automaticky ten zdravější. Má samozřejmě i jiné výhody a ty nám v dalším dílu Babských rad připomene Jarka Vykoupilová. Počkejte si na to. Věra Špinarová, Dana Dawson a taky Hana Zagorová. To je trojice dam, které nám budou dělat do té doby společnost. Začneme Haničkou Zagorovou.

0: Věra Špinarová, skladba Stůj a teď taky téma třtinového cukru s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Třtinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu třtinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. Ozvláštní i raní kaše. Třtinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Pokračujeme v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina, no a zveme vás samozřejmě na hokej. Hokejoví fanoušci už v sobotu vyrazí, Dukla Jihlava pokračuje v Maxalize a na domácím ledě přivítá RI Okna Berany Zlín v horácké multifunkční aréně. Se začíná v 17 hodin 30 minut, tak přijďte fandit, protože domácí atmosféra může být pořádně hlasitá. Dukla Berany Zlín v sobotu od 17:30 v podvečer. Tak buďte u toho i vy.

0: nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.

0: BSP a Země vzdálená v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti toho jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherce z jednotlivých let zabojí o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct velké chocké koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, recept roku 2025 z druhého místa podle poroty, herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Já se ho zase odnesu, jo.
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chocké koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotala hlavu, teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit, možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, no, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: Možná také vy na chvíli oněmíte, až si tyhle chocké koláče upečete. Tak to zkuste v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou. Ale její recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: oblíbené nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: V Pelhřimově otevřou praxe 4 noví zubaři. Vodojem Odolena voda připravují k čištění, odhalili v něm vysokou koncentraci olova. Prezident Pavel se vrací z návštěvy Spojených států do Prahy. Čekáme oblačno až polojasno s teplotami až 17 stupňů. Máme pro vás zprávy. Dobrý poslech přeje Karol Pěška. Celkem 4 noví zubaři ještě letos na podzim otevřou své praxe v Pelhřimově. Město se s nedostatkem stomatologů potýkalo od loňského roku po uzavření několika ordinací. S některými nově příchozími dentisty už jedná i Všeobecná zdravotní pojišťovna, potvrdila její mluvčí Viktorie Plívová.
4: VZP v současné době jedná se 2 stomatologickými ordinacemi o uzavření nové smlouvy pro okres Pelhřimov. Pokud se na nás obrátí další zubaři, kteří se chystají na Pelhřimovsku otevřít ordinaci a měli by zájem zajišťovat péči takzvaně na pojišťovnu pro naše klienty, rádi s nimi tyto možnosti projednáme. Zatím se na nás ale nikdo další neobrátil.
2: Středočeské vodárny se chystají na čištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera v něm naměřili nadlimitní koncentrace olova. Vodárny to napsali na svém webu. Ještě v polovině září byly odebrané vzorky v limitu. Vodárny teď budou olovo sledovat podrobněji. Obyvatelé 21 obcí v okolí Odoleny vody by neměli vodu používat k pití a vaření. Kde nejsou k dispozici cisterny, mají podle středočeských hygieniků používat vodu balenou. Prezident Petr Pavel ukončil týdenní návštěvu Spojených států a odletěl zpět do Prahy. Poslední den cesty strávil v Nebrasce, kde vystoupil na univerzitě v Lincolnu, navštívil Národní gardu a setkal se s guvernérem tohoto státu. Cestu zakončil v městečku Wilbur, kde od krajanů dostal čestný klíč od města.
5: Cestu zakončil ve Wilburu, městečku, které si říká České hlavní město Spojených států. Na uvítanou mu tam zatleskali stovky místních obyvatel a od zástupců české komunity dostal čestný klíč od města. Sám prezident řekl, že ho vřelost, se kterou se s ním lidé dělili o svůj vztah k českým kořenům, dojala.
6: To nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu, hlásí se k tradicím, které u nás už přežívají pouze v některých regionech, je to opravdu velice hřejivý pocit.
5: Podle svých slov tam prý viděl víc stop české kultury, než kolik jich potkává doma. Z Nebrasky Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Čeští fotbalisté do 21 let dnes v Ázerbajdžánu rozehrají závěrečnou část kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, které budou v příštím roce hostit Albánie a Srbsko. Výběru trenéra Michala Bílka patří před zbývajícími 3 zápasy ve skupině 2. místo za Portugalskem. Duel v Baku má výkop v 15 hodin a 45 minut.
0: Počasí.
2: V Novém Rychnově je právě 10 stupňů, ve Velkém Meziříčí a nebo Dukovanech 12. Očekávejte oblačno, občas polojasno. Odpolední teploty dosáhnou 14 až 17 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 raději přibrzděte na 123,5 kilometru ve směru na Brno. Je odtud hlášené porouchané osobní vozidlo. Nehody nemáme hlášené, šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Zůstáváte ve společnosti Dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Když se řekne mladší šampionka národní výstavy českého strakatého skotu, možná si představíme jen krásnou krávu, která si odnáší cenu. Jenže za takovým vítězstvím jsou roky chovatelské práce, péče a taky zkušeností. A právě jeden takový úspěch dnes slaví družstvo vlastníků Půdy Pyšel. Letos si tenhle titul totiž odvezla jejich mladší kráva Umber.

0: Cambria. Titul mladší šampionky. No a celé družstvo si pak odvezlo putovní pohár inženýra Radima Šustáčka. No a co všechno se skrývá za jejich úsilím, za tou prací a za těmi krásnými výsledky, na to se dnes budu ptát hosta dobrého dopoledne a tím je inženýr Filip Dvořák, místopředseda a taky zootechnik družstva vlastníků půdy Pyšel. Krásné dopoledne vám přeji.
1: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
2: Hosté Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Hostem pátečního dobrého dopoledne je pan inženýr Filip Dvořák, místopředseda a zootechnik Družstva vlastníků půdy Pišel. Začneme čerstvým úspěchem, o kterém se stále všude v médiích mluví. V Radešinské Svratce na Národní výstavě Dnu českého strakatého skotu jste získali titul mladší šampionka pro svou krasavici krávu Umbriu a celý vlastně váš tým z Pišel se odvezl i putovní pohár inženýra Romana Šustáčka. Co pro vás vůbec tenhle výsledek znamená?
2: No pro mě osobně, vlastně asi můžu mluvit za celý podnik, tak je to obrovská čest. Každý ten národní šampionát je pro nás jako chovatele svátek. Nicméně letos byl součástí Mezinárodního kongresu chovatelů našeho plemene, což ten úspěch posouvá ještě o něco dál. Je to ale bohužel jenom prestiž a budování nějakého jména a značky. Není to nic, co by nás nějakým způsobem živilo.
1: Mm-hmm. Ze 140 vystavovaných krav, kolik bylo těch vašich, aby jsme se pochlubili?
2: My jsme do Svratky přivezli letos 7 krav.
1: Mm-hmm. Když řekneme šampionka mezi krávami, co vlastně to znamená pro vás, co by chovatele, možná i zootechnika, co všechno musíte udělat pro to, aby se ta vaše krasavice mohla ucházet o tenhle titul?
2: Na té výstavě tam jde především o vzhled. K té produkci té krávy jako se přihlíží, ale není to nějaký ukazatel, který by se separátně hodnotil. To znamená, že ta kráva prostě musí být krásná. Hodnotí se celková stavba těla, končetiny, jejich postoj, jak je to tělo hluboké, hrozně důležitá je harmonie zvířete. My chováme kombinované plemeno, to znamená, že kromě mléka, tak ty krávy jsou i na maso a je důležité, aby ta jedna část té produkce nepřevažovala nad tou druhou. A potom samozřejmě se hodnotí vemeno, to je taková nejvýraznější věc na té krávě. Hodnotí se velikost tak, aby odpovídala tomu stáří té krávy, jinak to vemeno vypadá u krav, které měly jedno telátko, jinak vypadá u krav, které mají za sebou už víc roku života. Určitě se hodnotí taky žilnatost vemene, čím víc žil, tím víc krve proteče mlékem, tím víc mléka kráva vyprodukuje. Prostě ta kráva musí být tak akorát.
1: Je to velká alchymie, když to člověk poslouchá, aby opravdu byla takzvaně v topu a mohla soutěžit, ale jak moc velká odvaha je vybrat 7 krav, které půjdou do soutěže, protože to musí být obrovská práce přeci. A teď i ta příprava před tou soutěží, kterou mnohdy ti diváci, kteří přijdou na národní výstavu, že jich tam letos bylo 10 000 vidí.
2: Já bych úplně neřekl, že to je jako roční příprava, protože ty zvířata takhle, musíme se o ně starat o všechny dobře a všechny ty zvířata, co máme ve stáji, musíme udržovat v takové kondici, aby jsme z nich potom mohli vybrat šampionku. Není možné prostě mít jako zvířata v nepořádku a potom doufat, že třeba 1, 2, 3 uspějou. To prostě nejde. To znamená, v těch letech se musíme snažit o to, aby ty zvířata vypadala co nejlíp. Ta intenzivnější práce potom začíná asi 4-5 měsíců před výstavou, kdy se dělá takový nějaký základní výběr těch zvířat, které by třeba možná mohly. A to je taková hrozně příjemná činnost, protože to prostě chodíte po skupinách krav a jenom koukáte. To já mám hrozně rád. To je taková moje oblíbená činnost. A uděláte si nějaký základní výběr. Potom zhruba 2 měsíce před výstavou, tak se z toho základního výběru dělá nějaký finální výběr. Si řeknete prostě tady těch u nás v našem případě 7 krav pojede v ideálním případě na výstavu. Začneme je nějakým způsobem chystat a když všechno jde tak, jak má, tak z toho seznamu nemusíme žádnou vyškrknout. Postupujeme pomalu se všemi nějaký, učíme, zvykáme na ohlávky, protože ty krávy už dneska všechny žijou na volno a nemají nějak nemáme jak je fixovat. To znamená, že na to nejsou zvyklé, takže učíme je pomalinku chodit na ohlávce v přítomnosti člověka, aby na to byli zvyklé, je potřeba, aby jsme jim to co nejvíc zpříjemňovali, aby ty krávy to nebrali jako stres. To znamená, že důležité je, aby po tom tréninku, když jde ta kráva ven na té ohlávce, tak pak dostala nějakou odměnu, aby to brala jako takovou pozitivní motivaci. To je takový ten úvod. Potom zhruba 2 týdny před výstavou se rozloučíte se všemi doma, protože vás už prostě neuvidí. Chodíte se tam akorát vyspat a začíná intenzivní příprava krav. To znamená, v ideálním případě 2x denně chodit ven. Začnete čistit, šamponovat, kartáčovat a zhruba týden před výstavou tak jde do tuhého. To znamená, všechna špína musí pryč, všechno špatné musí pryč. Krávy se šamponují, čistí, míjí, hodně intenzivně se míjí, 3 dny před výstavou, tak probíhá stříhání krav, v našem případě 3 dny před výstavou. My jsme si na to letos pozvali odborníka, fitéra, který v podstatě nám ty krávy nachystal na tu výstavu tak, aby vypadaly tak, jak vypadaly.
1: Vypadaly nádherně, my si dáme písničku a hned potom budeme pokračovat v dopoledním rozhovoru.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes inženýr Filip Dvořák, místopředseda zootechnik Družstva vlastníků půdy Pišel. Hovoříme o jejich úspěších právě tohoto týmu na Národní výstavě českého strakatého skotu, která se minulý týden ve čtvrtek konala v Radešinské Svratce. Jejich kráva Umbria získala titul mladší šampionka, navíc jejich tým získal putovní pohár inženýra Romana Šustáčka. My se dostáváme k té další otázce. Zdali se dá říct, že po tom wellnessu, o kterém jsme hovořili, který ta kráva zažívá, protože neustále čistíte, upravujete, takzvaně přichází pak na řadu ten fitting, aby byla opravdu dokonalá, tak dá se říct, že se pak na tu výstavu ta kráva třeba může i těšit?
2: To asi hrozně záleží na krávě od krávy. Je to jak s lidma, každý člověk je úplně jiný, ale my se snažíme o to, aby ten stres, který tam může nastat na té výstavě, během toho tréninku nastává, aby byl co nejmenší a aby jsme jim ho zpříjemňovali. To znamená, že troufnu si říct, že ano, některé krávy se na to těší, že prostě je baví ta péče, která je s tím spojená.
1: Mně se líbilo, když jsme tady během písničky se o tom povídali, že vy těm krávám v rámci toho výcviku pouštíte muziku, troupíte a vlastně vystavujete je tak jako už dopředu různým situacím, které mohou nastat, aby pak byly v pohodě, aby je to nerozhazoval.
2: No, ono je hrozně důležité prostě ty zvířata naučit na to, co se může stát na té výstavě, kde je x tisíc lidí. Je tam ruch, je tam hluk a jsou tam neočekávané zvuky. To je asi ten nejintenzivnější věm pro ty krávy. Znamená, my se na tohle snažíme připravit už u nás na farmě, aby když tam přijedou, tak aby to prostě bylo jenom další lusknutí prstů v davu.
1: Jak moc důležité je umět se vcítit i do toho zvířete?
2: No, pro mě osobně asi hodně, protože s těmi zvířatama jsem celý život, takže myslím si, že to je jedna z cest k úspěchu na těch výstavách, že dokážete porozumět těm zvířatům.
1: Jakou roli při samotné výstavě hraje i vodič, který to zvíře vlastně vede, doprovází ho v tom v soutěžním kruhu?
2: Troufnu si říct, že velkou, protože to, jak se to zvíře prezentuje v tom kruhu, do značné míry ovlivňuje ten její konečný výsledek. Když prostě ta kráva bude sebehezčí, ale bude tam zlobit, tak jako zlobily některé naše krávy, tak nedokáže to, co dokáže klidná kráva, které třeba něco chybí, ale prostě se prezentuje tak, jak by měla.
1: Titul mladší šampionky vyhrála vaše kráva Umbria. Kdo ji vedl?
2: Tu krávu jsem vodil já a společně se mnou taky vodila moje neteř.
1: Kolik je neteři?
2: 9 let.
1: 9 let. Zvládla to naprosto fantasticky. Letos v Radešinské Svratce se potkávali i chovatelé z více než 20 zemí. Výstavu navštívilo, jak už jsem říkala, 10 000 návštěvníků. Bylo pro vás zajímavé vidět, kam se vlastně ten český strakatý skot posunul v porovnání třeba i ze zahraničí?
2: Český strakatý skot je v podstatě název používaný v České republice, ono ve světě se říká Flekfi, to je z němčiny, anebo Simmental, chcete-li. Česká republika jako taková má v rámci celého toho plemene a těch různých variant toho plemene nejvyšší produkci mléka na světě. To jako je bezkonkurenční, to znamená, tam máme jako prvenství. Nicméně v Rakousku a v Německu a v těch alpských zemích tak mají ty krávy výrazně vyšší zastoupení procentuálně než v České republice a ty rakouské krávy prostě byly vždycky hezčí. Byly jako exteriérové, to jsou prostě i pořád, jsou to nádherná zvířata. A Rakušané sami, když tady byli letos, tak nám po výstavě říkali, že ty naše krávy, nejenom samozřejmě ta naše šampionka, ale celkově ty krávy, které na té výstavě byly, tak udělali obrovský krok dopředu a myslím si, že možná ještě nejsou úplně rovny rakouským krávám, ale hodně blízko jsou rakouským krávám.
1: No tak to je krásná zpráva. Co se děje s krávou, která se stane mladší šampionkou? Vrací se pak zpátky k ostatním, nebo se jí zvedne prestiž a už mezi ostatní krávy nechce jít zpátky? Zeptám se na to za okamžik.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne inženýr Filip Dvořák, místopředseda Zootechnik družstva vlastníků půdy Pišel. Právě tenhle tým získal krásný putovní pohár inženýra Romana Šustáčka a taky titul pro svoji krávu Umbriu v kategorii mladší šampionka na Národní výstavě a dnu českého strakatého skotu, který se uskutečnil minulý týden v Radešinské Svratce. A když se vrátíme k té vaší šampionce, k Umbrii, je velká pravděpodobnost, že se tam, dejme tomu, za nějaké dva roky vrátí zpátky a že bude obhajovat ten svůj titul nebo titul v té další kategorii?
2: No, já bych si to určitě hrozně přál. Otázka je, protože to načasování té krávy na tu výstavu není úplně v mojí moci. Jako dokážu nějaké věci ovlivnit, ale to, když ta kráva může jet na výstavu, je nějakým způsobem ohraničeno, aby to pro ní bylo, aby ona působila co nejlépe, aby to pro ní bylo co nejméně stresující. To znamená, že když bude v odpovídající fázi laktace, to znamená, že nějakých 90 až 150 dnů po otelení a bude pořád se udržovat v takové kondici, jako se udržuje teďka, což doufám, že bude, tak budeme věřit, že se tam někdy ukáže znovu.
1: Jak moc jsou v oblasti a péči o skot důležití lidé? A je možné, že je časem třeba zastoupí stroje?
2: Ve všech aspektech té práce asi ne. Nevidím jako v dohledné době nějakou budoucnost, kdyby ten člověk mohl být úplně nahrazený. Na druhou stranu ty stroje, roboty a automatické prvky nám pomáhají se spoustou věcí a šetří nám čas, který my dokážeme věnovat té individuální péči o zvířata. To znamená, nemyslím si, že někdy bude zemědělství nebo práce s krávami bez lidí, to určitě ne. Bude asi jiná, to určitě jo.
1: Když teď opustíme tedy ten svět výstavní a zaměříme se přímo na to běžné zemědělství, kdybyste měli jednou větou říct, jaký je rok 2026, abych byla přesná, pro zemědělce, tak daří se, nebo je to všechno spíš jeden velký boj?
2: Já to zkusím dvěma větama. Nezvládnu to jednou, ale zkusím to dvěma. Když jako hledám v hlavě něco, co by se letos, kromě té výstavy ve Svratce, vyšlo dobře, tak hledám asi jako marně. Je teda pravda, že my jako podnik tak máme v porovnání s předchozími lety vyšší užitkovost, podařilo se nám jako vyprodukovat víc mléka. Nicméně výkupní ceny toho mléka šly od nového roku do konce srpna o 30% dolů. To znamená, že my sice vyprodukujeme 8-9% mléka víc, než jsme vyprodukovali loni, ale vlastně za to utržíme méně peněz. A další věc je počasí. Prostě letos je to extrém. Já nejsem úplně starý člověk, ale za posledních pár let jsem slovo extrémní rok, extrémní počasí a extrémní výkyvy slyšel tolikrát, že nevím, jestli jako to ještě má kam eskalovat.
1: No, co tedy vás, zemědělce, letos nejvíc potrápilo? Bylo to právě to zmiňované počasí, ceny, energie, krmiva, hnojiva, mléka, administrativa. Co je tam tím největším?
2: Asi všechno zmíněné. Ten letošní rok je prostě extrémní. Neříkám, že to platí pro všechny regiony České republiky, ale my hospodaříme na Třebíčsku, jsme vlastně jihovýchod Vysočiny a to sucho tam bylo letos extrémní.
1: Mají vůbec zemědělci se v současné době šanci připravit na to počasí, anebo stačí nějaký jeden extrémní týden a může rozhodnout kompletně o celém výsledku sezóny?
2: Zase jsme u těch extrémů,
1: ano.
2: Ale já si myslím, že tohle pravidlo asi nepřestane platit nikdy. Prostě vždycky bude platit, že když se něco během jednoho týdne hodně, hodně pokazí, tak to prostě zničí úrodu na rok dopředu nebo rok zpátky. Zemědělství jako takové, nebo naše firma, tak se snažíme adaptovat na měnící se klima. Snažíme se nějakým způsobem pracovat s tím, že ta krajina a to počasí v dlouhodobém horizontu se mění, někam se posouvá. Snažíme se měnit osevní postupy, snažíme se používat odolnější odrůdy, ale to všechno můžeme dodržovat sebe lépe. Nicméně pak prostě přijde týden, kdy nemusí být třeba jako sucho a tropy, ale prostě když bude týden pršet a bude to blbý týden, kdy nemá pršet, tak vlastně celý ten předchozí rok anebo celý ten následující rok je zničený. My jsme letos zaseli řepku, to je taková medializovaná plodina v České republice.
1: Velmi medializovaná.
2: Zaseli jsme ji vlastně v ideálním termínu, což je první polovina srpna. Ale tím, jak to léto vypadalo, tak nám vzešla vlastně až minulý týden, což je polovina září a to už je na řepku pozdě. Teď je otázka, jestli nepřijde dřív zima, nebo jak bude vypadat podzim a vlastně zase jsme jako vyřešení na rok dopředu.
1: Říká dnešního z Dobrého dopoledne inženýr Filip Dvořák.

0: host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes inženýr Filip Dvořák, místopředseda a taky zootechnik Družstva vlastníků půdy Pyšel. My se možná vrátíme k tématu, které jsme otevřeli a moc jsme se mu nevěnovali, a to téma mléko, protože to hodně rezonovalo v posledních týdnech v médiích a taky ceny. Když si posluchač koupí litr mléka v obchodě, jak složité je vlastně vysvětlit, kolik z té ceny skutečně dostane ten zemědělec?
2: No zrovna na tom mléku to vlastně zas tak složité není, když teda půjde někdo do obchodu a podívá se, kolik stojí třeba selské mléko. To je takové to ještě víc než plnotučné mléko. Je to složením tuku a bílkoviny skoro totožné s tím sýrovým mlékem, které my prodáváme do mlékárny. Tak v obchodě stojí 35 až 45 korun. A my v současné době dodáváme mléko do mlékáren za 9 korun 80. To je asi... Myslím si, že víc to jako nemá smysl komentovat z mojí strany. A ty ceny výkupu toho mléka jsou dohledatelné. Český statistický úřad vede databázy, kde si každý rok můžete dohledat, za kolik se průměrně prodalo mléko s farem do mlékáren. Dokážete se podívat v supermarketu nebo v obchodě, kolik stojí ten produkt na tom regále. Ale co nevíme a co doufám, že snad třeba jednou zjistíme, je, za kolik ty obchody nakupují ty produkty, potažmo to mléko z mlékáren, a nebo za kolik ho teda mlékárny prodávají. A ještě zmíním s tím porovnáním cen, tak když vezmeme klasický jogurt, takový ten fakt jako jogurt, tak to 125-gramové balení, tak má v sobě v nákladech mléko za korunu až korunu 30. To znamená, zase jako asi víc to nebudu komentovat, abych se nedostal do nějaké války s někým, ale víte, kolik stojí poctivé jogurty v obchodech.
1: Nevyplatilo by se vám spíš u každého toho zemědělského družstva postavit nějaký mlékomat?
2: Nevím, jestli vyplatilo, nebo my jako firma prodáváme mléko ze dvora dvakrát týdně, ten odbyt na to mléko nějaký máme. Otázka je, nejsou ani tak ty vesnice, ale spíš to město. Prostě dostat ty produkty z první ruky lidem ve městech je dost logisticky náročné pro nás jako zemědělce.
1: Čím se dostáváme k další otázce, která mě napadá, na kterou se potřebuji nutně zeptat. Proč se nedaří dostávat právě českým zemědělcům do velkých supermarketů v České republice?
2: Asi možná je to nějakým společenským viděním českého zemědělství, že český člověk není asi takový patriot, můj pohled, není takový patriot, aby si prostě řekl, ten český produkt stojí o 2 koruny víc, ale
1: tak si koupím, protože
2: je z Česka. Ale radši si koupím něco, co je dovezené přes půlku světa, protože je to prostě v akci nebo je to levnější. Ono totiž ty věci, které jsou často levnější v českých supermarketech a jsou dovezené ze zahraničí, tak mají jednu obrovskou výhodu, že jsou produkovány v obrovských kvantech. V takových měřítkách, na které my prostě nejsme schopni dosáhnout, bez toho, aniž by jsme byli popotahováni za to, že jsme moc velcí. To, co je v České republice bráno jako velký zemědělec, je ve světě, v tom rozvojovém světě, ze kterých se dováží ty levné potraviny, jako úplně miniaturní zemědělec.
1: Říká dnešní host dobrého dopoledne Filip Dvořák.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: Host Heli Dvořákové.
1: Hostem dobrého dopoledne je dnes inženýr Filip Dvořák, místopředseda taky zootechnik Družstva vlastníků půdy Pešel. My jsme před chvílí navštívili supermarkety, otevřeli jsme téma, že my Češi dáme raději přednost levnějšímu dánskému jogurtu před tím možná mnohdy kvalitnějším českým jogurtem. Jak je to ale v případě třeba hovězího masa? Taky raději sáhneme po tom zahraničním než po českém?
2: Hovězí maso je takový specifický produkt a vrchol, vlastně když jdete do restaurace nebo do jakéhokoliv obchodu, tak vrchol blaha pro českého spotřebitele, nebo co já jsem aspoň zaznamenal, tak je prostě hovězí maso z argentinských bíčků. Je to něco, co je jako medializováno a všichni to mají strašně rádi. Troufnu si říct, že kdyby věděli ti všichni, co to mají strašně rádi, jak probíhá výkrm jatečných bíků, častěji volků v Jižní Americe, tak by si ho už asi možná nikdy nedali. Jejich obrovská výhoda je, že sem plují lodí. To znamená, že to maso je fakt vyzrálé, je křehké. To je obrovská výhoda proti tomu našemu českému hovězímu. To je asi ta jediná výhoda. Kdybychom dokázali jako zpracovatelé v České republice nechat to hovězí maso uzrát tak, jak by mělo být uzrálé, tak by jsme, myslím si, strčili argentinské maso úplně do kapsy. A je dost jako bolavé vidět, že my v České republice kopeme za to, aby všechno bylo v malém a lokální, což je dobře, já jsem pro, ať je všechno lokální, ale pak vlastně podporujeme tímhle způsobem jihoamerické feedloty, což je taková obrovská ohrada, kde je ne 10, 20, ale v jedné ohradě třeba 5000 bíků, kteří se krmí a pro snadnější manipulaci tak jsou vykastrovaní, aby to byli volci, to znamená, že nemají takovou růstovou intenzitu, to znamená, že se jim přidávají do krmiva růstové stimulanty a tohle my bereme za vrchol luxusu v České republice. Tohle maso, které k nám připluje přes půlku světa, jediný jeho výhoda je v tom, že prostě vyzraje po té cestě sem.
1: To budou krásné víkendy, teď všichni budou říkat, tak toho hovězího bíčka si dneska nedávám. Tohohle ne, protože jsem poslouchal Český rozhlas Vysočina, ale teď možná zvážníme. Hodně se mluví o tom, že v zemědělství přeci jenom stárne a chybí tam mladí lidé. Můžete tohle potvrdit?
2: Určitě můžu. On jako v dnešní době sehnat mladého člověka, který chce pracovat minimálně v živočišné výrobě. V té rostlinné, tam je to ještě jakž takž, protože tam jsou ty stroje velké a ty traktory moderní, tak jako mladí kluci se do toho trošku hrnou. Ale ta živočišná výroba je tímhle hodně limitovaná. K nám, když chodí exkurze třeba ze středních zemědělských škol a já se ptám studentů, jestli by někdy chtěli dělat dojče krav, tak mi řeknou, jestli jsem se úplně nezbláznil. A když se jich na druhou stranu zeptám, jestli by chtěli dělat operátora robotického dojení, tak neříkám, že se přihlásí všichni, ale ten les rukou je daleko výraznější. To znamená, v souvislosti s tím, aby jsme natáhli mladé lidi do zemědělství a do živočišné výroby, tak hold prostě budeme muset více modernizovat.
1: Úplně poslední závěrečná otázka. Když se pohybujeme po Vysočině, třeba klidně autem, vidíme ty pole, stáda, krav. Co byste chtěl, aby si každý z nás uvědomil o práci zemědělců, kterou většinou vůbec často nevidíme?
2: Já bych hrozně chtěl, aby si uvědomili, že nejsme nepřátelé. České zemědělství je v posledních letech strašně medializováno a strašně demonizováno. Vlastně v některých případech asi oprávněně, to nebudu rozporovat, ale chtěl bych, aby lidé viděli to české zemědělství z toho nejlepšího úhlu pohledu. Prostě jako pracujeme 365 dní v roce a teď to bude znít strašně ješitně, ale každý z nás toho zemědělce pětkrát denně potřebuje, protože se prostě pětkrát denně musíme najíst. Někdo třikrát, někdo šestkrát. To bych si moc přál, aby lidé neviděli nepřátelé, ale aby zemědělce brali jako někoho, kdo jim každý den pětkrát denně dá na stůl něco, co můžou jíst.
1: Hostem dobrého dopoledne byl dnes inženýr Filip Dvořák, místopředseda a zootechnik Družstva vlastníků půdy Pešel, které excelovalo na národní výstavě a dnu českého strakatého skotu minulý týden v Radešinské Svratce. Na vás zde, Filipe, vidět, že tu práci děláte s láskou, tak ať vám ta láska k práci a ke zvířatům vydrží. Díky moc za to, že jste si našel čas a byl jste dnes hostem našeho vysílání a naslyšenou.
2: Děkuji moc krát, mějte se hezky.
0: hosté Heli Dvořákové.

0: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru píseň, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina. Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad. Kde se skrývá jeho údajný poklad? A co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti?
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které...

písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: důvěře vládě. Schůze začne příští týden. Nafta je na Slovensku podle statistiků nejdražší od začátku záznamů v roce 2009. I tak je pod unijním průměrem. Dnešní počasí bude oblačnější a bez srážek. Teplotní maxima 17 stupňů. Dobré poledne vám u poslechu zpráv přeje Tomáš Kolátor. Už za dva týdny se voliči v okrskových místnostech po celé Vysočině vrátí k urnám. Vyberou nové zastupitele svých měst a obcí. Komunální volby začnou v pátek 9. října odpoledne a potrvají do soboty 10. října.
1: Před 4 lety byla voličská účast na Vysočině nejvyšší mezi všemi tuzemskými kraji. Vybírat zastupitele přišlo přes 50% zapsaných dospělých obyvatel. Na Telčsku dokonce 58%. Tam byl i vůbec nejvyšší zájem kandidátů. Na 1000 obyvatel jich 68 usilovalo o mandát ve vedení obce. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Opozice na příští týden svolává hlasování o nedůvěře vládě. Kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO chce svrhnout třeba kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmu premiéra. Hlasy na to ale zřejmě mít nebude.
2: 92. Všechny. Podpisy všech poslanců opozičních stran ráno donesli jejich předsedové do kanceláře šéfa sněmovny. Na svolání schůze k vyslovení nedůvěry to stačí. Pro svržení vlády je to málo. I tak má podle předsedy Starostů Víta Rakušana schůze smysl.
3: My tady zastáváme právní a demokratický stát, který Andrej Babiš torpéduje ze všech stran a snaží se ho zničit.
2: Opozice vyzvala koaliční poslance, aby se k ním při hlasování připojili. To se podle šéfa sněmovny a předsedy SPD Tomia Okamury nestane. Právo opozice vyvolat hlasování o nedůvěře respektuje. Považuje to ale za předvolební gesto.
4: My nemáme žádné obavy, naše koalice funguje velice dobře.
2: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý odpoledne. Zřejmě se protáhne nejméně do středy. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Nafta je na Slovensku nejdražší od začátku statistik v roce 2009. Litr minulý týden stál v průměru necelých 48 korun. Benzín Natural 95 vyšel na zhruba 45 korun a je nejdražší za poslední 4 roky. Vláda kvůli vysokým cenám od října omezí marže čerpacích stanic a na měsíc zlevní cestování veřejnou dopravou.
5: Nafta na Slovensku zdražuje skoro celé léto a proti loňsku za ní řidiči platí o třetinu víc. Benzín meziročně podražil zhruba o pětinu. I tak jsou ceny pohonných hmot na Slovensku o víc než 10% pod unijním průměrem. Vláda kvůli zdražování zavádí opatření. Od října stanoví maximální marže čerpacích stanic na 10 centů za litr, tedy asi 2,5 koruny. Na měsíc také zlevní o polovinu jízdenky ve druhé třídě vlaků a nabídne peníze městům a krajům na levnější MHD nebo příměstské autobusy. Z Bratislavy Bára Vránová, Český rozhlas.
6: Sport.
0: Úvodní dva tréninky na velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 vyhrál Brit George Russell z Mercedesu. Druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa byl nejdřív v Baku první před Nizozemcem Maxem Verstappenem z Red Bullu a ve čtvrtečních odpoledních jízdách předčil týmového kolegu a lídra šampionátu Itala Kimiho Antonelliho. Kvalifikace se pojede dnes ve 14 hodin.
6: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a v Černovicích je 11 stupňů, v Moravských Budějovicích 14. Dnes bude převládat oblačnost, k večeru ale pozvolna začne ubývat. Déšť dnes neočekáváme, na teploměru naměříme 14 až 17 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dávejte pozor mezi Velkou Býtyší a Jinošovem u odbočky na Krokočín. Stala se tam nehoda dvou aut.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Je pátek krátce po 12. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji dobrou chuť k obědu, báječný poslech a také připomínám telefonní číslo do našeho studia. A to z toho důvodu, že startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická, ale i písemná přání. Linka má podobu 22 155 49 99. Jak už víte, jakou písničku vám dnes uděláme radost, tak si o ní zavolejte.
6: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale samozřejmě můžete využít i další možnosti, které vás spojí s naším studiem. Třeba přes naše webové stránky vyplnit formulář Písniček pro Vysočinu. Ten najdete na adrese vysočina.rozhlas.cz a nebo napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text v maximální délce 150 znaků a to všechno poslat na číslo 90 011 04. Pište bez diakritiky, bez háčku a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Prosím, abyste zahrál mé vnučce Barborce píseň Ach, ta láska nebeská. Je hodná, hodně mi pomáhá a mám jí ráda. Děkuje a zdraví, babi Vlasta. Písničku posíláme s Valdemarem Matuškou a Evou Pilarovou.

A páteční písničky pro Vysočinu, písničky na přání pokračují dalším písemným vzkazem. Dobrý den, zahrajte všem zlatám k svátku a taky pro mě písničku Tu kytaru jsem koupil od Václava Neckáře. Díky, Luboš, z Nového Města na Moravě. Posíláme.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Prosím zahrát Jarouškovi Ten, kdo má tě rád. Pro radost děkuji Verča. Já děkuji paní Verče a věřím, že jí, jejímu Jarouškovi a vám všem, kteří posloucháte vysílání písniček pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina, teď udělá radost Jan Nedvěd, Lucie Mondráčková. Kdo tě má rád? 22 155 49 99. Až do 13. hodiny plníme písničková přání i na tomto telefonním čísle.

0: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
1: Ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kdy vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V hlavě máme s tímhle tím trošku problém, s nějakým jako zajímavým knihkupectvím, protože prostě...
2: Jako se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
1: No jasně, jako všechno.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně. Od plavců teče voda po kameni, skáče. Pro radost a pohodu děkuji, Standa. Tak Standa, přichází plavci neboli Rangers a písnička Teče voda. Tak ať se líbí.

0: Pěkný den, prosím o pamětnickou písničku Normálně od Pavlínky Filipovské pro všechny, co jsou sami. Děkuji moc, Majka Střebíče. Tak to další SMS, která k nám dorazila. Paní Majko Střebíče, rozhodně nejste sama. S vámi je vysílání Českého rozhlasu Vysočina a taky Žakulář, který od mikrofonu přeje hezký poslech a děkuje za vaše přání.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster. A neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí. To stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Nedalo mi to a podíval jsem se, kdy tahle písnička vznikla, když se zpívalo o tom, že v roce 66. už bude všude mír. A je to výlet do roku 1963. Ten text napsal Vladimír Dvořák, kterého si pamatujeme i z televariete z nezapomenutelných scének s Jiřinou Bohdalovou. Ale pojďme za dalším přáním. Dobrý den, zahrajte mi cestu od Krištofa a Tomáše Kluse. Jen tak pro potěšení. Díky, Pavlína Stelče. Pavlíno, vaše přání pochopitelně rádi splníme. A splníme i přání vás ostatních. Napište nebo zavolejte. 22 155 49 99. Jako každý den i dnes v pátek 25. září plníme vaše přání až do 13. hodiny.

Pěkný den, prosím, zahrajte pro mého vnoučka Jarouška, který dnes slaví narozeniny, písničku Princezna Zemlejna. Všechno nejlepší přeje babička Helenka. A taky mi z Českého rozhlasu Vysočina a taky Radek Valenta, který přichází zaspívat písničku právě o té princezně Zemlejna, pochopitelně. Jak jinak?

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Další přání z našich webových stránek. Dobrý den, máte ve vašem hudebním archívu písničku Pražský house jako vzpomínku na mé mládí a dětství. Karel Zihlavy. Tak pane Karle, potěším vás. Máme a já jsem se našel ještě doplňující informace, že tuhle písničku natočili v roce 1989. Mají na svědomí Hippodrom Jindřicha Parmy a je tam taky velmi znatelný vokální part Petra Kocvalda. Pražský house.

0: Páteční písničky pro Vysočinu pokračují, tentokrát s telefonickým přáním. Pavel je na lince a já ho vítám v našem vysílání. Dobrý den.
1: Pane Kolář, přeju vám hezký pátek. Prosil se vás o písničku od kapely Jelen, Klidná jak voda.
0: Ano.
1: Zahrál bych to Jitušce do práce, a ti to tam dneska utíká. Vzkazem, že ji moc miluju. A ať má hezký den dneska. Díky moc za zahrání. Jo.
0: Není zač, zdravíme vaši přítelkyni a písničku rádi posíláme. Naslyšenou, hezký pátek i vám.
1: Děkuju, naschledanou.

0: Svět máme na dlaních, víkend před sebou a před sebou také další telefonát a písničku na přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Zdenka Skalhová a pěkně prosím o zahrání písničky, na který jsme se domluvili. Bylo by to pro mýho tatínka, protože se mu líbí. A bylo by to i pro naše přátelé do Budíkova, pro Žáčkovi a do Kubátovi, do Čejova.
0: Výborně.
1: Přeji vám všem krásný podzim, hodně zdraví a hezký víkend před náma.
0: Říká paní Zdenka Skalhová, já vám děkuji a posílám Karla Konárika a Roba Kazíka. Život je boj, naslyšenou.
1: Děkuju mnohokrát.

0: Čas je neúprosný, je před námi poslední dnešní přání písničkové. Kdo pak s ním přichází? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Kamenice. Prosím vás pěkně, abych se dneska zahrál naší vnučce Šárce k jejím 19. narozeninám. Mm-hmm. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví a ať jí to dobře jde ve škole, ve studiu, ať má hodně najetých kilometrů se svým autíčkem. A to jí přeje máma, táta, brácha, děda a bábí a tety. A pusťte tam tu písničku, jak jsme se domluvili. Děkuju vám moc.
0: Není zač, vybrala jste Česmíra Pepka, 7 žlutých kamínků, tak věřím, že vaši vnučku Šárku potěší. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Jak jsem říkal, je to poslední přání dnešních písniček pro Vysočinu. Ty sice končí, ale vysílání Českého rozhlasu Vysočina nikoliv. Po 13. hodině zprávy s Tomášem Kulátorem a po zprávách pořad Vesele a zdravě s Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem. Dnešním tématem jsou bolestivé šlachy na rukou a nohou. Jože Kolář přeje příjemné a pohodové páteční odpoledne a těší se na vás zase zítra. Mějte se krásně, mějte se fajn, užívejte si prodloužený víkend společně s námi.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách zadrželi 3 lidi. Nikoho zatím neobvinili.

0: Koho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláři řekl, že Honěk ode dneška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Historickým autobusem se dnes můžou projet cestující v Havlíčkově Brodě. Vůz Škoda 706 RTO bude na Havlíčkově náměstí přistavený od 17 hodin. První jízda začne v 6 večer, poslední přibližně do 8:30. Okružní svezení je pro zájemce zdarma. Autobus bude výjíždět vždy podle obsazenosti. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se dvěma dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
1: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla jedna česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
0: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya. Sport. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem 1-0. V úvodním singlu Karolína Muchová porazila v čínském Shenzhenu Bousazovou Manejrovou 7-5 a 6-4. Za chvíli nastoupí Linda Nosková proti Bukšové. A čeští fotbalisté pokračují v přípravě na úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod novým koučem Španělem Deniou nastoupí v sobotu večer v Edenu proti Chorvatům. Po zhruba roce se do reprezentace vrátil ofenzivní univerzál Ondřej Linger, který nedávno přestoupil z amerického Houstonu do polské Korony Kielce.
2: Když bych si řekl 3 měsíce zpátky, že se tady znovu objevím, tak bych asi tomu moc nevěřil, ale dělal jsem i ten krok, že jsem se vrátil zpátky do Evropy i kvůli tomu, protože repre pro mě byla vždycky to nejvíc a vždycky jsem sněl o tom tady být a v pátek jsem vlastně sledoval nominačku a byl jsem velice příjemně potěšen. No. Počasí.
0: Aktuální teploty na Vysočině se pohybují kolem 13 stupňů. Dnes bude převládat oblačnost, k večeru ale pozvolna začne ubývat. Déšť dnes neočekáváme. Na teploměru naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Stržanovem a křižovatkou na Polničku a Světnov se střetla 3 osobní auta. Projedete tam proto teď kyvadlově.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
4: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
4: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: To znamená, muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce, nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt, ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to. A nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hlavou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku. A bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz, jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lýtka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lýtka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb? Nebo
2: já bych doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lýtka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám v věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všim možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle to byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý šlachy. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kdy by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte. Kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama,
0: jako
1: různě,
0: jít proti tlakem? Nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuji, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení, nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy, odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě, jsme na YouTube kanále, máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum. Od soboty bude pokračovat rekonstrukce průtahu Jihlavy. Opozice vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Poslanci se sejdou v úterý. V noci se objeví přízemní mrazíky a mlhy. Zítra pak čekáme slunečný a jasný den s teplotami do 20 stupňů. Aktuální zprávy a Tomáš Kolátor. Stavba parkovacího domu v Otmarově ulici v Třebíči začne příští rok. Rozhodli o tom radní. Měl by mít 5 podlaží a pojmout skoro 200 aut. Už od začátku října ale na místo nastoupí archeolog.

0: Dělníci tam budou pokračovat s rekonstrukcí průtahu městem. Zavřený bude úsek od křižovatky s Hradební a Dvořákovou ulicí až po křižovatku s ulicí ke Skalce. Práce potrvají do úterý 6. října.
1: Vozy městské hromadné dopravy budou moct Žižkovou ulicí projet ještě do pondělí. Od úterý 29. září budou muset u zavírku objíždět i autobusy a trolejbusy. Neobslouží proto zastávky Fibichova, Seifertova, Keskalce, Žižkova a Uhřbitova. Řidiči osobních aut objedou uzavřený úsek ulicemi Vrchlického a Jiráskova nebo po obchvatu města. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Za odpálení pyrotechniky na srpnovém hokejovém zápase Dukly Jihlava s Kometou Brno v Horácké aréně policie prošetřuje jednoho mladíka. Světlicemi způsobil škodu za 40 tisíc korun. Policie proto případ kvalifikovala jako trestný čin poškození cizí věci. Další dva muže zachycené kamerovým systémem arény kriminalisté hledají. Jejich fotografie jsou k vidění i na sociálních sítích Českého rozhlasu Vysočina. Pokud má někdo informace o jejich totožnosti, může se obrátit na policii na lince 158. Poslanci budou v úterý hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi požadovala opozice, která má potřebné podpisy pro svolání schůze. Opozice tvrdí, že premiér Andrej Babiš z ANO nevyřešil svůj střet zájmů. Vadí ji také výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Jak Babiš řekl České televizi, na úterní schůzi se těší.
2: Určitě jsme jednotní. Já myslím, že jsme všichni podepsali koaliční smlouvu, poslanci a naše koalice funguje dobře. Paní Schillerová hlavně vystoupí, aby řekla lidem, jak skvělý rozpočet jsme udělali.
0: Švédské a finské stíhačky včera vzlétly, aby zachytili a identifikovali ruské vojenské letouny. Ty byly v mezinárodním vzdušném prostoru nad Finským zálivem. Mise byla součástí širší spolupráce obou zemí. Dnes o tom informovalo finské letectvo. Podle něj švédské a finské stroje vzdušných sil lokalizovaly a identifikovaly skupinu ruských strojů. Bylo mezi nimi několik stíhaček a dopravní stroj. Země sousedící s Ruskem v uplynulých měsících zaznamenaly několik případů narušení svého vzdušného prostoru. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Ivre byl ještě 4. Jiří Prskavec a 8. Jan Bárta. Kajakářka Amélie Hilgertová skončila 7. Vyhrála Polka Zvolinská. První bod v semifinálu poháru Billie Jean Kingové nad Španělskem získala po výhře 2-0 Karolína Muchová. Bousazovou Manejrovou přehrála 7-5 a 6-4. Přidat druhé vítězství se v těchto chvílích pokouší Linda Nosková proti Bukšové. Počasí. V Jihlavě a Počátkách je aktuálně 14 stupňů, v Dukovanech 15. Noc bude chladná s teplotami kolem 4 stupňů. Objeví se přízemní mrazíky a lokální mlhy. Zítřejší den bude slunečný a jasný. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Mezi Stržanovem a křižovatkou na Polničku a Světnov se srazila 3 auta. Projedete tam jedním pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré páteční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina máme krátce po 14. hodině. K podzimu patří vinobraní, ale taky pivobraní. Obojí můžete navštívit tuto neděli v prostorách kláštera Želiv. Jaké další kulturní zážitky vás tam čekají, to uslyšíte v našem vysílání za chvíli.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Svatováclavské vinobraní a pivobraní se koná tuto neděli v klášteře Želiv. Co můžete ochutnat a také jaký tam bude další program, nám teď prozradí spoluorganizátorka paní Petra Žáková, kterou vítám i v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co vše v tom prostředí želivského kláštera posluchačům a návštěvníkům nabídnete?
1: My už vlastně pivobraní a vinobraní pořádáme po několikáté. A tentokrát začneme v 10:30 dopoledne, kdy budeme slavit nedělní bohoslužbu, při které zahraje komorní hospodský orchestr, což jsou 4 profesionální žestoví muzikanti. A poté vlastně po mši svaté se všichni přesuneme na naše krásné opravené nádvoří. A po 12. hodině, kdy nám budou nádherně zvonit zvony, začne vlastně oficiální program. Při tom oficiálním programu budou všichni účastníci přivítáni, nejenom zástupci kláštera, ale také tam budou představeni zástupci z odvětví vinařů, náš klášterní pivovar. Poté si budeme moci vyposlechnout komorní hospodský orchestr ještě jednou, a to tentokrát při odpoledním programu, na který vlastně naváže další hudební program skupiny Blackhorn Degen.
0: Dostanou se lidé i dovnitř kláštera a mohou na místě rodiče zabavit nějak i svoje děti?
1: Po celé odpoledne bude program i pro děti. No a koho by zajímal náš pivovar, tak každou hodinu budou pravidelné prohlídky pivovaru. Začínáme v 11 hodin, ve 12, ve 13, ve 14, 15, 16 a v 17 hodin. A kdo by se chtěl podívat do areálu kláštera, tak může navštívit hranou prohlídku Santiniho Zázrak. A na prohlídku pivovaru i na prohlídku Santiniho Zázraku je potřeba se rezervovat a zajistit si místo v návštěvnickém centru.
0: Na svatováclavské vinobraní a pivobraní v klášteře Želiv, které se koná už tuto neděli, nás pozvala paní Petra Žáková. Děkuji za pozvánku, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Krátce po čtvrt na tři posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu. Vysočená zpívá nám Enrique Iglesias. Noc vědy dnes můžou navštívit lidé po celé republice. K akci se zapojí i instituce na Vysočině, například v Jihlavě, Telči a Třebíči. A Český rozhlas je partnerem celé akce. Pro koho je určená a co bude pro návštěvníky připraveno, uslyšíte za chvilku.
1: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Přednášky, workshopy nebo pokusy dnes večer uvidí návštěvníci Noci vědy na Vysočině. V kraji se do ní zapojuje celkem 7 institucí z Jihlavy, Telče a Třebíče. Letošním tématem je komunikace, co by klíčový jev, který propojuje lidi, přírodu, technologie i celý vesmír. Co konkrétního se lidé můžou dozvědět, zjišťoval redaktor Vít Holoubek. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Co to vůbec Noc vědy je a kdo ji může navštívit?
2: Noc vědy je akce zaměřená na popularizaci vědy, techniky a výzkumu širšímu publiku. Usiluje o boření mýtů o vědcích a vědkyních jako lidech zavřených v laboratořích. Snaží se ukázat, že vědci dělají práci přínosnou pro každého z nás. Akce je určena všem, kteří se zajímají o vědu, bez ohledu na věk nebo vzdělání. Podle analýzy pořadatele loni po celé zemi přilákala více než 120 tisíc návštěvníků. Letošní ročník se koná v 71 městech a 150 institucí, včetně těch z Vysočiny. A partnerem je Český rozhlas.
0: Které instituce na Vysočině se na akci podílí a v kolik začínají?
2: V Jihlavě své brány otevřou ve 4 hodiny odpoledne gymnázium a střední průmyslová škola a o hodinu později zahájí svůj program v kampusu také Vysoká škola polytechnická a Muzeum Vysočiny. Muzejní pobočka přivítá také návštěvníky v Telči, kde se lidé můžou vypravit i do univerzitního centra Masarykovy univerzity. Nejdéle si počkají zájemci v Třebíči, kde přednášky začnou tam na tamní hvězdárně až v 8 hodin večer. Na většině zapojených míst akce potrvá do 11 hodin večer. Výjimkou jsou střední školy, které končí už v 8 večer.
0: Co je pro návštěvníky připravené?
2: Jak už bylo zmíněno, letošní téma je zaměřené na komunikaci. Každé místo k němu nabízí vlastní program, který se odvíjí od zaměření dané instituce. Například na hvězdárně v Třebíči organizátoři pořádají přednášku o komunikaci kosmické sondy se Zemí. V univerzitním centru Masarykovy univerzity v Telči si zase zájemci vyzkouší napsat samizdatový text na psacím stroji. Muzeu se lidé seznámí s možnostmi komunikace živočichů, rostlin či barev. Na střední průmyslové škole Jihlava si lidé můžou vyzkoušet ovládání robota a na gymnáziu se zájemci naučí rozluštit šifru. A na Vysoké škole polytechnické se návštěvníci můžou zkusit zavedení implantátu do umělé kosti i samovyšetření prsu. Po 5. hodině večer se právě tam vydáme živě s naším regionálním stopařem.
0: Na dnešní Noc vědy nás pozval Vít Holoubek. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Vysočina, písně

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Máme krátce po půl třetí.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Začal podzim a s ním můžeme s nadsázkou říct taky doba dýňová. V kuchyni nejčastěji používáme oranžové Hokkaido, špagetové nebo máslové dýně v menších velikostech. Na ozdobné vyřezávání už volíme větší kousky a do soutěže o největší a nejtěžší dýně jsou to už pořádní chlapáci. Jeden takový rekordní kousek dozrává v Jakubově u Moravských Budějovic.
2: Stojím na dýňovém poli Zdeňka Bulíčka a před námi obrovská dýně.
3: To je druh Atlantic Giant, byl vyšlechtěný v Americe někdy v 70. letech, co jsem našel, a je to vlastně největší druh dýně na světě.
2: Jak jste na to přišel?
3: Jelikož máme ve vsi už 21. ročník soutěžu o největší dýni, tak jsem se taky před 3 rokama zapojil. To se mi vlastně nepovedlo, to jsem byl 4.
2: Někdo měl ještě větší než vy?
3: No, to jsem měl jenom 44 kilo. No, ale letos jsem se do toho opřel trošku víc.
2: Přes metrák to má určitě.
3: Něco přes 2 je odhad, ale kolik to se uvidí, až vlastně na váze, až se ustříhne, zatím ještě roste.
2: Ono zapršelo.
3: Ono je jedno, jestli prší nebo neprší, o to je stejně potřeba se starat každý den, jo, zalévat, to třeba zhltne, já nevím, 200-300 litrů vody denně, taková dýně.
2: Jak jste sehnal semínko té americké odrůdy nebo sazeničku?
3: Semínko jsem sehnal na internetu, vlastně jeden pán mi ho poslal ze Seattlu, ten vlastně měl dýni něco kolem tuny, tak to semínko pochází vlastně z té tunové dýně. Tohle je miminko. Chce to mnohem víc péče, no, to piplám každý den. Pokopat, zkontrolovat listy, jestli není nějaké škůdce, jestli není vlastně dýně poškozená od nějakých myší. Testonek se musí hlídat, jestli je ona jak roste, jestli se netrhá, takže se to podkládá různě, tady se můžete podívat.
2: Kameny, cihly.
3: Co mám po ruce, tím to podložím, že jo.
2: Musíte to nějak hnojit?
3: Od jara už vlastně byla podzimní příprava, jarní příprava a teď do každé zálivky vlastně se musí hnojit, míchat každý den jinak.
2: Ten pěstitel z Ameriky vám poradil, jak na to, co to má rádo?
3: Jsem s ním v kontaktu a nějaký rady mi poskytnul.
2: Prozradíte něco málo?
3: Nemůže se říct zase všechno.
2: Dobře, je to jedle, taková dýně obrovská.
3: Když jsme vyřezávali vlastně na Halloween, jak jsem je ochutnávala, jako není špatná, je dobrá. Ale vařená dobrá nebyla, když jsem to zkoušel vařit.
2: Nejen, že je stonek podložený kameny, aby se neulomil, ale ta dýně leží v takové peřince z písku.
3: Protože jak ona roste, tak pěkně po tom písku klouže do stran a neroztrhne se.
2: A říkal jste, že potřebuje ta dýně i teplo. Skleník tady nevidím.
3: Když před tím slunkem je to potřeba chránit, já to přikryvám, když je ostrý slunko, protože tak už je ona pak, nebo ta slupka vlastně ona stuhne a zase se to nemůže roztahovat a ta dýně může prasknout.
2: Tady kousek od dýně vám vede kabel ze země. No, to patří k tomu.
3: Na jaro, když byla potřeba vyhřát zem, tak to je vlastně topný kabel do těch kořenů. No.
2: Moc se mi líbilo, jak jste místo slupka řekl kůže. Chodíte si svou dýni hladit, holka, ještě kilo.
3: Můžete si ji pohladit taky, no.
2: Takže do té velké soutěže, která vás čeká, ještě může nějaké to kilo nabrat.
3: Určitě. Při tom největším přírůstku, co jsme měřili vlastně, tak dělala 7 kilo denně.
2: A teď mi povězte, jak to vážíte.
3: Je na to metoda, měří se to provázkem vlastně ve 3 směrech a pak je na to tabulka, ale jelikož tady ta je, není pravidelný kulatý tvar, tak se to odhaduje těžko. No.
2: Půjde do soutěže, ale tam už půjde opravdu o gramy.
3: Tam se zváží poctivě váhou normálně.
2: Jsou na vás připraveni?
3: No to nevím, já jsem si radši koupil váhu svou závěsnou digitální na 2 tuny.
2: Z Jakubova Irena Šarounová, Český rozhlas.
0: Zdeněk Bulíček se svou americkou dýní chystá nejen na jakubovskou soutěž o nejtěžší dýni, ale i na dýňobraní na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Obě akce se konají už příští víkend a zve vás na ně i Český rozhlas Vysočina.
1: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Ten knižní trh je zaplavený těma velkýma knižníma domama a tam vlastně knížky z těch malých nakladatelství málo kde vidíte, protože nemají ten prodejní potenciál. Jo. Takže oni jsou potom ty nakladatelství třeba vyřazený, nebo tam jsou jen tak někde jako zašantročený. Pak máte knihkupectví, který vede, nevím, nějaký starý pán, 40 let z radosti a tam naleznete možná i tyhle ty knihy. V hlavě máme s tímhle tím trošku problém s nějakým jako zajímavým knihkupectvím. Vím, protože prostě...
3: Jako se to možná přesouvá už na e-shopy, ne? Možná.
2: No jasně, jako všechno.
0: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Máme krátce před 3:45 a vy posloucháte Dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Počasí.
0: Jak bude, nám řekne meteorolog Petr Mainstr. Dobré odpoledne i vám.
2: Dobré odpoledne.
0: Tak zatím asi máme na Vysočině hlavně zataženo.
2: Ano, ta oblačnost je opravdu velká, ještě pár slunečních paprsků, hlavně teď na jihovýchodě, kde jsou teploty i nejvyšší, na Třebíčsku bylo i lehce přes 16 stupňů, teď už je to pod 16, obloha se zatahuje od severu a právě naštěstí se teda neprší a ty teploty se už moc zvedat nebudou, pofukuje k tomu spíše slabý vítr od západu, severozápadu.
0: Přinese ta oblačnost ještě nějaký déšť, ať už večera nebo potom v noci na zítřek?
2: Ne, srážky nečekáme a ani v dlouhém výhledu, naopak jediné srážky, které se budou vyskytovat, tak jsou spíše ty přízemní zarosy a nebo ještě zmlhy, která se bude tvořit k ránu hlavně v údolích. Oblačnost bude v průběhu noci zpočátku ještě velká, ale postupně bude ubývat a teploty do rána poklesnou na 6 až 3 stupně. Při dalším bezvětří by to mohlo být i se slabými přízemními mrazy.
0: No a pojďme se podívat na zítřejší den. Tam očekáváte už více sluníčka než dneska.
2: Ano, zítra bude slunečno, v podstatě celý den jasno, nebo jenom malá oblačnost. Kromě rána, kdy mohou být v některých údolích mlhy, nebo nízká oblačnost, ta se bude rychle rozpouštět a odpoledne budou teploty 17 až 20 stupňů. Vítr stále slabý, proměnlivý, nebo potom jižní do 15 km za hodinu.
0: No a takový příjemný podzimní den nás čeká i v neděli?
2: Ano, v neděli také s teplotami 18 až 20 stupňů, ráno podobně chladné, kolem 5-6 stupňů, ale oblačnosti bude trochu více, bude většinou průsvitná, takže sluníčko uvidíme, ale nebude to úplně blankitné nebe.
0: No, protože v pondělí je státní svátek, tak se ještě podíváme i na tento den prodlouženého víkendu.
2: Tam to bude slunečnější, jasno, případně skoro jasno nebo polojasno, teploty 19 až 23 stupňů v maximech, opět kolem 5-6 stupňů ráno.
0: Počasí nám předpověděl Petr Mainstr, díky, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuji, pěkný den, naslyšenou.

0: Máme krátce před 15. hodinou a vy posloucháte dobré páteční odpoledne Českého rozhlasu. Vysočina před námi je navíc taky prodloužený víkend. A tak si s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, protože ještě do konce září vám nabízíme vždy každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No zítra si povíme něco o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře. Tak si i zítra poslechněte řidičskou abecedu na Českém rozhlase Vysočina. Já vám všem přeju dobré páteční odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: 15 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Letošní ročník Noci vědy se na Vysočině zaměřuje na komunikaci. Spojené státy navrhují trojstrannou schůzku s Ukrajinou a Ruskem v Emirátech, uvedl ukrajinský prezident Zelenský. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. V noci se objeví přízemní mrazíky a mlhy. Zítra pak čekáme slunečný a jasný den s teplotami do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Celkem 7 institucí na Vysočině se dnes zapojí do tradiční Noci vědy. Letos se návštěvníci dozvědí více o různých typech komunikace. Program začne podle místa konání mezi 16. a 18. hodinou.
3: V Jihlavě budou otevřené tamní gymnázium, střední průmyslová škola, Vysoká škola polytechnická a Muzeum Vysočiny. Muzejní pobočka bude přístupná také v Telči, kde se lidé můžou vypravit i do univerzitního centra Masarykovy univerzity. Program v Třebíči zase nabídne tamní hvězdárna. Vít Holoubek, Český rozhlas.
1: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz. Varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí.

0: Volodymyr Zelensky, který tento týden na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Sport. České tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. Rozhodující druhý bod v semifinále proti Španělsku získala Linda Nosková, která porazila Kristýnu Bukšaovou 2-0 na sety. A hokejová extraliga pokračuje 6 zápasy 4. kola základní části. Pardubice po 2 domácích zápasech nastoupí venku, a to na ledě Mladé Boleslavy.
1: Východočeši mají zatím vyrovnanou bilanci 2 výhry a 2 porážky. Naposledy doma nestačili na Liberec, kterému podlehli 4-5 a podruhé na svém ledě inkasovali 5 gólů. Mladá Boleslav má na svém kontě 2 výhry ze 3 zápasů. V minulém kole zvítězila na hřišti pražské Sparty. Utkání začíná na mladoboleslavském ledě v 17 hodin a 30 minut. Spardubic, Otagu Tvěrt. Český rozhlas.
0: Ve stejný čas začne také utkání mezi Litvínovem a Spartou. Už od 5 bude hrát Třinec s Vítkovicemi. V 6 hodin se rozehrají zbylá utkání Karlovy Vary, České Budějovice, Kladno Plzeň a Olomouc Kometa Brno. Počasí. V noci se objeví přízemní mrazíky a mlhy, zítra pak čekáme slunečný den a jasný den. S teplotami do 20 stupňů, ty aktuální se pohybují kolem 13.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 116. kilometru ve směru na Brno se stala nehoda 2 aut. Následky nehody už jsou odklizené a místo v omezeném režimu průjezdné. Přesto počítejte se zdržením zhruba 20 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Máme krátce po 15. hodině, je pátek a vy posloucháte Český rozhlas Vysočina. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na dosah v Bystřici nad Pernštejnem už je tu 30 let a to si zaslouží i oslavu. A co všechno si oslavenci pro návštěvníky připravili, to nám řekne náš regionální stopař už za několik minut.
2: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Co jsou to antacida?
1: Jsou to přípravky, které se používají hlavně při pálení žáhy. V těle se nachází koncentrovaná kyselina chlorovodíková a pomáhá trávení. Jako kyselina je ale agresivní a leptá vše okolo. Stěna žaludku je chráněna hlenem. Ale někdy je ta ochranná vrstva oslabena, nebo se kyselina dostane nahoru do jícnu, kde ta ochranná vrstva není, a pak ta kyselina působí škody. V tu chvíli nám pomohou antacida, léky, které neutralizují kyselinu.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina, rád.

0: Čtvrt na čtyři, před námi je prodloužený víkend, vy posloucháte Český rozhlas Vysočina a tak se teď hlásíme s jednou pozvánkou, jak ho můžete strávit. Pozveme vás na Mlýnfest, který se koná už zítra, a to na letišti u Chotěboře. Je to zároveň festival, který vzniká a vznikl na podporu lesní mateřské školy a základní školy na Horním Mlýně u Chotěboře, která nutně potřebuje vybudovat nové třídy pro starší žáky. Takže když přijdete, pomůžete zároveň i tomuto stavebnímu záměru. No a při té příležitosti se můžete těšit na festival, který je plný hudby, divadla, dílniček. Přijedou i místní tvůrci, no ale uslyšíte i známé hvězdy, například Rangers, Michala Tučného Revival nebo Taxmeny. Tak vyražte, zve vás Český rozhlas Vysočina.
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a páteční dobré odpoledne.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: V amfiteátru na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem začnou v 16 hodin velké oslavy. A co se vlastně slaví? Tamní nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na dosah má 30. narozeniny. Co všechno je pro návštěvníky nachystané, nám prozradí regionální stopař Adéla Zachová. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Tady v amfiteátru už přípravy pomalu vrcholí, protože za zhruba půl hodinky oslavy vypuknou a nízkoprahové zařízení, které pomáhá dětem i mladistvým v nepříznivých životních situacích, si ke svému jubileu připravilo fotbálek, slalom se simulačními brýlemi nebo ukázku vůzu a techniky policie a hasičů. No a pro podrobnější informace jsem si pozvala do vysílání vedoucí nízkoprahového zařízení na dosah, paní Evu Zichovou, která nám program oslavy více představí a také více představí i dnešního oslavence, tedy zařízení na dosah. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den, já vás všechny zdravím. Něco málo teda k představení našeho klubu. Na dosah je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které zřizuje oblastní charita Žďár nad Sazavou. Letos to naše zařízení slaví 30 let svojí existence a proto se tady dneska na náměstí v Bystřici koná tenhle festival. Vystoupí tady tři hudební kapely, Euforie, JK a místní Ece Homo. Kromě hudebního vystoupení bude taky doprovodný program, fotbálek, výroba placek, malování na obličej, slalom s brýlemi simulujícími stav po požití návykových látek a jako takový bombonek nebo třešničku na dortu tady pořádáme graffiti workshop, kdy jsme si tady vytvořili takovou umělou stěnu a naši dva street artisti tady budou předvádět svoje umění a kolem do nebo účastníci našeho festivalu si můžou vyzkoušet, jaké to je sprejovat na zeď. Pokud tedy nevíte, co s dnešním odpolednem, určitě se přijďte podívat a pokud už nějaký program máte, určitě bude stát za to, když to přehodnotíte a přijdete taky, protože to bude stát za to. Všechny vás srdečně zvu.
2: Já moc krát děkuju a už jenom připomínám, že program začíná v 16 hodin v amfiteátru na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem.
0: Říká redaktorka Adéla Zachová, která se nám odtud také přihlásila i s paní Evou Zichovou. Díky a naslyšenou.
2: Děkujeme, naslyšenou.
1: Regionální stopař.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Jak vypadala před více jak 100 lety demonstrace proti drahotě, která mimo jiné souvisela i s extrémním vedrem roku 1911? Tak o tom bude dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Protidrahotní demonstrace v roce 1911. Dnes ve čtvrtině 21. století hořekujeme nad klimatickou změnou a nebezpečím sucha. Sucho bejvávalo ale i za našich dědů a pradědů. Vyslechněte si, co zapsal kronikář před 115 lety. Velké sucho tohoto roku panovalo po celé Evropě i v Americe, kde dosáhla teplota vzduchu až 50 stupňů Celsia a kde při takovém vedru zahynulo na tisíc lidí slunečním úpalem. Země byla vyprahlá, takže obilí na našich polích vyrostlo krátké, ba někde žádné, a tím nastala hned poplašná zpráva na burzách, ať už odůvodněná či nikoliv. Následkem toho sucha, které zastihlo, ovšem v míře zmenšené, i naši obec, začaly stoupat i ceny zemědělských produktů. Mouka zdražila z 26 haléřů na 34, mléko ze 16 haléřů na 20 za 1 litr. Z toho povstaly velké dělnické nepokoje, jež vyvrcholily zvláště u nás ve vsi, v pravou demolici příbytků a majetků, ba i lidské životy byly ohroženy. Dne 25. září 1911 o posvícení v 7 hodin večer byla obec naše svědkem hrubých a násilných výjevů, jakých se může přivodit jen od lidu poštvaného a krajně zaujatého. Od nějakého času vedly jisté politické strany agitaci a štvaní proti lidu zemědělskému za přemrštěné požadavky výrobků zemědělských. Výsledkem byl průvod, který za zpěvu písní dělnických i revolučních přišel z města i k nám na vesnici. Povolána byla jedna setnina vojska z města a na 80 četníků nastal stav obležení a hromadné zatýkání demonstrantů, ale i nevinných lidí, kteří z pouhé zvědavosti se šli podívat, neb nevěděli ani, co se děje. No a zítra o tom, kterak se za starých časů připomínaly dny významné pro národ český.
1: Bejvávalo.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotním díle se vydáme po stopách Henryho Morgana, krále karibských pirátů ze 17. století. Inspiroval i tvůrce Pirátů z Karibiku s Johnnym Deppem. Stále je plný záhad, kde se skrývá jeho údajný poklad a co se skutečně stalo s jeho tělem po smrti.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Věděl, že dopadení znamená šibenici. Přesto opakovaně překračoval frontu z carského Ruska až do Prahy. Byl zatčen, čekal na popravu, přesto unikl. Geniální zpravodajec, který ohromil Masaryka, Beneše i Štefánika. Jeho srdce bylo pro Československo, přesto na něho vlast zapomněla. Nedělní příběh nás zavede za jeho osudem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: No tak tohle jsem opravdu viděl v jedné cukrárně. Tam přišel takový pán a objednal si dort, jo. No a potom ho vrátil a chtěl místo toho dortu fernet, jo. No tak ho vypil, chtěl odejít, že jo, a ta obsluha ho jako zastaví a říká, pane, vy jste ten fernet nezaplatil. A on říká, no ale vždyť já jsem ho vyměnil za dort. No jo, ale ten jste taky nezaplatil. No vždyť jsem ho taky nesnět.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Víte, jak voní a jak chutná rajčatový salát s cibulí? Velice podobně si ho připravují v Mexiku, liší se jen v několika drobnostech a také v tom, k čemu si salát, kterému říkají pico de gallo, chystají.
2: Ve španělštině znamená název pico de gallo kohoutí zobák. Proč se tak říká mexickému rajčatovému salátu? Na to existuje více teorií. Jedna říká, že lidé si původně nabírali kousky tak, že je sevřeli mezi palec a ukazováček. Jiná, že pálivé papričky, které se do salátu mohou přidat, mají tvar kohoutího zobáku. My si ale raději poslechneme recept, který mi popsal a taky mě ho naučil můj syn Tadeáš.
3: Pico de gallo je klasická mexická salsa ze zeleniny. Je potřeba jenom velmi málo ingrediencí, ajčata, bílá cibulka, koriandr, limetka, troška soli. Zároveň, kdo máte rádi pálivé, tak určitě tam jde přidat také chili papričku, ale u nás v rodině toho nejsou příliš příznivci, takže my to děláme nepálivý. Zeleninu si samozřejmě omyjeme, pak si ji nakrájíme na malé kostičky, vhodíme do mísy, přidáme k tomu nasekaný koriandr najemno, zalijeme to tou limetkou šťávou a přidáme sůl a to je vlastně všechno. Pak se to jenom nechá uležet nějakou chvíli v ledničce, aby se promíchaly ty chutě všechny mezi sebou. Tu salsu pak jde použít jenom třeba klasický dip k načoskám při nějakém večerním posezení, nebo to jde použít třeba do tacos, jako doplněk k masu i do burrita.
2: Takže tu máme samé mexické chutě, ke kukuřičným křupavým trojúhelníčkům, tedy nachos, k pšeničné placce naplněné zeleninou a masem na všechny možné způsoby, tedy taco, anebo zatočené burrito. K tomu všemu bude chutnat salát pico de gallo, protože ale třeba mě také docela připomíná náš klasický rajčatový salát s cibulí. Určitě nebude vadit, když si ho vyzkoušíte k jakémukoliv jídlu, třeba při nejbližší příležitosti na víkendový stůl. Tak dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 16 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Od soboty bude pokračovat rekonstrukce průtahu Jihlavy. Policisté hledají 2 muže kvůli odpálené pyrotechnice na hokeji v Jihlavě. České tenistky si po 8 letech zahrají finále Billie Jean King Cupu. V noci se objeví přízemní mrazíky a mlhy. Zítra pak čekáme slunečný a jasný den s teplotami do 20 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Vysočina. Přináší vám je Tomáš Kolátor. Řidiči od zítřka neprojedou částí Žižkovy ulice v Jihlavě. Dělníci tam budou pokračovat s rekonstrukcí průtahu městem. Zavřený bude úsek od křižovatky s Hradební a Dvořákovou ulicí až po křižovatku s ulicí ke Skalce. Práce potrvají do úterý 6. října.
3: Vozy městské hromadné dopravy budou moct Žižkovou ulicí projet ještě do pondělí. Od úterý 29. září budou muset u zavírku objíždět i autobusy a trolejbusy. Neobslouží proto zastávky Fibichova, Seifertova, ke Skalce, Žižkova a u Hřbitova. Řidiči osobních aut objedou uzavřený úsek ulicemi Vrchlického a Jiráskova nebo po obchvatu města. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Za odpálení pyrotechniky na srpnovém hokejovém zápase Dukly Jihlava s Kometou Brno v horácké aréně policie prošetřuje jednoho mladíka. Světlice mi způsobil škodu za 40 tisíc korun. Policie proto případ kvalifikovala jako trestný čin poškození cizí věci. Další 2 muže zachycené kamerovým systémem arény kriminalisté hledají. Jejich fotografie jsou k vidění i na sociálních sítích Českého rozhlasu Vysočina. Pokud má někdo informace o jejich totožnosti, může se obrátit na policii na lince 158. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elysejském paláci, kam zamířil v

0: titulu Jiří Prskavec skončil v italské Ivre čtvrtý. Osmý byl Jan Bárta. Kajakářka Amálie Hilgertová skončila ve finále sedmá. Vyhrála Polka z Volinska.
1: Počasí.
0: V Havlíčkově Brodě mají 14 stupňů, v Moravských Budějovicích a ve Velkém Meziříčí 15. Noc bude chladná s teplotami kolem 4 stupňů, objeví se přízemní mrazíky a lokální mlhy. Zítřejší den bude slunečný a jasný, nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na 79. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto v odstavném pruhu. Dávejte tam pozor a přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
3: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
2: Děkuji.
3: Chtěl se na něco zeptat ještě?
2: Ne, chtěl jsem dát verš.
3: Jo, je, dej.
2: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
3: Ano.
2: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
3: To jsi napsal sám?
2: Mhm.
3: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
4: Všichni známe, my vám

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, pod

0: zimě ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr. Hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
1: Použil si krásné slovo ledva. Měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
0: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji. A víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
1: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
0: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
1: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
0: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
1: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
0: a
1: z archivu.
0: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt. Jo, výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme je skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu.
3: Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle.
2: To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale copak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovou akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestává, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
0: No jistě ano, já jsem studoval.
1: Prozradíš něco?
0: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30. A kantoři se rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zendulka s Lenkou Skopalovou třídní. Vždycky to byla takováhle dvojice. A oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček. A oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak po mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
1: prostě
0: na nohou.
1: Intelektuální vzezření na první pohled.
0: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
1: No tak udělali.
0: No tak podívali.
1: Jinak by si to s námi nebyl.
0: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No, to je fakt. No,
1: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
0: Podívej se, to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
1: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká Esa, Miroslav Donutil, anebo Jiřina Bohdalová, jako učitelka Lidlová.
0: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lidlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lidlešku.
1: Musíme to udělat podle pravidel.
0: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lidlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lidlová.
1: Nebojte se nic.
0: Zachránili tonoucího spolužáka.
1: No jasně.
0: Ve Strážnici.
1: A Drážďany tam byly.
0: Drážďany, taky. No jo.
1: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny?
0: Ne, Bohdal,
1: to by ses nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS, buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové. Opa,
4: dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Je.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme. Ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuju.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám oběma. A dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, jistě, samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevynikal, šlo by slovo liva nahradit sotva nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva určitě.
4: Sotva určitě.
2: Takže děkuji ledva vás. Jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, ano. Jiřina má protekci.
4: No
2: dobře.
4: Jistě, ano.
2: Tak děkujeme. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlova.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Anežka Lidlova. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Jo, ale Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přece jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme
4: taková,
2: pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsme.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor, kamera.
10: Jede!
9: Klapka.
11: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
9: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Jak my říkáme štrenk, víte? To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka podruhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolu. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: No tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Už jo, zasnu, jo.
9: Nezasínej, jdeme nedál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera
10: jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška. Já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasnu.
9: Nezasínej, vytěrem je tam, že to dá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr. Mhm. Pro posluchače
4: no, humor mezera. To není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru. Ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 01 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolku.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona
1: vydržet.
2: Vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blaže, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná.
1: Žádoucí.
2: Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby
1: za zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný. Ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. Já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme, krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr. Paní Bogdala je sympatěčka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červený šatek.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Jo, červený šaty a kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: A neodcházejte od rozděleného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, děkujem, mějte se krásně.
5: Krásný víkend.
2: Taky, taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: O Drážďanech to bude, a nejen o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuje.
6: Kamera jede! Klapka. učitelka po čtvrté.
7: Jmenuji se Aneška Lídlová, již 14 let.
8: Já jsem vám nemávnul, jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po páté.
7: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Antonína s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Stráži. Náš...
8: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
9: Mně dochází materiál.
8: Se vejdej ti to cancourek, prosím
9: no,
8: tě.
9: To
8: zasílej! To je maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lidlová, ty myslím, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
7: Ale on se tak jmenuje.
8: No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
9: Kamera jede.
8: Kapka.
6: Učitelka po šesté.
7: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
8: Stop!
9: Pro mě dobrý.
8: Berem.
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, že jsme vedou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH na výsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártů, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín totiž seděl na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující. Takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Uvidíš, jinak.
2: No. Zkus se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, pojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já
2: že
1: si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foďte s ním. Jo, no, teď Michal David. Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se podívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Audioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Komín v dukovanské elektrárně dostal nové letecké značení. Provoz bude o prodlouženém víkendu na silnicích hlídat více policistů. Spojené státy navrhují trojstrannou schůzku s Ukrajinou a Ruskem v Emirátech, uvedl ukrajinský prezident Zelensky. V noci se objeví přízemní mrazíky a mlhy. Zítra pak čekáme slunečný a jasný den s teplotami do 20 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Stometrový ventilační komín v dukovanské elektrárně má po 10 letech nové letecké značení. Červeno-bílé pásy zlepšují viditelnost vysokého objektu pro posádky letadel. Specialisté při natírání dvou 20-metrových pásů použili průmyslovou horolezeckou techniku.
3: Nové značení by mělo na komíně vydržet zhruba dalších 10 až 15 let. Druhý podobný komín v elektrárně dostal nový nátěr už loni. Ventilační komíny nejsou určené ke spalování, ale odvádějí vzduch z technologických prostor elektrárny. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
2: Policisté chystají kvůli prodlouženému víkendu více kontrol na silnicích. Očekávají silnější provoz, varují, aby řidiči jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
4: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení. Žádná ušetřená minuta nestojí za lidský život. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme.
2: Washington navrhuje, aby se ve Spojených arabských emirátech uskutečnilo trojstranné jednání mezi Ukrajinou, Ruskem a USA. Šlo by o setkání na technické úrovni, uvedl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky, který tento týden na okraj Valného shromáždění OSN v New Yorku jednal se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem. Podle Zelenského by příležitostí k trojstranným rozhovorům mohl být i prosincový summit G20 v Miami na Floridě. Spojené státy na něj pozvali i ruského prezidenta Vladimira Putina. Kreml zatím účast nepotvrdil a opakovaně signalizuje, že by uvítal jednání v Moskvě. Sport. České tenistky zvládly semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku bez ztráty zápasu a postoupily do nedělního finále.

0: Další generace. Je to skvělý hráč i kapitán a to je pro trenéra to nejdůležitější.
1: Čeští fotbalisté nastoupí proti Chorvatsku zítra ve 20:45 v pražském Edenu.
2: Počasí.
1: Pelřimově nebo při Bislavě je 13 stupňů, v Libici nad Doubravou 14. Noc bude chladná s teplotami kolem 4 stupňů. Objeví se přízemní mrazíky a lokální mlhy. Zítřejší den bude slunečný a jasný. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na 79. kilometru dálnice D1 ve směru na Brno u Vojslavic stojí porouchané osobní auto. Počítejte s tím.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: Krátce po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Den v kraji. Komunální volby se blíží v pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Vysočina vám postupně představí kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech kraje Vysočina. My se dnes vydáme do Havlíčkova Brodu a to krátce po 17:30.
2: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Celkem 4 noví zubaři ještě letos na podzim otevřou své praxe v Pelhřimově. S některými nově příchozími dentisty už jedná i Všeobecná zdravotní pojišťovna, potvrdila její mluvčí Viktorie Plívová.
2: VZP v současné době jedná se dvěma stomatologickými ordinacemi o uzavření nové smlouvy pro okres Pelhřimov.
1: K tématu se vrátíme v reportáži před 17:30. Za odpálení pyrotechniky na srpnovém hokejovém zápase Dukly Jihlava s Kometou Brno v horácké

0: aréně. Policie prošetřuje jednoho mladíka. Světlicemi způsobil škodu za 40 tisíc korun. Policie proto případ kvalifikovala jako trestný čin poškození cizí věci. Další dva muže zachycené kamerovým systémem arény kriminalisté hledají. Jejich fotografie jsou k vidění i na sociálních sítích Českého rozhlasu Vysočina. Pokud má někdo informace o jejich totožnosti, může se obrátit na policii na lince 158. Historickým autobusem se dnes můžou projet cestující v Havlíčkově Brodě. První jízda vozem Škoda 706 RTO začne v 6 večer, poslední přibližně do 8:30. Okružní svezení je pro zájemce zdarma. Autobus bude vyjíždět vždy podle obsazenosti. Celkem 7 institucí na Vysočině se dnes zapojuje do tradiční noci vědy. Letos se návštěvníci dozví více o různých typech komunikace. V Jihlavě bude otevřená například Vysoká škola polytechnická, odkud se po skončení přehledu přihlásí náš regionální stopař. Stavba parkovacího domu v Otmarově ulici v Třebíči začne příští rok. Rozhodli o tom tamní radní, měl by mít 5 podlaží a pojmout skoro 200 aut. Ještě předtím ale místo prozkoumají archeologové. Od října proto bude uzavřená část nynějšího parkoviště za zimním stadionem. Nový saunový svět ve vodním ráji v Jihlavě dnes otevřel své brány návštěvníkům. Ti můžou využít finskou, solnou nebo aroma saunu. K dispozici jsou také odpočívárny, terasy, bar a vířivka. Dominantou nových prostor je velká ceremoniální sauna až pro 60 lidí. Takový byl dnešní přehled dění na Vysočině. Od mikrofonu vám klidný podvečer přeje Tomáš Kolátor.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Máme čtvrt na šest a vy posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Vysočina.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Chcete se alespoň na jeden večer stát vědcem, tak teď máte možnost, protože stejně jako každý rok se na stovkách míst po celé Evropě pořádá Noc vědy. Český rozhlas je partnerem této akce, do které jsou zapojená vědecká a výzkumná pracoviště a centra nebo univerzity. No a právě na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě je i náš regionální stopař Adéla Zachová. Dobrý podvečer.
2: Krásný podvečer. Tak Vysoká škola se návštěvníkům otevřela v 17 hodin a připravila si opravdu pestrý program. Já sama jsem si některé aktivity vyzkoušela, mě teda nejvíce zaujaly ty zdravotnické obory, takže jsem měla možnost zhlédnout, jak se zavádí implantát s pomocí profesionálního instrumentária na umělé kosti, takže poprvé v životě jsem viděla, jak to funguje při operaci, co se s tím naším tělem během ní vlastně děje. No a akademické pracovnice katedry zdravotnických studií nám také ukázali, jak se připravují na profesi porodní asistentky. Byli jsme v učebně, ve které byly modely novorozenců i rodiček a simulovali životní funkce prostřednictvím monitorovacích systémů. No a všechno vypadalo, musím říct, velice, velice realisticky a myslím si, že třeba tohle poslední zmiňované by mohlo pomoct třeba i budoucím maminkám. Také velmi důležité nejen pro mě byla možnost vyzkoušet si na modelu samovyšetření prsu, protože to by neměla podcenit určitě žádná žena. No a k celému programu nám teď přidá ještě další informace vedoucí oddělení marketingu, propagace a edičních služeb paní Martina Tomšu. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer. Já bych určitě moc ráda pozvala všechny na Noc vědy do Jihlavy. Jsme tady dneska až do 9. hodiny, takže určitě stihnete přijít. Máme tady řadu zajímavých přednášek, workshopů i ukázek, jak už bylo zmíněno. Je tady ukázka toho, jak se zavádí implantáty do kostí. Můžete se přijít podívat, jak s námi komunikuje mikrosvět, kdy budeme zkoumat objekty a materiálové struktury na hranici vlnové délky viditelného světelného spektra. Představíme vám také novou laboratoř plazmových a vodíkových technologií a můžete také nahlédnout do již zmiňovaného sálu a porodního sálu a jednotky intenzivní péče, což jsou naše laboratoře katedry zdravotnických studií. Takže určitě přijďte, nebude chybět ani přednáška o umělé inteligenci, lidé si budou moct vyzkoušet znakovou řeč a také zkoumat, jak naše buňky reagují na zvuk, takže určitě jste srdečně všichni zvaní.
2: Já vám moc děkuji a jenom tady ještě opakuji, že program dnes potrvá až do 9 hodin večer.
0: Z Noci vědy na Vysoké škole polytechnické Jihlava se nám přihlásila redaktorka Adéla Zachová a také paní Martina Tomšu. Děkujeme za informace a hezký den.
2: Děkujeme, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Nejkrásnější kniha Vysočiny. Vyberte si ji. Hlasovat můžete na našich stránkách vysočina.rozhlas.cz. Výběr je opravdu široký. Hlasovat můžete nejpozději do úterý 13. října. Hlasujte a vyberte nejkrásnější knihu Vysočiny. vysočina.rozhlas.cz.
1: 'Osobnosti Česka'. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Vybral peníze za vstupní prohlídky a plánované zákroky a pak zmizel zubař, který měl pomoct Pelhřimovu poté, co několik stomatologických ordinací ukončilo svůj provoz, ordinoval velmi krátce. Radnice radí poškozeným pacientům obrátit se na Českou stomatologickou komoru, případně i na policii. Teď se ale městu podařilo konečně sehnat výraznou posilu.
1: To už tady neordinuje, ne.
2: Pak zmizel, no.
3: S třemi dámami se dávám do řeči v čekárně zubní ordinace v Pelhřimově, kde působil velmi krátce zubní lékař, kterého město velmi nutně potřebovalo. Došlo tady k takové kuriozní situaci, kdy nejdříve avizoval, že nastoupí na začátku tohoto roku, pak to odložil o měsíc, nakonec si to rozmyslel, že nenastoupí vůbec. Nakonec sice nastoupil, ale zhruba po měsíci zase přestal ordinovat.
2: Já jsem u něj nebyla u toho doktora, já jsem tady prvně dneska.
3: Přijímají pacient?
2: To už je tady měsíc asi, nebo jak ne?
3: Prý a není jednoduché v Pelhřimově sehnat zubaře.
4: Na celý Vysočině je problém si najít jako zubaře.
3: Někteří pacienti přitom už zaplatili nemalé částky za vstupní prohlídky nebo plánované výkony. Své doporučení už jim dokonce na sociálních sítích dala i pelhřimovská radnice.
5: Pokud se tato situace někoho týká, doporučujeme uschovat veškeré doklady o úhradách, smlouvy a komunikaci s původním poskytovatelem. Podle konkrétní situace je možné obrátit se na zdravotní pojišťovnu, Českou stomatologickou komoru, využít právní cestu a v případě konkrétního podezření na protiprávní jednání také policii České republiky.
3: Ve stejném příspěvku přineslo město i potěšující zprávu. Od podzimu začnou ordinovat další 4 zubaři.
5: 3 stomatologové posílí 2 samostatná pracoviště na třídě legií. V jedné z ordinací, kterou město pronajalo stávající zubní lékařce, začne působit další stomatoložka. Na tomto pracovišti tak budou ordinovat 2 zubní lékaři.
3: Ve středu už schvalovali zastupitelé pro nové dentisty 3/4 milionové příspěvky. Jedná s nimi už také Všeobecná zdravotní pojišťovna, jak mi řekla její mluvčí Viktorie Plívová.
6: VZP v současné době jedná se 2 stomatologickými ordinacemi o uzavření nové smlouvy pro okres Pelhřimov.
3: Pokud se tady na Pelhřimovsku na pojišťovnu obrátí i další lékaři, je prý připravena s nimi okamžitě jednat. Milan Soldán, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Vysočina věnovaného komunálním volbám. Představujeme vám v něm lídry kandidujících stran a hnutí v kraji Vysočina. Okresní města jsme seřadili podle abecedy. Jako první se proto dnes budeme věnovat Havlíčkovu Brodu. U mikrofonu je Martin Vašíček a ve studiu vítám taky redaktorku Terezu Pešoutovou.
2: Dobrý den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Vysočina.
1: Havlíčkův Brod letos slaví 770 let od první písemné zmínky o městě. Leží na řece Sázavě a podle informací Českého statistického úřadu v něm na konci loňského roku žilo bezmála 24 tisíc obyvatel. Má 14 místních částí a v čele města je zastupitelstvo s 25 členy. Kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
2: Starostou je v Havlíčkově Brodě od roku 2022 Zbyněk Stejskal z ODS. Tehdy v křesle vystřídal svého spolu straníka a senátora Jana Tecla, který město vedl předchozí 3 volební období. Zástupci Občanské demokratické strany jsou tedy ve vedení Havlíčkova Brodu dlouhodobě. A to i přesto, že při posledních komunálních volbách skončili druzí. Nejvíc mandátů, celkem 7, získalo v posledních volbách hnutí ANO. ODS jich drží 5 s tím, že post starosty si občanští demokraté zachovali a lídr kandidátky hnutí ANO Vladimír Slávka přijal funkci místo starosty. Stejně tak je dlouholetý místo starostou i Libor Honzárek z TOP 09. Nově se místostarostkou před 4 lety stala i Marie Rudbauerová, tehdy za ODS, letos už ale kandiduje za hnutí Naše Česko. Celkem se rada města po předchozích volbách skládala ze 3 zástupců ODS, 2 kandidátů hnutí ANO společně se ženami za Brod a 2 členů TOP 09.
1: A co ostatní kandidující strany a hnutí v Havlíčkově Brodě? Kdo ještě je teď v končícím zastupitelstvu? A
2: vlastně všechny strany, co kandidovaly při komunálních volbách v roce 2022 a vlastně i v roce 2018 totiž nemělo žádné z kandidujících uskupení méně než 5% hlasů. Kromě již zmíněných stran, jejichž kandidáti zastávají funkce radních, získali 3 mandáty v zastupitelstvu Lidovci, po 2 mandátech mají zástupci kandidátek společně Probrod a Broďáci, no a uskupení Probrod, Piráti a nezávislí, Komunistická strana Čech a Moravy a SPD mají vždy po 1 mandátu.
0: Komunální volby 2026.
1: A kolik politických stran a hnutí v Havlíčkově Brodě kandiduje letos?
2: Zatímco před 4 lety bylo registrovaných kandidátek do komunálních voleb v Havlíčkově Brodě 10, letos jich je 12. A není to jen tím, že by 2 přibyly, obecně se výčet těch kandidátních listin letos trochu obměnil. Úplně nově se o hlasy voličů uchází uskupení Brodská občanská liga v čele s Hanou Pospíchalovou. Poprvé v Havlíčkově Brodě kandiduje i hnutí Naše Česko. Lídrní je už zmiňovaná současná místo starostka Marie Rudbauerová, která byla v předchozím období zvolená za ODS. A letos poprvé se na seznamu zaregistrovaných listin objevuje i název Město moderně. I to ale vede současný místostarosta z TOP 09 Libor Honzárek. Za novým názvem jsou právě lidé z dřívější samostatné kandidátky TOP 09 a pak další nezávislí kandidáti.
1: Kandidátky ostatních stran a hnutí zůstaly od posledních voleb neměné?
2: Drobné změny tu jsou, ale ne až tak výrazné jako v těch předchozích případech. Prakticky bez změny zůstává kandidátní listina ODS. Lídrem je stejně jako před 4 lety současný starosta Zbyněk Stejskal, na 2. místě současný radní Jan Sojka. Marie Rudbauerovou, která stranu opustila, nahradil na 3. místě senátor a bývalý starosta Jan Tecl. Bez úprav prvních míst nechalo kandidátní listinu hnutí ANO a ženy za Brod. Do voleb je vede místo starosta z hnutí ANO Vladimír Slávka, na 2. místě zůstává za ženy za Brod radní Ivana Štrosová. Stejný zůstává i lídr Lidovců, ředitel kulturního domu Ostrov Ondřej Rázl. Lídrem kandidátky společně pro Brod je opět jednatel městského divadla a kina Ostrov Tomáš Herman za Zelené. Úplně bez změn je listina Broďáci, lídrem je dlouhodobě umělecký kovář Jana Švarc. Změna lídra je letos na kandidátce pro Brod, kterou v předchozích letech vedla vedoucí oddělení správy majetku Ivana Mojžišková ze SocDem. Letos ji nahradila spolustranice a speciální pedagožka Petra Neubauerová. Kandidátní listinu z roku 2022 Piráti a nezávislí letos nahradila Česká pirátská strana a lídra Jana Kerbera Petr Vozáb. Z Komunistické strany Čech a Moravy jsou teď KSČM a nezávislí a i zde se změnil lídr. Místo Věry Pilárové teď kandidátku vede grafik Pavel Novák. SPD letos přibrala do koalice Trikoloru, lídr Pavel Duben ale zůstává stejný.
0: Komunální volby 2026.
1: Můžeš připomenout, jak vypadaly uplynulé 4 roky v dalších městech Havlíčkobrodského okresu?
2: Podobně jako se vedení příliš nemění v Havlíčkově Brodě, je tomu tak i v dalších městech v okrese. Ve Světlé nad Sázavou zůstal po volbách starostou lidovec František Oubrecht a v Letči nad Sázavou bezpartijní Hana Horáková. Bez změny zůstalo vedení města i ve Ždírci nad Doubravou, kde je od roku 2018 nezávislý starosta Bohumír Nikl. Stejné je to i v nejmenším městě Vysočiny, v Lipnici nad Sázavou, kterou dlouhodobě vede bezpartijní starosta Zdeněk Rafaj a také v Přibyslavi, kde je od roku 2014 starostou občanský demokrat Martin Kamarád. Změna nastala například v Chotěboři, tam po volbách získal funkci starosty Ondřej Kozub z ODS, namísto toho předchozího Tomáše Škaryda ze Socdem. Jedinou změnu až v průběhu volebního období měli v Golčově Jeníkově, kde zvoleného starostu Pavla Kopeckého z ODS nahradil ke konci roku 2023 bezpartijní místo starosta Jiří Brož. Pavel Kopecký rezignoval kvůli policejnímu vyšetřování neoprávněných plateb z městského rozpočtu bez vědomí zastupitelstva.
1: Volby v Havlíčkově Brodě i v celém okrese shrnula redaktorka Tereza Pešoutová. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na další směřování okresního města. Jako první se zaměříme na to, jak chtějí jejich kandidáti jednat s okolními obcemi ohledně plánované trasy jihozápadního obchvatu.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Vysočina přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Terezou Pešoutovou zaměřujeme na Havlíčkův Brod. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jak chtějí okolní obce přesvědčit s trasou jeho západního obchvatu, kterou vybralo město.
2: Přesně tak, o preferované trase obchvatu jednali zastupitelé Havlíčkova Brodu letos na jaře. Nešlo o finální výběr, ale spíš předvýběr, aby mohla začít další jednání. 15 z 25 zastupitelů nakonec zvedlo ruku pro variantu číslo 5, která je dál od města, ale prochází i přes katastry obcí Lípa a Michalovice, které na svém území silnici nechtějí. A protože zastupitelé nerozhodli jednomyslně, tak bych ty odpovědi kandidátů na naši otázku rozdělila i podle jejich hlasování. Pokud tedy začneme od těch, kteří variantu 5 preferují a znovu kandidují v letošních komunálních volbách, tak se můžeme podívat rovnou na současné vedení města. Podle občanských demokratů je varianta trasy obchvatu číslo 5 o 272 milionů levnější a je ekonomicky efektivnější než varianta 3. Pokud nevznikne dohoda, podpoří proto řešení prostřednictvím zásad územního rozvoje kraje Vysočina, který může trasu obchvatu do katastru obcí zasadit. Uskupení Město moderně uvedlo, že se již nyní snaží obce přesvědčit, že nejde jen o maníru města Havlíčkův Brod, ale o nadregionální problém transitní dopravy. Po volbách chce o názorech města a dotčených obcí znovu jednat. Pro variantu číslo 5 hlasovala i většina zastupitelů z hnutí ANO a Ženy za Brod. Uvádí, že s okolními obcemi sice jednat můžou, nicméně neobejdou se bez podpory státu a bude složité najít schodu, pokud přenese odpovědnost na samosprávy, zvlášť v případě, kdy má obchvat financovat. SPD a Trikolora v koalici chce přinášet věcné argumenty, v ideálním případě by ale podle uskupení měl také rozhodnout stát. Hnutí pro Brod uvádí, že by se s Lípou a Michalovicemi mělo jednat a hledat společné řešení. Řešení obchvatu chce posunout dopředu, zároveň ale nechce vytvářet problémy okolním obcím.
1: A co ti zbývající kandidáti, případně ti, kteří jako zastupitelé hlasovali pro jinou variantu obchvatu?
2: A celkem 9 zastupitelů hlasovalo pro variantu číslo 3. Ta vede severně kolem místní části Šmolovy směrem na výpadovku na Jihlavu a současně nezasahuje do katastru jiných obcí. Například uskupení Broďáci označuje jednání s Lípou a Michalovicemi za ztrátu času a zvolilo by tuto variantu trasy. Za jedinou reálně průchozí možnost považuje variantu číslo 3 i hnutí Naše Česko. Česká Pirátská strana, jejíž současný zastupitel hlasoval proti variantě číslo 3, teď uvádí, že volbu kandidáti přehodnotili, zvlášť když postoj města nezdílí ani kraj. Otázku přehodnocení trasy chce na zastupitelstvu otevřít i hnutí Společně pro Brod. Brodská občanská liga, která v aktuálním zastupitelstvu zástupce nemá, chce pořádat veřejná jednání v dotčených obcích a v případě finálního výběru varianty číslo 5 zmírnit dopady na život tamních obyvatel. Odpovědi na zaslané otázky nedorazily z Havlíčkova Brodu pouze od KSČM a nezávislých kandidátů.
1: To bylo téma, jak se kandidáti v Havlíčkově Brodě staví k jednání s obcemi dotčenými jednou z variant jeho západního obchvatu. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Vysočina, ten je vysočina.rozhlas.cz. A za chvíli otevřeme další důležitou otázku týkající se města. Jak plánují kandidáti zlepšit dostupnost zdravotní péče ve městě?
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Vysočina vám přináší předvolební speciál ke komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorkou Terezou Pešoutovou zaměřujeme na Havlíčkův Brod. Tentokrát jsme se kandidujících stran a hnutí ptali, jak chtějí zajistit dostupnost zdravotní péče.
2: Tato otázka se u Havlíčkova Brodu nabízí zejména v oblasti stomatologie. Zubařů totiž jen letos ve městě skončilo nebo končí 9. Město má navíc za sebou i kauzu s falešným stomatologem, který poskytoval lékařské služby, na které ale neměl vzdělání. Kandidáti zmiňují ale i potřebu zajištění dalších specialistů. Občanští demokraté, lidovci, společně pro Brod i hnutí ANO s ženami za Brod počítají s dalšími granty pro nové lékaře. Letos totiž takto radnice začala vyplácet příspěvky právě zubařům. O motivačních programech mluví i Naše Česko, uskupení pro Brod, SPD, i Brodská občanská liga nebo Město moderně, s tím, že by nešlo jen o peníze, ale i pomoc zdravotníkům s bydlením nebo garanci umístění dětí v mateřských školách.
0: Komunální volby 2026.
1: Přichází některá uskupení i s jinými návrhy než s cílenou podporou nově příchozích lékařů.
2: Za omezený nástroj označují granty a pobídky například Česká pirátská strana. Ta navrhuje zřízení městské polikliniky, kde by ordinace poskytovalo místním nebo hostujícím lékařům samo město a zároveň jim pomohlo s administrativou. Pomoc se složitou administrativou a jednání s pojišťovnami zmiňuje i uskupení Broďáci. To chce současně například stomatology oslovovat už na školách nebo veletrzích. Většina kandidátů zároveň zmiňuje i to, že chce pokračovat v podpoře krajské nemocnice. Piráti uvádí také nutnost navyšovat kapacity v domovech pro seniory v Havlíčkově Brodě.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Vysočina patří Havlíčkovu Brodu. Po písničce otevřeme další téma. Týká se dostatku pracovních míst ve městě.
0: Komunální volby 2026.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás zpět u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Vysočina, dnes věnovaného Havlíčkovu Brodu. U mikrofonu jsou moderátor Martin Vašíček a redaktorka Tereza Pešoutová. Už jsme hovořili o plánované trase jihozápadního obchvatu a také o dostupnosti zdravotní péče. Poslední část se týká zaměstnanosti. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili otázku, jak v Havlíčkově Brodě plánujete podporovat nová pracovní místa.
2: V Havlíčkově Brodě letos ukončil provoz areál společnosti Hartmann Rico a ještě předtím zavřela i firma Elkatek. O práci tak přišly stovky lidí. Nezaměstnanost na Havlíčkovrodsku byla v srpnu 4%, o 0,6% bodu více než před rokem. Většina kandidátů se shoduje na tom, že by měla radnice připravit pro podnikatele a firmy vhodné podmínky, a to zejména cílenými úpravami územního plánu. Odlišnosti jsou ale v možnostech, které zástupci stran a hnutí uvádí. Například podle kandidátů hnutí ANO a ženy za Brod chybí ve městě vhodné pozemky, kde by bylo možné rozvíjet průmyslové zóny. Uskupení Společně pro Brod zase uvádí, že je takových pozemků dostatek.
1: Chtějí kandidáti tedy řešit hlavně velké firmy v průmyslových zónách?
2: A to ne, většina chce jít jinou cestou a podpořit hlavně malé a střední podnikatele. Uskupení Broďáci chce nabídnout podnikatelům volné městské prostory a jednat i o možnostech pronájmu s majiteli soukromých nevyužitých nemovitostí. Kandidáti ze Společně pro Brod chtějí zase rozšiřovat pracovní místa, které nabízí sama radnice. Konkrétně zmiňují, že například technické služby by mohly nově zřizovat třeba kompostárnu nebo reuse centrum. Uskupení Pro Brod, Brodská občanská liga a Naše Česko chtějí také více rozvíjet spolupráci mezi firmami a školami ve městě. ODS zase zmiňuje pomoc krajské a psychiatrické nemocnici, které zaměstnávají velké množství lidí.
0: Komunální volby 2026.
1: Zaměřují se někteří kandidáti i na jiné možnosti než podporu podnikatelů?
2: V tomhle směru nejvíce mluví o nutnosti zajištění dostupného bydlení. Piráti zmiňují potřebu levnějších nájmů. Občanští demokraté a lidovci zase připravovaný záměr nové obytné čtvrti poblíž psychiatrické nemocnice. No a kromě bydlení chtějí kandidáti podpořit i další nutnosti, jako jsou místa ve školkách a školách. Uskupení Město moderně mluví i o potřebě inženýrské a dopravní infrastruktury. Lidovci zase o dostupné zdravotní péči i zajištění dostatečné škály volnočasových aktivit ve městě. Brodská občanská liga zase zvažuje, že některé městské volné prostory by nemusely připadnout přímo podnikatelům, ale daly by se využít například jako sdílené kanceláře.
1: To byly odpovědi 11 politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Havlíčkově Brodě. Uskupení KSČM a nezávislých kandidátů odpovědi nezaslalo. Všem lídrům jsme položili stejné 3 otázky připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představila redaktorka Tereza Pešoutová. Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete i na webu Českého rozhlasu Vysočina, vysočina.rozhlas.cz.
0: Komunální volby 2026.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Máme 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Než začne stavba parkovacího domu, musí Třebíč udělat archeologický průzkum. Zdravotní obtíže po obědě v pražské základní škole hlásí přes 360 lidí. Desítky dětí skončily v nemocnici. Papež ve Francii varoval před riziky umělé inteligence. Kritizoval taky asistovanou smrt. V noci se objeví přízemní mrazíky a mlhy. Zítra pak čekáme slunečný a jasný den s teplotami do 20 stupňů. Je čas na zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Stavba parkovacího domu v Otmarově ulici v Třebíči začne příští rok. Rozhodli o tom radní. Měl by mít 5 podlaží a pojmout skoro 200 aut. Už od začátku října ale na místo nastoupí archeologové k průzkumu, který stavbě předchází. Uzavřená kvůli tomu bude část nynějšího parkoviště za zimním stadionem.
4: Archeologický průzkum by měl být hotový do konce letošního roku. Mezitím chce město najít firmu, která parkovací dům postaví. Podle dřívějších informací má radnice na stavbu rozpočet asi 152 milionů korun. Město se také dohodlo s krajem, že společně s parkovacím domem opraví fasádu tělocvičny, která k němu bude přiléhat. František Jirků, Český rozhlas.
2: Po nevhodně připraveném obědě ve školní jídelně v pražském Újezdě nad Lesy má zdravotní potíže už přes 360 lidí. Jsou mezi nimi hlavně žáci školy. Hygienici tam tento týden potvrdili nákazu salmonelou. 50 nemocných skončilo v nemocnici. Případ vyšetřuje i policie.
5: Zdravotní potíže hygienikům nahlásili rodiče 315 školáků. Další nakažení jsou mezi zaměstnanci školy, říká mluvčí pražské hygieny Petra Batok.
6: Nákaza zasáhla také 13 dětí ze dvou mateřských škol a 8 seniorů odebírajících obědy přes pečovatelskou službu.
5: O nemocné se stará 5 nemocnic. Nejvíc pacientů má Bulovka. Podle její mluvčí Evy Stolejda-Libigerové se už nemocnice blíží maximální kapacitě.
7: Podobná situace je i ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady, kde jsme přijali dalších 5 dětí v průběhu včerejška a dneška.
5: Školní jídelna podle pražské hygieny vařila uhlířské špagety z prošlých vajec. Ředitel školy Libor Skala zvažuje rezignaci, až se dění uklidní. Veronika Šlajzová, Český rozhlas.
2: Papež Lev XIV. Zahájil 4denní návštěvu Francie. Během projevu v Elysejském paláci vyzval k ochraně života a k zákazu jaderných zbraní. Varoval taky před ztrátou lidskosti v době umělé inteligence, která podle něj vytváří ráj strojů. V této souvislosti vyzval, aby lidé o etických otázkách rozhodovali vždy bez pomoci AI. Papež v projevu mimo jiné kritizoval i možnost asistované sebevraždy.
8: Někdy s obavami sleduji současný vývoj ve společnosti, který sebou nese riziko, že se věda a technologie promění v podnikání zaměřené na zisk, podporující genetické manipulace, náhradní mateřství, nákup orgánů nebo asistovanou sebevraždu.
2: Francie letos asi

0: V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou je aktuálně 14 stupňů, v Černovicích 13. Noc bude chladná s teplotami kolem 4 stupňů. Objeví se přízemní mrazíky a lokální mlhy. Zítřejší den bude slunečný a jasný. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v našem kraji. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Dobré muzice zdar a dechovce zvlášť. Tomáš Vodrážka vás zdraví u posezení s dobrou českou a moravskou dechovkou. Je tu hodinka písniček na vaše přání. V klidu se posaďte, právě začínáme.
1: Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.

Valčíkovou písničkou jsme zahájili dnešní dechovky pro Vysočinu, hrála a zpívala Tu Faranka, telefonní linka 22 155 49 99 je nachystaná pro živý vstup do vysílání, SMSky posílejte na 90 011 04 a písemná přání přijímáme na formuláři, který je na webových stránkách Vysočina.

0: www.rozhlas.cz. Jako první dnes volá Luboš ze Sedlejova. Luboši, vítám vás ve vysílání. Dobrý podvečer.
1: Díky moc, Tomáši, že jste mi takhle pěkně vzal a zdravím všechny posluchače tohle nádherného pořadu dechovkovýho, všechny přátelé dechovky a pošlem písničku všem kamarádům, sousedům, příbuzným a známej vám, Tomáši, taky do rádia, aby se vám dobře dařilo a pošleme to taky do Zlína panu Václavu Maňasovi k pondělnímu svátku, protože v pondělí tě bude nával, je Václava. Tak ať se mu dobře daří, ať nám skládá furt takovýhle pěkný písničky a ještě to pošlem kamarádovi Jardovi Hájkovýmu do Kališť, aby se jim všem dobře dařilo a všem dobrým lidem a děkuju moc za zahrání a zase příště se těším.
0: Luboši, ať se daří i vám, ať vám jde dílo od ruky, písničku posíláme, hezký večer, naslyšenou.
1: Vám taky, naslyšenou.

0: Telská dechovka zahrála písničku Sedlejovská polka a paní Maruška už je nachystaná na telefonu a vybere další písničku. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Vodrážka. Já bych vás chtěla poprosit, kdybyste byl tak hodnej a mohl zahrát mé sestře Aničce do dlouhých si u Havlíčkova v Brodu. Ona se o ní stará, její dcera Pavlinka, písničku Když jsem šel z Hradiště s požehnání. A písnička by byla i pro vás a děkuji vám moc krát.
0: Já moc děkuju. Vybral jsem dneska nahrávku ne Jošky Černého, jako hráváme pravidelně, ale dneska jsem našel nahrávku Vacinoviáku, tak si poslechneme, jak tato výborná moravská kapela tuhle tu písničku zvládne. Mějte se, Maruško, moc hezky, díky za zavolání a hezký večer.
1: Naschledanou.
0: Naslyšenou.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
1: Pokračujeme a vybíráme písničku z e-mailové schránky. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás tímto o zahrání písničky Den svatební pro naše sousedy a spoluobčany, paní Ludminu Dederovou a pana Jana Dederu z Rózné, kteří právě dnes slaví své významné životní jubileum, a to 50 let společné cesty životem. Lído a Jendo, do dalších let vám oběma přeji všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, osobní pohodu a ještě mnoho společných let. Členové vaší rodiny, sousedé Jarka a Pepa Sobovi, zastupitelé obce se starostkou Štěpánkou Šteflovou, Sbor pro občanské záležitosti v Rohozné a všichni vaši kamarádi také z Rohozné. Děkujeme za zahrání, písnička je nachystaná, hraje Stříbrňanka a my přejeme také hodně zdraví, především k tomu krásnému jubileu.

a nebyly to vždycky jen veselé chvíle, ale také starosti a trápení, jak už to v životě chodí. Těch krásných okamžiků bylo však určitě víc než těch smutných. A já jsem vždycky věděla, že stojíš při mně. Proto nikdy nelituji té chvíle, kdy jsme se potkali. A dnes při našem výročí

0: Den svatební dozněl a paní Jana z Martinic je připravena vybrat další písničku. Dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer, pane Tomáši. Já dneska mám takový trošku smutný to přáníčko, ale to patří taky k životu. Dneska se rodina rozloučila s Karlem Bakovcem, tak mu pošleme nahoru písničku a pošleme to i těm všem, co už tam nás předešli, protože tam určitě každý někoho máme, na koho vzpomínáme. Takže tam pošleme tady tu písničku, to jsem si u vás objednala. A vám, pane Tomáši, moc děkuji. Přeji, ať máme zdravíčko a jsme všichni spokojení a šťastní.
0: Janí, děkuji. To bylo vyčerpávající. Písničku posíláme. Hezký večer. Ano, čas léta vzal a veselka.
1: Ano, děkuji.

0: Valčíková písnička v podání Veselky Ladislava Kubeše dozněla. Paní Hanka je připravená a bude vybírat písničku. Vybrala takovou pěkně k narozeninám, určitě 80. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, ano, máte pravdu. Chtěla bych popřát kamarádce Janině Čapkový z Lučice, která zítra oslavuje krásný narozeniny, tak bych jí chtěla popřát hodně zdraví, štěstí, pohodu a ať si to zítra pořádně oslaví. A prosila bych tu písničku, kterou jsme spolu vybrali. A děkuju vám pěkně za zahrání.
0: Není vůbec zač. Paní Hanka je vtipná, chtěla 8 křížků. Tak tuhle tu písničku máme nachystanou. Hanko, mějte se moc hezky, díky za zavolání a krásný víkend, naslyšenou.
1: Děkuju, nashledanou, děkuju moc.

Tak to byla písnička Osm křížků. O stovce to se nám může nechat jenom zdát. Je tady připraven přehled, kam zajet na pěknou dechovku. Mám tu tři akce na 14 dní dopředu, tak já doufám, že si něco vyberete a ještě o babím létě někam na pěknou dechovku pojedete. 26.9., což je zítra, od 14.30 v Horní Pěně u Jindřichova Hradce hraje Vysočinka. 3.10. Měšice u Tábora, den zemědělců, v 9.30 také Vysočinka a potom 10.10. vás zvu na krásný festival do Častrova, na tradiční Lipkovanka Fest. Od 18 hodin tam bude hrát Tufaranka a Lipkovanka. Tam to bude hodně veselé. Je tady připraveno další přání, tentokrát SMS-kové. Prosím, zahrajte nám pro potěšení píseň Pod skálou od Stříbrňanky. Děkuje Jirka, písničku jsem našel a rádi hrajeme.

0: Na mládí jsme vzpomínali s Lipkovankou, je tu Jarda Zdačic, který vybere další písničku. Jardo, ahoj.
1: Ahoj Tomáši, jsme tam vybrali písničku, která se jmenuje Miroslavská, hrají Hornobojani a já ji pošlu osamělým nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Písnička bude taky pro všechny posluchače a taky pochopitelně pro tebe. Hezký víkend těm přeju a zase brzy naslyšenou. Ahoj, měj se.
0: Těším se, Jardo, ahoj.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Dechovky pro Vysočinu s Tomášem Vodrážkou.
2: Další písnička v dnešních dechovkách pro Vysočinu zní trošku budovatelsky. Prosím, zahrajte nám Družstevní pole, děkuje Lída. Písničku jsem našel, je to nahrávka Zlaťulky. Ať se vám líbí.

0: To byl parádní Valčík. Já jsem ho ještě nikdy neslyšel, písničku Družstevní pole, ale potěšila mě moc, taková trošičku zvláštní, ale moc pěkná písnička. Ta další je také trošku zvláštní. Probíral jsem se tady v archivu Českého rozhlasu, že bychom si mohli dát nějakou pěknou jihočeskou budvarku, nějakou starší nahrávku, a padla mi do oka jodlpolka. Tak si ji poslechneme v našem dechovkovém retrokoutku.
1: Dechovkový retrokoutek.

Takhle písničku zaspíval zpěvák Ludvík Petr ve studiu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích kdysi. Je tady poslední dnešní přání a to je SMS-kové. Prosím, zahrajte Jarouškovi a všem, co poslouchají Psaníčko ve schránce. Srdečně děkuji. Zdraví Verča z Pelhřimova. Já také zdravím, přeju hezký prodloužený víkend. Užijte si ho hlavně venku. Loučí se Tomáš Vodráška.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Komín v dukovanské elektrárně dostal nové letecké značení. Čínským velvyslancem v Česku se stane Chou Chien. Rusko i Ukrajina zesílili vzájemné útoky na průmyslové podniky a infrastrukturu. V noci přízemní mrazíky a mlhy, zítra pak slunečný den s teplotami do 20 stupňů. Příjemný večer vám u poslechu zpráv přeje Tomáš Kolátor. Stometrový ventilační komín v dukovanské elektrárně má po 10 letech nové letecké značení. Červeno-bílé pásy zlepšují viditelnost vysokého objektu pro posádky letadel. Specialisté při natírání dvou 20-metrových pásů použili průmyslovou horolezeckou techniku.
4: Nové značení by mělo na komíně vydržet zhruba dalších 10 až 15 let. Druhý podobný komín v elektrárně dostal nový nátěr už loni. Ventilační komíny nejsou určené ke spalování, ale odvádějí vzduch z technologických prostor elektrárny. Magdaléna Machová, Český rozhlas.
3: Novým čínským velvyslancem v Praze se stane dosavadní zástupce Číny v Gruzii Chou Chien. Prezident Petr Pavel ho přijme na Pražském hradě v úterý spolu s dalšími diplomaty, kterým začne jejich působení v Česku. Vyplynulo to z pozvánky prezidentské kanceláře. Zatím je v čele čínské ambasády v Česku chargé d'affaires Wenxing Zuo. Ukrajinský Kyjev hlásí nejméně 7 obětí ruských vzdušných úderů. Ruský dron tam ráno zasáhl věžák, kde zemřel 14-letý chlapec. Na síti Telegram to uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko. Další člověk zemřel po útoku na Oděsu. Sport. 3 medaile vybojovali dnes čeští vodní slalomáři na mistrovství Evropy v italské Ivre. Kajakář Jakub Krejčí získal zlato, kanoista Lukáš Kratochvíl při svém debutu na evropském šampionátu stříbro a Tereza Kneblová skončila mezi kanoistkami třetí. Počasí. V Třebíči je 12 stupňů, v Telči 13. Noc bude chladná s teplotami kolem 4 stupňů. Objeví se přízemní mrazíky a lokální mlhy. Zítřejší den bude slunečný a jasný. Nejvyšší teploty dosáhnou na 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pokud jedete z Křižanova na Pikárec, tak opatrně, stala se tam nehoda dvou aut. Na dálnici D1 ve směru na Brno na 162. kilometru se v levém jízdním pruhu střetla dvě auta a ten je tak neprůjezdný. Kolony máme hlášené už ale od 158. kilometru a prudce se tam dobržďuje, jak nás řidiči informovali. Tak tam dávejte pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem.

0: když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i. A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem, v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého zvlášť?
0: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým. Tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
0: Ne.
2: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg.
2: Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslast.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
5: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
6: Na 11. kilometru na Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
5: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
7: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
5: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedlá, Český rozhlas.
4: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
8: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
9: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
3: Počasí.
4: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě.
10: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
11: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
10: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím,

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam

0: ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
1: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
0: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
2: Vesele a zdravě.
3: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
4: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
3: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
4: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
3: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
4: Tlumící,
3: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
4: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
2: Vesele a zdravě. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděná příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle
0: dá na rozdíl... Dá se jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat
2: ano.
0: se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajtamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Tacil, Purinol, Tetralex. A několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce anebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt, ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No, zázrak. To je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to. A nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak ano. Na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Hamlovou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru Gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku a nebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všim možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle vazy.
0: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle
1: to
0: byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý chrbí. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Pan doktor vybral mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kdy by stálo za toto vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte. Kdyby se to, nedej pánbůh, zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdanovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama? Nebo
1: kroutit
0: co protahovat?
1: Rukama,
0: jako jít proti tlakem? Nebo
1: třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše
1: věci.
0: Ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet, dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb, to znamená,
0: tak,
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku, a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem, a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět, vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo, a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení,
1: no,
0: nebo jenom
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout, a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak, a jenom doporučuju, když rady od Cajdamlové nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024. Netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Slířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Poldi Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Porýní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů.

0: Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternidzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kuppelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kuppelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu. Zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po tranzitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěšskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Ne nadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: Pak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěžská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků. Prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldiny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavil lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein neztratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovaly hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze, elektroocelárna, zahájila slavnostně výrobu roku 1975. V témže roce byla ukončena výroba ve vysokých pecích i v Thomasových konvertorech a obrazně řečeno to byl rok, v němž vyhasla ona pověstná rudá záře nad Kladnem z vylévané strusky. Po roce 1989 se firma nedokázala vyrovnat s rozpadem socialistických trhů a omezením domácí průmyslové výroby. Koncern, který dával práci 20 tisícům lidí, byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napaječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napaječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo, úplně jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický, ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí.
0: Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97,5 kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Copak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek. Rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum. A přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte, to je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně.

Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, z obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej, víme? Když jste ho po srsti hladili, ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiraný revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma ošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhle Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a mockrát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Ta hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukalo půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každej rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidnej hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísám Bůh mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zůstat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska si byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se tý tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

0: Zůstal jsem po týhádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tato rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před půl hodinou, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli seběhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný voko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost ošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádný z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhle ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne. Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním.
1: Podívejte,
0: povídá další, který vystoupil vpřed.
1: Co kdybychom ho pověsili u té velký chlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbenej.
0: No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama. Protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima. Srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdovej strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver.
1: Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jedinej vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu.
0: Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta.
1: Joe!
0: Výkřik.
1: Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce!
0: Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval.
1: Pro Krista pána!
0: Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačil to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list lehl, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý, skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh.
2: A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair.
0: No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britským lvu a americkým orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
2: odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá záujem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři. Ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě, jen mi prozraďte něco bližšího.
3: Zdá se, že její příběh souvisí nějak s případem, kterým jsem se zabýval. Kdyby nechtěl přijít, tak mu povězte, že můj manžel byl cirkus Rondr divoké šelmy. Povězte mu to a řekněte mu ještě jméno Abbas Parva. Toho přivede, jestli je to takový člověk, jak si představuji, skázala ta žena po paní Merilové.
4: Abbas Parva?
3: Ten případ mi hned tenkrát vrtal hlavou. Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
4: Vůbec ne, Holmesi.
3: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 12:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Rondr ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 5 roku, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
4: Jaká jiná možnost jim zbývala?
3: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí 5 obličeje. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale Jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
4: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
3: Rád si je vyposlechnu.
4: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
3: Výborně, vocné. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
4: Jaký kas to je, Holmesi?
3: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
4: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

0: Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být vskutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček, ten taky neměl žádný důvod k veselí, ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost? Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900, máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vlastně prodloužený víkend prázdninový tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasný.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych si dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kol, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď bych moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: No, já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, tu máš rád jako jo?
1: Jo, miluju, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, viď? Ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte? Nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat. Děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jakoby besídky, to zase děláme. No měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přijít nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jakoby besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom proto, že budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: Děkuju, no ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

cest, které znám. Jdou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom dnes nechtěli udělat nějakou oslavu. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohle to myslím napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali, až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Ne, oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A tyhle ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že by
0: jsme... Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky.
1: Poslední a tak tady u nás byla pouť. Mm-hmm. A sešli jsme se zase, celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí, a prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Byli všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, už o tom vím.
0: Protože, tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, aha, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:55, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi a nočníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak. Myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, oslavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už toho máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci, někteří, kteří můžou, jo. A tak to takový těch kulatin, to se oslavují naše, jak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám zase o 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni.
1: Nebo... No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většina, jo? To doma, to není to...
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka a to všechno... To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Mm-hmm. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě,
0: no,
1: ale nemají. No a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak, no, tak ty nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden bráche v Austrálii to nic, Cilenka sestřička ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně,
1: rodina,
0: jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka všechno, víte, tak no, oni ho tam vždycky bratra dovezou v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Mm-hmm. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály, 10 lety a tak to takhle hele, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už vyjo, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
0: Aha,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bylo přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo. Jo. Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No. A je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garance.
0: Tak si to takhle, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny, nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím v kalendáři, ano, ano.
1: Ale já nejsem takový, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí.
0: Jo, tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude to tolik stát.
1: No.
0: Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu, jo. Tak to má být. Tak. A moc děkuji samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend, užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. Jo.
0: Tak jo, hezký a večer, tak. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zpívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala i Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u Synovce na narozeninách. Mm-hmm. Tam se nás sešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za tři neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha. Mm-hmm. Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlavo na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to bychom se museli říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No
1: ano,
0: tak to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A ano, chystáte ano. Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo no, každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala Prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinadě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a tři dospělí a dvě děti.
0: Ano,
1: tam
0: ano.
1: Si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm, lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu, mm-hmm, narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od Synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak když nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravený na to, musíme být připravený.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne,
0: uh-huh,
1: kolem 12. hodiny,
0: uh-huh,
1: protože tady jsou takový jako prostě porozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočila vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný,
0: uh-huh,
1: do ty Březiny u Malý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne Čechy. Zkrátka.
1: Ano, ano.
0: Celý
1: ano.
0: Odpoledne posedíte.
1: Jsem, ano,
0: uh-huh,
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktovala dneska její dceru a to ještě spunktuju další dvě dcery a ještě syna, takže vlastně při neteře a synovce, já s ním mám spunktuju, mm-hmm, že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni.
0: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: A to já jako udělám, protože já jsem, to budu ta hlavní mluvčí jako. A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže už se na to těším.
0: No věřím, moc přeju, ať to všechno klapne podle plánu a tě nálada dobrá, moc si to užijte.
1: Ano,
0: taky
1: ano,
0: dobré jídlo,
1: ano,
0: pití a tak to, co všechno
1: ano, ano,
0: má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bratrské duo Damien, Sané Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím moc.
1: Tak ráda, že jsem se dobovala Vlastičko. A u nás na Valáchách se neslavilo a gor naši, ty šli, jako přistěhovali se tady do, na okrese Jeseník po válce, takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina, tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny a na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouka nemám. No a tím jsme to oslavili a s tou partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak
1: jste
0: to už...
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas. Bohužel.
0: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
1: Je taková, že
0: jo.
1: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat, takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn, nejmladší.
0: No.
1: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci, ale nádherné 80.
0: No vidíte
1: nádherné.
0: To.
1: Nádherné. Za to ještě teď děkuji.
0: Jo.
1: Jestli mě Honzik slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená, že se domluvili a že mi udělali. Jo. Jinak teda říkám akorát věkná děti, které se mě roztrousily taky. A je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku. Takže už je poslavení.
0: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
1: Popřejeme. A já když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
0: No, tak. Takže ma ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
1: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
0: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju. A jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří. A máte
1: jo, děkuju,
0: hodně důvodů k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví
1: děkuju.
0: Se. Jo.
1: To na tom špatně, no, nedá se nic dělat.
0: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: No, a všechny posluchače, co jsou na příjmu. A teď k tomu tématu, takže se sestrou neslavíme, protože moc spít nemůže, tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, takhle. No, jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. No a tak to, a když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, no tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky než mě, půlkulatiny, tak to taky slavil. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší ten nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal. No. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem měla prodor.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No a potom objevil u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme, no 75 asi, no tak přijel, tak se tam slavili tam a my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No a jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná osla, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo všem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, že jo. No. Asi... Ale když je nějaký zákusek nebo tak a ten krabíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak no, prostě tak, dobroty no, nachystány.
1: No, trochu to zapít, no. Takže tak, no.
0: Tak jak to? Ale, no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme tři slavili, to a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si uděláte teda, spolu takový posazení, ne, no, alespoň se sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. My jsme se seznámili, tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás takže, myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle
1: máte. No, jsem doma teda, no, tak to se jako nezapomíná. To se mi od ní líbí. No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou...
0: Uděláte si radost, jo.
1: Ano, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, po téhle jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo... Tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce se mi zase nelíbí,
0: nějak jo. Extrémně to až, no.
1: A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi, ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě svátky jara.
1: To se všech na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jara. Takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého Václava, taky. Třeba podle vašich představ samozřejmě.
1: No, vy a taky, si to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo. Moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny poslouchám.

0: kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce.
1: Mm-hmm.
0: Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
1: Jo.
0: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
1: Nemáte
0: jo,
1: ráno.
0: Já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a ty Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
1: Jo. No jo.
0: A já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové to prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. To jako svatý Václav je svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
1: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
0: Ano,
1: a myslím,
0: když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Třeba jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, vzpomínáme na ní, a která jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
1: Ano. Mm-hmm.
0: A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že někde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
1: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
0: A koho pozvat, jak jste říkala tam, koho pozvat.
1: No, tak někdo
0: to... Já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
1: Jasně.
0: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
1: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
0: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme ze synem v kuchyni čeptali.
1: Jo.
0: Co mu koupíme k narozeninám? A on na nás volá z obýváku. Co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo? Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, kdo nechce si nedat. Prostě.
1: Jasně, podle vlastně chuti.
0: Navštěva odejde a flašku skovám zase do ledničky. Asi tak nějak.
1: Jo, zbyde na další
0: oslov. Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču. No, i když to nejím, ale prostě
1: pro všechny ostatní. Teď jsem dělala
0: valeště frgále a malé mi i plechy smědly.
1: No, tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
0: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami
0: Můžu vás poprosit?
1: Smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio. Stlumit rádio, dobře, no.
0: Děkuji mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavy výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvu k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké
1: výročí. Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte takto.
1: Tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Uh-huh.
1: No, děláš řízky, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte. No.
0: To úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě
1: vědět. Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím, zelené listy.
1: Mletý masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... Taky, když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, já ráda chodím k mojí neteři, Hanence, a jejímu příteli Imrovi, a to jsou moji jakoby přátelé, kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: S mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky.
0: Děkuju. Nápodobně, děkuju za návštěvu. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Co je?

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 5 minut půl jedné. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc a moc těšit. A než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z pretežky mi

0: Tak tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Štenberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásnou písničku.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano.
1: Já, tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť. Tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později. Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano, tak? Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo, někoho z rodiny, někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co... je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou, já jsem specialista na kvašáky.
0: Aha.
1: Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, a vy to vždycky, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. To se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal v noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, když si to byly pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil,
0: ano,
1: tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak to je krásná.
1: To jsem nepočítal, že to jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslovy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádher, no, nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Vnoučata běhají po dvoře.
0: Jo, jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, jo, jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. Mm-hmm. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinka, toho jsem hodně dlouho neslyšel v noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám.
0: Mm-hmm.
1: No tak a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na to víno a limonáda a podobně.
0: Mm-hmm. To, co máme všichni rádi, tak, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu.
0: Mm-hmm.
1: Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21.
0: Mm-hmm.
1: Tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Je.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče, já si to nepamatuju. Já jsem byl malý špun, měl jsem jeden rok. A brácha ještě nebyl na světě. A praděda mě jako malý dítě chovala. Víte, co mě to připomíná? Strašně hezký příběh z Bible. Nevím, jestli jste četla Bibli.
0: No a co vám to připomíná?
1: Se mě ptejte, no. A tam byl Simeon. A tam byla podobná zkušenost. On prostě měl v náruči malinkýho Ježíše, když byl úplně malinký.
0: Mm-hmm.
1: A potom mluvil jako s Pánem Bohem, který stvořil celý vesmír.
0: Mm-hmm.
1: A říkal, no, tak já už teď staré nemocné, tak teď už jsem měl v rukách prostě celého krále vesmíru a teď už můžu odejít ze světa. Jakože to prostě bral, takže jedni přijdu a druzí odem.
0: Jo,
1: a to
0: jo.
1: Tak v životě je prostě.
0: Mm-hmm.
1: No je to takový hezký, smutný, jo? Protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
0: Pozval
1: jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malérie. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo? On šel do hračkářství, tak koupil takový prstinky, jako že aby něco bylo.
0: Jo, náhradu.
1: No a já jsem ho pozval domů na hostinu. Říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tobě. Takže to je taková hezká vzpomínka.
0: No jo.
1: No a
0: no, jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika? Co, jak to vypadalo? Jak jste si
1: no,
0: to užili?
1: No my jsme seděli ve verandě. Já nevím, bylo z nás tam asi tak, už se tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
0: Mm-hmm, no je.
1: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, která linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka, Vašku z Krnova taky.
0: Dobře.
1: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
0: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
1: Vážím, že jste mě vzal.
0: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
1: Tak já vám taky číslo, jo, ještě.
0: Mm-hmm.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Krištof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví, Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě. Jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.
1: Prý není to se mnou snadné.

Simeon is the

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád, takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Hoš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze a není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem, tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod a hráli tu samozřejmě příbuzné, otce a syna.
5: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
6: No ale já jsem ho tady nikdy neviděla.
5: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
7: Tak já už napoju.
8: Vlázni, kam by si chodil? Ty se tla přišel, člověče, posadit se, něco si dáš pít, ne?
7: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
8: A co ti mám máti, co klas na srdce, tady poroučím snad já, ne?
7: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
9: No. Zrovna tady stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
9: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
8: No a dál.
9: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
9: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
9: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
8: Řek tak to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský.
7: No ale já musím
8: patit s tím. No ale já, posaď se, mlčíš jak meda akorát. Na návštěvě tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
7: No, očem.
8: Očem, to jsou divnej očem. Co mistr?
7: Jaký mistr?
8: Máte snad nějakýho mistra?
7: Jo, máme.
8: No, vidíš, tak ten, co dělá.
7: No, tak co s ním má být?
8: Já ho neznám, znáš ho ty?
7: Jo, znám. No a co?
8: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
10: Pak mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
11: A máma?
10: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili. Ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude

0: šmitec. Výraz tady používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
1: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
0: No proč pak?
1: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
0: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost,
1: no. No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
0: No, výborně.
1: To si vezmi sváteční šaty.
0: Za prvé.
1: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo tatínku, já se chci ženit, řekneš tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
0: Ty hambáři.
2: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
0: Už seš doma?
3: Tak co škola?
4: Normálně. A ty?
0: A byly už nějaký známky?
4: Ne. A ty?
0: Ale co já? O mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já? Já teďka, když do té školy chodím, tak... Lepší vidím do té problematiky. Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
4: Jo, měli.
0: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
5: Tati, co si musíš nejdřív odstranit závorky? A to uděláš tak, že...
0: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
5: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
0: Hm, správně. Jak?
5: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
0: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
5: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
0: No, vidíš. Vidíš, tady u té třeba žádný znamínko není.
4: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
0: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
5: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
0: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
5: Ty mě.
0: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
2: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
0: Už abych šel.
6: No jo, máme nejvyšší čas.
4: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
6: Ano.
0: Vy taky někam jdete.
6: Jdeme na rodičovské sdružení.
0: Stačí snad, že tam budu já, ne?
6: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
0: Prosím.

0: Že to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
1: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
0: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Združení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
1: Já jsem přítel školy.
2: Komedie Marečku podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicer objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
3: Jiří, vy jste studoval, že?
4: Ano, i tak se to dá nazvat.
3: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění obor herectví.
4: Ano.
3: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
4: Ano.
3: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
4: Ano.
3: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
4: No snad.
3: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
4: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
3: To jsme si všimli.
4: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmitrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhodíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, do lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
5: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme. Zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
6: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žilným studiem.
7: S Ústí.
6: S Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
7: Jirkova.
6: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
8: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
6: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi a nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy, jestli to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
9: Že jsem nebyl k nehodě přivolán.
3: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně jen cestou.
9: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
3: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
9: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
3: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
10: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval a přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá, mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon, čtěte si ještě chvilku. Nezbytné, nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
10: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo, vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
10: Aha. Čtete si?
11: Jo.
10: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci.
12: Nevíte, kolik je hodin?
10: Před chvíli bylo 6.
12: A kolik je teď?
10: Pořád 6.
12: Že by se zastavil čas?
10: Už jo.
12: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
10: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
12: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
10: Jo.
12: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
13: Já, jistě. Samozřejmě.
12: Pro mě?
13: No ovšem.
12: Třeba dát mi pusu.
13: Co? Tady chodí lidi.
12: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
13: No a nemohla byste omdlít?
12: Já? Proč?
13: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
12: Já ho znám, Lapiducha, no.
13: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To vy jste koukala no. Potom.
12: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
14: Halo. Ne, proberte se. No tak,
13: a já tady kouká ještě. No, já to tedy.
14: To nejde.
12: Tak ne.
13: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by...
12: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
13: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
12: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
13: No, a co?
12: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
13: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Šmicr.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle. No pocane, nekňure, pojď sem, vej sámku, pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
5: On jako do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Když jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí,
4: Flory. Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbečo jede. Puste mě, pro Kristofa.
6: A neječ, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
9: To je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrál se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
9: Ne, to, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co vlastně, já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla. Pod sebou máš těch 3,5 tisíce metrů. No a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven. Jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
3: Co tam nesmí?
2: No ten zadek.
3: No počkej, ale tady je, já to pust... No jo.
2: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
3: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
2: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle výškoměru na výšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
3: Kde?
2: Tady, v těchto místech.
3: Aha.
2: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
3: A když se koukneš a nic?
2: A koukám a nic, jo.
3: No?
2: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš. No a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
3: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
2: Jako záložák?
3: Záložák, no.
2: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout, no. Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vserete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu. A co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby. Ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
2: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepiču, já koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.